0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Ano, pokud chcete dodat elán, tak není nic jednoduššího, než si nechat zahrát buď to váš oblíbený song, anebo někomu, koho by to třeba mohlo potěšit, to je jasná věc. Buď nahráváte hlasovky do mobilní aplikace, anebo vytáčíte číslo 210-323-323. A já se proto už ptám, kdo je tam?
2: Tomáš, ahoj.
1: Tome, ahoj, kde pak nás ladíš? Prozradíš?
2: Hlavě, a bohužel ještě pracuji.
1: Ale prosím tebe, co pak vyvádíš?
2: No tak z práce do práce a bohužel kamarádce, ještě malou byt, kterou jsem odstěhoval s přítelem, tak bych se nechal zahrát asi pro ní. A vybrali jsme to spolu úplně úžasně.
1: No já si myslím, ty jsi říkal, že by si rád slyšel nějakou výjimečnou českou devadesátku. No a DJ no, Lucifer, ten k tomu patřil.
2: Mám pocit, že se to i hodí. Vzhledem k tomu, že je to výjimečná kamarádka a odstěhoval tím s titulem a opravdu byt po ní, aby to mohla předat. Mm-hmm. Tak si myslím, že to, co jsme si vybrali, tak se docela hodí.
1: Já si taky myslím. Tak uvidíme, třeba to bude mít potom nějakou další reakci ještě.
2: Tak prosím tě ještě jenom, že teda pozdravuje Tomáš Lenku z Jihlavy.
1: Dobře, no tak jo, tak snad to Lenka slyší. Tome, a ti to jde od ruky samozřejmě. No a
2: já,
1: doufám,
2: že to zářezně.
1: Jo, tak to jsem moc rád, no a doufám, že se zase brzo uslyšíme.
2: Tak jo, snad to zase brzo dovolám. Díky.
1: Držím palce, měj se krásně, ahoj. Já jsem Lukáš Bláha, přeju vám všem hlavně pohodový pátek. A tě veselí.
0: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kisu, Chumba Wamba za námi, no a pojďme se podívat do mobilní aplikace, protože tam mi přistály hned dva, dá se říct, vzkazy, které spolu souvisí. Prosím, zahraj nám nějakou pořádnou letní bombu, my se s létem nerady loučíme, no to já taky ne, taky bych se nejradši neloučil, ale nedá se svítit, ať nám ta noční utíká. Děkujeme, Míša a Denča. No a když teda nějaká letní pecička, tak si dáme Italo Disco, a to pro Žanetu a Danu do Magnetonu na noční, ať nám ta poslední uteče. Tak držím palce, ať to utíká vám všem na noční. No a tohle byl opravdu velký hit, velký letní hit, tak dva roky zpátky.
1: Radio Kiss.

0: Posloucháte Noční džuboxy na Kisu, no a tuhle slavnou hymnu nemůžu v tuhle chvíli vynechat, jelikož pokud patříte mezi sportovní fanoušky a náhodou jste včera nemohli sledovat první zápolení slavistických fotbalistů v Champions League neboli v Lize mistrů, tak vězte, že zatím trvá to, že 15 let nevyhrál tým z Edenu právě v téhle slavné milionářské soutěži, protože na začátku druhého poločasu byl vyloučen Mikoláš Konečný. No a to byla takzvaně konečná dalším nadějím. I když vypadlo to dlouho dobře, tam byla otočka na 2-1, ale nakonec v nastavení Racing Clans francouzský tým otočil na 3-2. Nedá se nic dělat, navíc slavistický obránce se postaral o nelichotivý rekord, jde totiž o vůbec nejrychlejší vykázání ze hřiště debutujícího hráče, které Champions League zažila. No, komu dneska ještě můžeme fandit, já teda věřím, že to vyjde příště, ale pojďme zpátky k tomu, co nás teprve čeká, a to je dneska večer utkání Kateřiny Siňakové na US Open ve finále čtyřhry, kde může zkompletovat kariérní Grand Slam se svojí parťačkou Taylor Townsendovou. Taky moc držíme palce, všechno se to odehraje dneska večer, a to přesněji, pokud jste opravdu takhle vášnivými fanoušky jako já, od 18 hodin. Teď, krátce před 14:30, je to zase na vás, buď 210-323-323, anebo mobilní aplikace. No a tohle vlastně taky jedna fotbalová.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Noční Jukebox.
1: KISS to valí přesně podle vašich představ. No a teď právě máme na lince 210 323 323 dalšího volajícího. Kdo pak je tam?
2: Zdravím, tady Gary.
1: Ahoj, Gary. Jak se máš při pátku?
2: No tak pracovně, že jo. Jezdím kamionem, takže máme radničko, což máme všichni kamionáci rádi, že jo.
1: Dobře se jede.
2: Jasně.
1: Tak jo, ty jsi říkal už mimo éter, že tě trošku inspirovalo to, že já tady hraju Daria G, fotbalovku Sunshine. Co bys ty rád slyšel?
2: No tak samozřejmě, vzhledem tomu, že jsem zrovna pustil rádio a poslouchám, tak je napadlo, že si pustíme to Gustavo, balada, je to taky taková fotbalová. A bylo by to teda asi pro všechny posluchače a pro všechny kolegy kamionáky.
1: Dobře, tak jo, tak posíláme Gary hlavně šťastnou cestu, měj se skvěle a pěkný víkend.
2: Vy taky, děkuju moc a mějte
1: díky.
2: Se.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: ladíte noční juboxy na Kissu, no a v tuto chvíli já myslím, že zase je naprosto ta vhodná chvíle se podívat do naší mobilní aplikace. Já si myslím, že tam je někdo připraven, jenom nám trošku tady v tom brání určité technické problémy, ale věřte mi, že naše počítače ty všechno vyřeší tak rychle, že už je tady Marcel.
1: Čau Vesluky, poprosil bych tě zahrát Juice Viga, bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva brášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kalockýho, pro Hořovanýho Valenťáka, pro Pepika Amplika, pro Zdenka Vavříka, pro Lukyho Pávika, taky pro všechny kysáky a taky pro tebe, ať se nám dobře jezdí a všichni dobře dojedeme. Díky, Marcelino.
0: Já taky moc děkuju a parádní noc. Radio Kiss.

0: Za pár vteřin hodiny ukáží tři. Vy tak máte možnost stále ovlivnit tok muziky, ale nejdřív víkend.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: To bylo na Kissu Celeste Buckingham Run, Run, Run, no a my si běžíme pro další přání.
1: Aha. Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox. Jubox. Rádia Kiss.
0: To je přesně ten důvod a proto já taky v tuto chvíli zdravím v éteru na lince 210 323 323 Petra. Ahoj. Petře, ty už jsi mi prozradil ještě předtím, než jsme se pustili do vysílání, že jsi ve Francii.
2: Jo.
0: Předpokládám, že asi pracovně.
2: Já jsem byl v Barceloně, jedu domů, přijdu až zítra, ale.
0: to je hrozný, veď. To je představa.
2: Představa, tak do Barcelony je to kus cesty, no.
0: Je mi to jasný, no tak doufám, že ti to rychle uteče hlavně.
2: Hlavně by mi to vyšlo. No,
0: to je pravda. No tak jo, tak Petře, prosím tebe, ty jsi říkal, že by si rád něco českýho, co to bude prozrať?
2: Přesně tak, poprosil jsem od divokýho byla Plakala.
0: Dobře. A poletí to někomu extra?
2: Ne, poletí to nikomu extra, poletí to všem dobrým lidem úplně na pohodu.
0: Dobře, no aby jim hlavně nebylo do pláče teda.
2: Tak, třeba určitě.
0: Takhle bych to viděl. No tak jo, Petře, tak ať ti to všechno klapne, tak jak potřebuješ, měj se krásně a hezký víkend samozřejmě.
2: Já děkuju a hezký večer.
0: Za málo i tobě, ahoj. Radio Kiss.

0: Letíme pátečními nočními juboxy na Kissu. No a teď konkrétně v nich zazní jedna velká taneční klasika z filmu Trainspotting, protože právě o tu si nahrál vzkaz Mario.
1: Ahoj Luky, přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě Underworld, Born Slippy. Akorát začínám a vůbec se mi nechce při tom pátku. Tak kolečkama dolů, antenkou nahoru. Čágo Mario.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

I v pátek, krátce před 15:30, je s vámi Kiss a než si dáme další hromadu songů na přání, je taky potřeba připomenout jedno smutné výročí, vzhledem k tomu, že máme v kalendáři 11. září. Je to už přesně čtvrt století, neskutečně to letí, kdy nárazy letadel do Pentagonu a věží New Yorkského světového obchodního centra a pád čtvrtého letadla v Pensylvánii, pravděpodobně mířící na Bílý dům, odstartovali válku proti terorismu. Vyžádali si téměř 3000 obětí a hymnou pro ně se stala tahle píseň od Eni, která přispěla do fondu pro rodiny právě těch, kteří zahynuli. Tak ať prožíváte klidnou noc. Plane crashed into one of the World Trade Center towers. When the plane began to fly toward the World Trade Center. It does look like a nuclear winter in lower Manhattan. It will be a high loss of life. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. We are still picking up the pieces and trying to figure out exactly what happened. Catastrophe of unparalleled proportions. And who can say. Officials are saying there was no warning of a likely terrorist attack. Two hijacked airlines. I was happening to look on the first tower, and I actually saw people waving where the first plane crashed through, and then it was unbelievable seeing this second jet come crashing into the second tower. It's, what is going on?

tragedy in an apparent terrorist attack on our country.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Éter Kisu, tak ten je stále připraven pro vás až do 6 do rána. No a právě teď na čísle 210 323 323 na tomhle telefonu uslyšíme Martina. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: Martine, tak jak ty se máš takhle při pátku nad ránem?
2: Už dobře, konečně ležím v posteli a můžu tak nějak vstřebávat ten dnešní náročný den.
1: Jo, jo. A před tebou je volno aspoň?
2: Už je volno, protože máme nějaké zdravotní komplikace.
1: Aha, takže... jasně, tak hlavně tě brzo lépe, to je jasná věc. Co bys rád slyšel?
2: Co bych rád slyšel? Veronu, Na mě nečekej.
1: Mm-hmm.
2: Bude to, jednak si připomínal smutné výročí, ale my máme takové veselější výročí, švagrová slaví 24, bylo by to pro ní.
1: Jasně.
2: Potom by to bylo pro manželku se synem a s dcerou, kteří zůstali bohužel v nemocnici.
1: Mm-hmm.
2: A pro mojeho druhého syna Lukáše, který leží pro změnu tady vedle mě v posteli a chystáme se jít spát konečně.
1: To je dobře, tak jo. Tak hlavně, ať se vám zdají nějaké pěkné sladké sny. No a jdeme si zahrát Veronu.
2: Super, díky moc.
1: Dobrou noc, ahoj, díky taky.
2: Taky, čau.
0: Rádio

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: tříštíme si to pátečními nočními jukeboxy na KISSu. No a právě teď se vydáváme do mobilní aplikace a tam díky Lukínovi dostaneme hodně energie, abychom to ještě v pátek tak nějak všechno zvládli.
1: Čau Luky, prosím tebe, zahrál bys mi DJ Energy, East to the World, tak nějak pro mě, pro všechny řidiče, tady to frčí, pro Honzu Michalce, ať stíhá v klidu naložit a ať se dostaneme v pohodě domů. Díky moc, čau čau.
2: Radio Kiss. We bring peace to the world. Come and join our sweet parade. We bring peace to the world.

0: Je tu čtvrtá hodina, vy tak držíte ve své moci následující muziku, ať už přes apku nebo číslo 210-323-323. Dobré jitro.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: tak pěkné rytmy do veselého rána Araš Boro Boro.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
0: Radio Kiss. No, pojedeme další muzikou vaší, a to doslova, protože za chvilku už bude připraven pan Schumacher, ale určitě zopakuju dvě možnosti, jak se dostat do našeho playlistu. Buď skrze mobilní aplikaci, anebo číslo 210-323-323, kde já už zdravím dalšího volajícího, lépe řečeno volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj Lukáši, tady Majka.
0: Nazdar Majko, kde pak nás posloucháš?
2: Jsme teďka na cestě do Vsetína. Aha. Z Prahy do Vsetína,
0: jo?
2: Ano.
0: Hmm. A jakože nějaká dovolená nebo prodloužený víkend?
2: Rodinný výlet.
0: Tak to je pěkný. Takže už máte jako už máte nějak část za sebou větší, nebo jak to teď vypadá?
2: Budeme u Kutní hory teďka.
0: Jo, tak to ještě nějaký kousek před váma. Tak doufám, že vám to rychle uteče. Já už jsem naznačil, pověz, co to bude.
2: Chtěla bych zahrát Schumachera.
0: Jasně, DJ Vizáž, dobře. A poletí to někomu speciálně?
2: No určitě, pro všechny v autě, tak manžel měl při 14 dny narozeniny, moje děti měly před pár dny 25 narozeniny, takže úplně pro všechny.
0: Dobře, no tak jo, tak hlavně, ať se vám rodinný výlet povede, bez nějakých potíží, bez nějakého špatného počasí. Já myslím, že pršet nemá snad o víkendu.
2: Přesně, proto jsme to vybrali.
0: Tak držím palce, mějte se krásně.
2: Lukáši, můžu jenom poprosit?
0: No, určitě.
2: Dalším možné slovičku?
0: No jasně, tak vydrž ještě na telefonu a domluvíme se, určitě. Jaký zaexpedujeme, a teď jdeme dělat hn.
2: Určitě, děkuji moc.
0: Za málo, ahoj.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
4: Schumacher.

0: Tak jsme ve 4.18 úspěšně na KISu posnídali z Deep Blue Something a další, komu budeme aktuálně plnit přání, tak to je Marťas.
1: Já bych nechal zahrát písničku od Mikolase Delailah pro všechny, co už musí být vzhůru a kroutit volantem. Ať dobře dojedeme a šťastnou cestu všem. Díky, Martin, čau.
0: Za málo a vám všem krásný pátek.
2: Radio KISS.

0: rostou u vás, nemyslím vlasy, ale pochopitelně houby. Mluvím o nich proto, že se na našem území objevila úplně nová houba. Dříve se o její přítomnosti v českých lesích jen spekulovalo, teď už má ale podle mykologů naprosto přirozený pole působnosti. Jde o hřib štíhlotřený. A jak ho poznáte, má nápadně vysokou nohu a malý klobouček. Pochází ze Severní Ameriky a do Česka si to přimašíroval z Pobaltí. I když jde prý o jedlou a chutnou houbu, její migrace do tuzemských lesů budí i mezi mykology obavy. Podle nich se hřib dobře usadí v novém prostředí a je schopen vytlačit stávající druhy, které v dané lokalitě rostou. To je ale sičák. Klidně posílejte vzkazy do mobilní aplikace, jestli máte plné košíky, jestli už jste něco našli, nebo jestli se o víkendu chystáte. No a samozřejmě taky číslo 210 323 323 je vám k dispozici pro další přání.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Na kysu to valíme podle vás a v tuto chvíli na čísle 210-323-323 to na svědomí bude mít Vojta. Ahoj Vojto.
2: Dobré ráno, čau.
1: I tobě hezké páteční ráno. Jak se ti vstávalo?
2: Vstávalo se mě hůř, ale už je to dobrý.
1: Jo, jen si spustil kys, viď, tak...
2: Proběhla rychlá ranní káva a nevím, někdo mě asi hodil něco do pití, je to dobrý,
1: jo. Baví mě
2: to.
1: Tak to máš skvělý kafe. No, nicméně takhle, pokud by náhodou někdo měl pocit, že se cítí nějak unavený, tak já myslím, že to, co je připraveno, tak to je v podstatě takový povstávací song, protože se taky jmenuje stand-up.
2: Ale já si tak jako myslím, že to je pro všechny nás,
1: ano.
2: Jsme vstali.
1: Ano, přesně tak. Co jste to dokázali vlastně? Já myslím, že vy si zasloužíte opravdu velký respekt.
2: Ano, vybrali jsme Rise Spread Stand Up for the Champions.
1: Ano.
2: A bude to pro všechny, co vstali.
1: Ano, co už jsou na nohách a zase budou pořádně roztáčet ty kola a plnit nějaké ty povinnosti. No tak jo.
2: Já bych to řekl tak jako pouťově. Pojďme se vozit, pojďme se bavit.
1: Ano, roztáčíme další jízdu.
2: Roztáčíme další jízdu, ano.
1: Lupeny. Tak jo, ahoj.

0: jdete do práce nebo do školy až po 7 ráno?
1: To děláte chybu.
2: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: vánočních pátečních juboxech na Kissu 24/7 Take Me Away, Vezmi mě pryč. Já si pamatuju v 90. když jsem byl malý, tak jeden pán kdysi na chalupě u nás nabízel, že za 50 korun nás vezeme na místa, kde pořádně rostou houby. No, já vám děkuju moc za vaše fotky. Evidentně rostou, protože ty košíky jsou dosplní, ať už od Lukína z Berouna nebo Ládi z Liberecka. Přesnější místa nám nezdělili z pochopitelných důvodů. No a teď jdeme za muzikou zase do 90. let, protože Pepa, ten by hrozně rád slyšel Ace of Base.
1: Ahoj, mohl bych poprosit písničku All That She Wants pro všechny, co teď aktuálně jsou v práci nebo jedou do práce nebo už kroutí tou kulatou lopatou. Díky moc, Pepa.
2: To nejlepší od 90. let. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Už odbíjí 5. hodina, to vy jste tvůrci playlistu, ale ze všeho nejdřív Katy Perry na probuzení.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Tak to je naprosto jasná věc. Krásné 11. zářijové ráno vám všem i teď v tuto chvíli v 5 hodin a skoro 7 minut vám přeje Lukáš Bláha. A je to na vás, co budeme poslouchat až do 6 do rána. To znamená ještě určitě něco přes 53 minut, teď přesně. Tak 210-323-323, to je to správné číslo, a nebo mobilní aplikace, kam nahráváte hlasovky, a jednu z nich, tak tu jsme dostali od Vlastíka.
2: Krásné ráno, Luky, krásné ráno, Kysáci. Chtěl bych, Luky, prosím, nechat zahrát pro nás Kysáky, pro všechny, co jsme to dlouho neslyšeli. Pet Shop Boys, to jsme neslyšeli hodně dlouho. Tak jo, měj se krásně a všem hezký den.
1: No tak když Pet Shop Boys a dneska 11. září, tak New York City Boy.
0: To nejlepší od 90. let.
3: Od 90. let.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: velké díky, že i v pátek 11. září si dáváte noční juboxy na Kisu. Na oplátku hrajeme podle vás. Třeba pokud vás čeká dneska něco nepříjemného, tak doufám, že si to zlepšíte díky muzice. Třeba Šáry, ta by chtěla něco od podlahy na cestu k zubaři, tak hlavně, ať to dobře dopadne. No a muziku, konkrétní song, tu bude mít na svědomí Milan.
1: Ahoj, tady Milan. Prosím tě, zahraj mi tam od Emily May pro všechny fajn lidi, co poslouchají, a samozřejmě pro tebe do studia. Díky moc, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Radio Kiss.

0: Stanley Holmes and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Noční jukebox. 3 minuty po půl šesté, jedeme dál a už téměř do finiše pátečních nočních jukeboxů s datem 11. září. Mimochodem sluší se popřát Denisám všechno nejlepší k svátku. No a taky mimochodem dneska je den žádné zprávy, dobré zprávy, ano. Tak ideálně, pokud nedostanete žádnou, anebo tu dobrou, právě v 11. září. No a za muzikou už teď poputujeme s Ivanou.
2: Krásný ráno, prosím o zahrání písničky One Love od Blue pro krásnější pátek, protože konečně máme páteček. Díky, Ivana, ahoj. Kiss.

0: 5.41, to je přesný čas v pátečních nočních juboxech, taky jedna dopravka od Jardy.
1: Silnice 1/3 ve stoupání za Votice má vážná nehoda, právě tady vystříhávají.
0: Tak hlavně klidnou cestu, no a Petr na druhé straně na lince 210-323-323, tomu už letí pozdrav, ahoj.
2: Ahoj, dobrý ráno.
0: I tobě, jak se ti vstává, lo?
2: Ale po tý včerejší věře vystříhu nic moc.
0: Jo.
2: A musel to být.
0: Rozumím, nevadí. Prosím tebe, co by si rád slyšel a komu to zahrajem?
2: Já bych rád slyšel I Like How It Feels od Enrique Iglesias a určitě to pošlem tobě, protože moc rád poslouchám tvoje juboxy každý ráno, když jedu do práce.
0: Díky moc, Petře,
2: pak
0: díky.
2: Taky kolegovi Jirkovi do práce, doufám, že poslouchá. A pak taky všem slávistům, protože o tom, co jsme včera prožili, určitě neměli lehký stávání.
0: Rozumím, no. Smutný večer, nejenom pro slávisty, ale pro celý český fotbal. Já jsem to teda měl možnost nevidět, jenom jsem to sledoval online, protože jsem byl právě na cestě na noční juboxy, ale bylo mi to teda hrozně líto. To jako musím říct.
2: No to. No to takový...
0: I hlavně po tom průběhu, jo, kdy už to vypadalo opravdu jako konečná, když dostal konečný červenou a pak se to všechno otočilo a když to bylo na 2-1, tak říkám, no tak to je neuvěřitelný, to je prostě pohádkový příběh. No a pak to dopadlo, jak to dopadlo, no.
2: No, přesně tak.
0: Nevadí, hele, ještě sedm zápasů před náma, tak...
2: No, tak nějaký se vyhrajem.
0: Přesně tak. Tak držíme palce, Petře, úspěšný pátek a veselý víkend.
2: I tobě, děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky ahoj.
3: Rádio.

0: 11 minut chybí do 6. hodiny, to znamená, že už na kysu v nočních juboxech těch pátečních zvládneme vyřídit jenom maličko přání, ale něco přeci, jedno od Míši.
1: Krásné ráno, Luky. Teď nám dám nějakou letní prcku jako vzpomínku na dovolenou v Turecku, která byla báječná, a posílám je hlavně svému miláčkovi Jeriskovi a chci mu popřát krásný a klidný den. Teď ho čeká pracovní změna a chci mu říct, že ho obdivuji za to, jak to vše zvládá. No a také mě, ať se nám povede dnešní teambuilding na Lipně. Snad nepůjdeme po Lipně pěšky. Díky moc, Míša.
0: Tak držím palce, no a když teda letní pecka, tak Pavel, ten si přeje Lemont a vzducholoď, tak letíme.

0: Milí pokrevní bratři, pojďme zakopat tu válečnou sekírku.
1: No, kokovi, kokají.
2: No tak, to bylo hezké teda.
1: Tak Lukáš se právě odbouchnul, nadechni se.
2: A dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobrou.
2: Dobrou. Ahoj. Tak jo, čau.
1: Ahoj.

0: Servis počasí.
1: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohou místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni ho podstoupilo přes 825 tisíc Čechů a to je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Vláda v pondělí projedná návrh, aby nově mohli očkovat všichni lékaři i stomatologové nebo proškolení lékárníci. Oblíbená přímořská letoviska v severní Itálii, kde každoročně tráví dovolenou i mnoho Čechů, postihly ve středu a čtvrtek bouřky s přívalovými dešti, a to v několika po sobě jdoucích vlnách. Na některých místech spadlo během několika hodin až 200 mm srážek a to vedlo k zatopení ulic i obchodů. A teď zpátky domů.
2: Téměř přesně po dvou letech se koncem září v Praze znovu rozjede lanovka na Petřín. Zkušební provoz s cestujícími pražský dopravní podnik zahájí 22. září. Lanovka bude v provozu denně do 22.15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Fotbalisté Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí v Baku proti nováčkovi soutěže Sabahu. První zprávy jsou za námi a startuje páteční ranní KIS.
3: Yeah! Míšo, prosím tě, dokončí rým. Je tady 6. hodina ranní.
4: A přišlo na mě... něco.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.
4: Kiss.
0: Radio Kiss.
4: Be happy. Paní.
3: Skoro jsi to taky řekla.
5: Taky
3: mi?
5: Mě včera dostal normálně.
3: A taky jsem to neřekl. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Let the beat control your body. Pořádný devadesátky. Na probuzení do pátečního dne. Za hodinu soutěž 7-7 a opět se budou rozdávat peníze.
1: Možná nás také dneska čeká překvápko, taková nečekaná ranní výzva.
2: A já se těším na lunetiky, protože přijdou po 8 hodině a představí nový hit.
0: A zároveň nám odpoví na otázku, jestli to s tím Martinem Kociánem myslí vážně, že vystoupí na 30. výročí.
2: Musí to myslet vážně, když jsem viděla video, jak si volali.
1: Já nevím, co si o tom vlastně myslet, ale strašně se na to těším.
0: To jo.
2: Důležitý je, aby Martin opravdu dorazil, protože by to mohla být hezká akce.
0: Ono ještě otázkou, jak dorazí, víš totiž.
2: Jo, takhle.
0: A to bych právě přál Martinovi, teď to myslím zcela upřímně, aby tohle ukočíroval, aby se uhlídal, protože si myslím, že to i pro ně bude velice náročný, velká zodpovědnost a tak dále, emoce, všechno. A bylo by to skvělý. Uznejte, pokud bychom věděli všechny kluky na pódiu 2. října Foutu Univerzum, pecka by to byla.
1: Výborný.
0: No ale jinak, dnes je pátek 11. září, což ano, je velice smutné datum díky teroristickým útokům na dvojčata. Ale pojďme se věnovat něčemu veselejšímu.
1: Aby jsme otočili list, víte, jaká písnička dneska slaví narozeniny?
0: Ne.
1: 64 let od vydání slaví dneska Beatles Love Me Do.
2: Love Me Do?
0: Jako Tomáš v nějaký verzi.
1: Ne, originál.
2: Ty máš originál, jo.
1: To bych neměl originál.
0: To nejlepší od 60. let. Dobrý na probuzení.
1: Dobrý, že jo, jiný.
0: 64. Skoro důchod.

0: přesně dneska na pátek 11. září slaví tento song 64. narozeniny. Co když nás poslouchá někdo, komu je úplně stejně, tak to všechno nejlepší. Co jinak na pátek 11. září?
1: Dneska se slaví Národní den stlaní postele a to by mě zajímalo. Když odcházíte takhle brzy ráno, respektive skoro ještě v noci, stelete si postel?
0: Vždycky, ale ne když odcházím takhle brzy, protože se obávám, že bych vzbudil Myšku, svou ženu, ale jinak, pokud vedle mě nespí, co se směješ?
2: Nic.
0: No ne, tak nechci rušit v ložnici, ne. Ale jinak to považuju za...
1: Já nevím. Samozřejmost takovou.
0: Mě ti jako přijde, že prostě poznáš i trošku charakter člověka, který za sebou nechákl bordel. Já mám rád, když je prostě uklizeno.
1: Já měl kamaráda, když do toho ještě vstoupím, a ten si nikdy neslal postel. Já říkám, proč si neustele, že tam máš strašný bordel, vypadá to strašně. Odejď to, do toho večer stejně vždycky vletím.
2: Já postel takhle brzy ráno nestelu, protože máme jednu velkou společnou deku, takže si myslím, že...
0: Fuj, ne.
1: Musíš to...
0: Co? To fakt máte tu jednu?
2: Jo.
0: Ne.
2: Jo.
0: Ne.
2: Jo.
1: Já to dostanu vždycky na dovolený a nemám to rád.
2: Ne, já to zbožňuji, já musím spát s tou
0: Míšo,
2: velkou dekou.
0: S tebou teda nikdy spát nebudu.
1: Ale jenom kvůli tý dece.
0: No, podívej se, jakou z toho má srandu. Místo toho, aby začala plakat, tak ona je normálně ještě šťastná.
2: Jdeme někam, ne, s ní spát nebudu, tam má ráda velkou deku.
0: A promiň, ještě něco dneska?
2: Dneska je Mezinárodní den ocenění mraků.
0: Super.
2: Takže se dneska podívejte do nebe a řekněte si, co vám ty mráčky připomínají,
0: no,
2: dobrá hra.
0: Přímě jo, protože bez nich nebyl by déšť a podívej
2: ano,
0: se, no.
2: A den památky knihoven.
0: Nech toho.
1: Knihoven.
2: Knihoven.
0: Kaigo, narozeniny a dál nevím.
2: A svátek má Denisa.
0: Všechno nejlepší, holky.
3: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: vyskočit z postele, už je čas, 6 hodin a 14 minut. Dost možná jste se nevyspali kvůli tomu, že jste měli velkou deku jako tady paní Dinhová.
1: Mně se pod ní spí dobře.
2: Je to peklo a David to potvrzuje.
3: Dobré ráno, raní trojko. Hele, ta velká deka, to je fakt peklo. My máme se ženou taky. A kdo spí odkrytej furt, že jo? No kdo?
0: No,
3: já.
0: No kdo? Takže pro tebe je to možná příjemný, Míšo. Otázka, co pro toho druhýho.
1: Všichni tady říkáte, že je to strašný, ale podle nedávného výzkumu, provedeného v Evropě, se až 70 párů rozhodlo spát pod jednou společnou peřinou.
0: 70%.
2: Jo. Jo, takhle procent, jsi řekla prvně 70 párů, to jsem řekl, jo, to je
1: 70%
2: v
1: párů.
0: No, ty procenta tam nebyly.
1: 70%
0: tam párů. Tam jsi se spletla, víš, to byla chyba. Tak jenom,
1: abys... Stejně jsme v převaze.
0: 70 párů
1: prostě
0: v celé
1: jedna
0: Evropě.
1: Jedna peřina pro páry vede.
2: 70 párů. To je bestseller.
0: Ale nám dneska něco je, nebo?
1: Je pátek nám je.
0: Pátek asi. Promiňte nám to. Už jenom tři hodiny a tři čtvrtě, jo? Už to bude dobrý.
1: V těch počtech si taky dobrý.

0: Rádio Kiss je s vámi, je 6 hodin a 18 minut, hádáme se tady o tom, jak se má správně spát, jestli má mít každý svou peřinu, anebo mají mít páry takovou tu ohromnou peřinu pro dva.
1: Já jsem tady v menšině, protože já říkám, že je lepší spát pod jednou velkou peřinou, ale moji kolegové tvrdí opak.
2: Nejlepší je spát pod tou jednou velikánskou peřinou.
0: Tady máš dalšího parťáka.
1: Ano.
0: Ten je na tvé straně.
3: Jedna peřina nebo jedna velká deka je super, já jsem taky měl. Dříve, teď budeme zase pořizovat. Hele, ve vztahu v manželství se všechno má sdílet, tak i prdíky pod peřinou.
4: Jo, no jo, počkej.
5: Ale vem si, Míšo, ty jsi trošku třeba menší než já a mě to fakt dělá problém, protože ty se tam vejdeš do té velké deky.
1: Tak si pořiď ještě větší.
0: Jo, plachtu. Luboši.
6: Ale Míšo, a to já bych s tebou klidně spal. Já na velkou deku jsem zvyklý. S manželkou máme zimní deku velkou dohromady, taky jsme si na to zvykli, je to super.
0: No vidíš, tak on s manželkou pod jednou velkou spokojený. No hele, můžeš si zařídit to, co máš ráno, budeš to mít i večer.
1: Jak to myslíš?
0: Ráno ranní trojka, večer.
1: Večerní trojka. Počkej, ale na to je zase tahle peřina malá.
0: Jo, aha.

0: Kiss počasí.
1: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohu místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna projednala a odeslala do třetího čtení vládní novelu zákona o pozemních komunikacích, která má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Opozice pokládá krok za populistický. Ministr životního prostředí Igor Červený také uvedl, že nechce zavádět zálohování PET-lahví. V případě hliníkových plechovek to nevyloučil. Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa zveřejněné pod hlavičkou OSN. Zemi vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačeny stejnou barvou jako Rusko a to podle Tokia vytváří mylný dojem, že jsou součástí ruského území.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slavií v šestém kole první ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. Uvedla to Ligová fotbalová asociace. A po zprávách pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Takových věcí jsme tady po ránu mohli řešit, ne? Deka. Jedna velká deka.
1: To jste začali řešit vy, protože vás zarazilo, že my doma spíme pod jednou velkou dekou.
2: Tak o té dece společný, tak je to jedna z nejlepších věcí, co může být, protože když v noci spíš a pěkně nožičkou si šáhneš na tvoji drahou polovičku, že tam je, občas tě to zahřeje, přitulíš se, tak je to úplně skvělý prostě.
3: Jako to můžeš zjistit, no, dobře, když máš dvě deky.
4: Že
3: jako,
4: jo. Že
1: tam musíš překonávat tu druhou deku. Ale.
3: No, dobře. Ale Honza, Míšo, pro tebe má recept, jak tě vyléčit z toho, aby si nemusela mít tu jednu velkou deku.
5: No, tak já tě z toho vyléčím, Miško. Večer dáme kysaný zelíčko a ráno utíkáš do jisku pro nový peřiny.
1: Já když miluju, tak miluju i s prdíkama.
0: Míšo, pojď to odčinit. Dáme si šotík.
6: Ranní šot.
1: Já jsem ráda, že jsem si mohla ranní šot vzít na starost dneska já, protože včera jsem byla na festivalu kultur v Mladé Boleslavi a potkala jsem tam tolik lidí, hlavně dětí, co poslouchají Radio Kiss.
3: Skvěle.
1: A dokonce i zástupci z jiných kultur, z Bulharska, z Mongolska, za mnou přišli, že pravidelně ladí Radio Kiss a mám vás moc pozdravovat.
0: Počkej, a to tomu rozumí, jo, když...
1: Rozumí, protože oni tady žijou
0: jo,
1: v České republice
0: tak,
1: dlouho.
0: Jo, já myslím, že jste jeli mongolsky.
1: To ne. Ale nejvíc mě úplně dostala skupina takových sympatiant z Lavi Sport Dobrovice. Přišli za mnou, že poslouchají Kiss každý ráno od 6 a že se jim hrozně líbí Hajtra, ale že jí málo hraje.
0: Hajtra?
1: Hajtra.
0: Co to je Hajtra?
1: Já říkám, co to je Hajtra? Já nevím, já tomu vždycky rozumím. Hajtra.
0: Jasně.
1: A tak tomu říkají Hajtra.
0: Skutři.
1: No jasně.
0: Dáme si je.
1: Dáme
0: Hajtra.
1: Si.
6: Radio Kiss. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

hyper, hyper.

0: Uvidíme se. Čau, skupře.
1: Takže ty jsi včera moderovala akci, která se jmenovala, jak jsi říkala, Míšo?
2: Festival Kultura, tohle byl takový pozdrav pro všechny organizátory a všechny, co tam přišli.
1: Tušíte, že tento víkend bude taky hodně kulturní?
3: Jo.
1: A David mě na to přivedl, protože Patriku, ty jsi dneska tady vyzkoušel Míšu hned v 6 hodin ráno, aby doplnila jistý rým. Jak to začalo?
3: Je tady 6. hodina raní.
1: A Míšo?
2: A přišlo na mě spaní.
4: Je tu 6. hodina raní. Že má schůzku tvrdila, přitom byla na vinobraní, totálně se ožrala.
1: Lidi, znojemské historické vinobraní tento víkend, pálavské vinobraní v Mikulově, všechno tento víkend, vinohradské vinobraní na náměstí Říhospodě Brat tady v Praze, královopolské vinobraní v Brně, bolevecké vinobraní v Plzni, slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti, strážnice, strážnické vinobraní, tohle všechno tento víkend.
3: Ty, to je snad víkend, kdy celá republika jenom chlastá.
1: No,
2: burčák!
1: Jo, a bude to o burčáku.
3: Už je burčák.
1: No jasně.
2: Na vinobraní musí být burčák.
1: Tak to vám přejeme. Pokud můžete a budete mít volno, ať si to užijete, v sobotu by mělo být hezky.

0: Posloucháte Radio Kiss.
1: Je to dobře, že jsi to řekla.
0: Musela jsem.
1: Pokud byste na vinobraní šli a chtěli byste nějakou korunu k tomu navíc, bude se to hodit. Nezapomeňte, v 7 rozdáváme až 7 000.

0: Klasika kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Ale nic jiného mě nenapadlo.
1: Nabíráme vaše nápady, básničky, rýmy, ať tam je třeba Radio Kiss, nebo Dopolední Kiss, Michael, Poslouchám, Ladím, no nechám to na vás.
2: Radio Kiss.
3: No tak se podívejme, kdo z vás posluchačů Kisu má nejlepší básnické střevo.
4: Každý dopo odpo na Kisu hraje Michaelíček. A když budeš šikovný, vyhraješ balíček.
5: Jo, náš Michalíček, kavalčíček z našeho dopoledního Kisu, moudro dne nám říká, je to náš kavalčík.
6: Majkle, Majkle, Majklíčku, pust tam nějakou písničku. I tvé vtípky miluju, dopo odpo sleduju.
7: Celý den mi rychle zbledne, když nestihnu dopoledne, jeho super vysílání, to pak brečím do svítání. Michael, to je King of Pop, ovšem nepouští hip-hop.
1: Máme vítěze!
8: Ať už se řidič kamionu nebo jenom nosič lampionů, s Majklíkem nalaď si dopo odpo Kiss, na to nemusíš bejt mudr ani dis. S Majklíkem v moudru dne dozvíš se spoustu nápadů. Jabadabadu!
2: Jste chtěli výraz Patrika vidět.
3: To je volný verš.
2: A velmi volný.
9: Michal, Michael, Kaval, prachy mi hned naval.

0: tancuje tady celý studio. Před 7 hodinou ráno před soutěží o peníze, dáme si to po 7. Tady tomu hitu je neuvěřitelných 23 let.
1: Wow.
0: Cože, proč si myslím, že to je nedávná novinka?
2: Že to je 5 let starý?
0: Jo!
1: Jak může tak stará písnička být mladší než já?
0: Tak počkej, jo. Patrik pro tebe teď má ještě něco.
2: Protože Backstreet Boys We've Get Going On slaví dneska, dobře, nechme to být ten název.
0: To směl přeskočit.
2: Zkrátka, následující písnička od Backstreet Boys slaví 31 let.
0: Víš, jak jsi měl pojmenovat?
2: Ne?
0: Je to tam, ne?

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: I na D11 s Rendisem.
2: D11, směr Praha, jak začíná rozdvojený na 35. kilometru. Pravý pruh stojí od 34. a stojí minimálně 7 kilometrů.
1: No pěkně, a další kolony, stále D11, Rendis.
2: D11 na Hradec stojí na 62.
3: Na dálnici D5 na 28. kilometru ve směru na Prahu se srazila dvě auta. Vážnou nehodu vyšetřují na silnici 3 u Votic na Benešovsku a silnice je momentálně uzavřená. Bouralo se na Novojičínsku na silnici 58 u Kopřivnice a v Opavě na náměstí Svobody jsou

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde!
3: Lítat prý taky nejde.
4: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
5: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna. A já jsem Airbag. Jo, to Morče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
4: Dívka v oblacích.
3: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
5: Jo, a to je právě ten problém.
4: Pouze v kinech od 10. září.
6: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na teran.cz.
0: Kiss. Počasí.
7: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohou místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v 1 minutě.
7: České lesy znovu silně ohrožuje kůrovec kvůli letošnímu suchému a horkému počasí. Existuje riziko další kalamity, stromy jsou totiž oslabené. Zaměstnanci lesních podniků proto porosty pravidelně kontrolují a vyhledávají napadené stromy, které následně těží. Pomáhají jim v tom také drony, díky kterým mohou snadno prohlédnout i těžko přístupné lokality. Klimatický jev El Niño sílí a je více než 90% šance, že během nadcházejícího podzimu a zimy na severní hemisféře dosáhne velké intenzity. Pravděpodobnost, že jev bude historický a předčí sílu jevů sledovaných od roku 1950, je 75%. Uvedlo to americké Centrum pro klimatické předpovědi. El Niño přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. A teď zpátky domů.
8: Ředitelství silnic a dálnic začne 14. září opravovat silnice první třídy číslo 10 a 35 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Práce za více než 40 milionů korun bez DPH potrvají přibližně 2 měsíce a přinesou výrazná dopravní omezení. Hotovo bude 1. listopadu.
0: Sport.
7: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Madring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jeho dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental. To byly aktuální zprávy a je tady soutěž 7 v 7. Hodně štěstí.
0: 7 v 7.
1: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
0: 210 323 323.

0: Je pátek, kde se soutěžit, kamery nachystaný, konfety tady jsou, Míšu máme, Patrika, hlavně vás, kysáci.
1: Bylo 7 hodin ráno
2: a na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Rádi bychom vám představili posluchačku, která výborně odpověděla na otázku, proč volá sem k nám do soutěže Rádia Kiss. Odpověděla následovně.
3: Peníze!
0: Jmenuje se Melisa a je teď s námi na Kissu. Dobré ráno, Meliso.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ránko.
4: Dobré ráno. Meliso, tvůj hlas zní hrozně mladě. Ty pracuješ nebo studuješ?
3: Je mi 18 let.
4: 18!
0: Tak to je skvělý. Doufejme, že ti padne něco velkého, aby jsi mohla udělat radost, protože teď bude kostka rozhodovat. Jak to vidíš dneska, Meliso? Kolik myslíš, že padne na hrací kostce? Zkus si to tipnout předem. Pětka aspoň, dobře. Pětka.
5: Dobrý, tak já to nebudu prodlužovat, Meliso, rovnou vrhám kostku do věže.
0: Pojď, prosím, říct dobrou zprávu, Meliso. Ne to, Patriku, ne!
5: Ne! Takhle, pětka to není, ale je to 4, vyhrává 4000!
4: Čtyřka je doma!
0: Heleď, a kam teď cestuješ, kam jdeš?
3: Teďka jedu do školy.
0: Jasně. Hele, a jaká je to škola, jestli to není tajný?
3: Zahradnická Olomouc.
4: Tak v tom případě teď můžeš pozdravit svoje spolužáky, protože jestli to slyšeli, tak budeš mít dneska hodně kamarádů.
0: To 100% jo. Meliso, všechny pozdravuj, užij si to a 4000 korun ti brzy pošleme na účet.
3: Dobře.
0: Zatím,
4: děkuji.
0: Taky.
4: Ahoj. Se, ahoj.
0: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Nepletu se, když tipnu, že tenhle týden nepadla ani jednou šestka?
0: Ne, nebyla. Byly dost nízké částky, dvojky, pětka, čtyřka a jo, to jde.
4: O, tak já to zachráním příští týden.
0: No, jasně.
1: 7-7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
4: Be happy.

0: Tak jste to slyšeli, pro Melisu to musí být skvělý ráno. Vyhrát 4000 korun před víkendem, moc jí zdravíme na cestu do školy do Olomouce. A kdybyste chtěli vyhrát mnohem více peněz, můžete dneska na Facebooku Rádia Kiss.
1: Soutěžíme totiž z Hot Peppers o 20 000 korun na letenky. Je to naprosto jednoduchý, stačí do komentáře na Facebooku napsat, kam byste vyrazili.
0: Kdybyste vyrazili, kam by to bylo? Co bys měla napsat, Míšo?
2: Do království Tonga.
1: Monga, monga, monga, longa, mongo.
3: Co?
2: Vyrazila bych do království Tonga.
1: Dobře, proč tam?
2: Protože tam se v neděli nesmí pracovat.
0: Jo, ty jsi včera moderovala tu akci, nějakou kultur setkání, a to je zajímavost od nich, co?
2: Ano, oni tam nesmí v neděli pracovat, musí tam jenom, dejme tomu, můžou tam jenom jíst, bavit se s přáteli, ale nesmí ani pracovat na baráku, nic, prostě nic.
0: Dobře, tak jo, co ty, Patriku?
1: Já jasný, Miami. Tutovka, jako fakt tam.
0: Já bych si dal Toskánsko, Itálii nebo Norsko nahoru, anebo do Budějc.
1: Tam máte ale taky letiště v Plané.
0: Abych nemusel dneska stát Benešově v kolonách, víš, zase.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Začínáme dobrou zprávou.
2: Silnice 3 u Votic po vážné nehodě se právě otevřela.
1: Jaromíre, díky. Nehoda se stala na jihu Čech na hlavní silnici 24. Je to na trase z Veselí na Lomnici nad Lužnicí, kde je sražený divočák.
3: Vážnou nehodu řeší v Českém Brodě v Klučovské ulici a bouralo se ve Zlíně na třídě 3. května a v Hodoníně v Brněnské ulici.
1: Šťastnou cestu všem i skupině Lunetic, která je na cestě sem do studia Rádia Kiss, protože po 8. hodině ráno tu představí novou píseň.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show. Drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
0: Kiss. Počasí.
8: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohou místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině. V případě nově narozených psů při jejich čipování. Za první dva měsíce je v evidenci zhruba každý desátý pes v Česku. Na milánském letišti Malpensa vypukl ve čtvrtek požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, kteří byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Naštěstí nikdo nebyl vážně zraněn.
0: Sport.
8: Hokejisté Pardubic si ve třetím zápase v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lappeenranta, kde podlehlo 2-3. V dresu Saipy se z výhry radovali čeští krajánci Petr Fridrich a Ondřej Trejbal. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
9: Pátek a taky ranní trojka.
10: A taky vy všichni kysáci.
9: Tak hezký pátek všem a posíláme vám Silver.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: je pátek 11. září, ale naše ranní trojka stále žije tím, co tady bylo včera.
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
2: Já jsem to včera poslouchala, byla jsem v roli našich kysáků, seděla jsem za volantem, byla jsem přilepená u rádia a čekala jsem, jak to dopadne. A toto hrálo včera. Byl tady DJ Jetty a teda moc šikovný. Já jsem nestihla doposlouchat celýho a přesně jsem byla jak vy kysáci. Seděla jsem v autě a říkám, ne, já už musím.
0: To je škoda, protože on to gradoval neuvěřitelně.
2: Jo. A Honza, který slavil včera 18. tak zněl v rádiu moc pěkně, měl příjemný hlas a hezky mluvil celýma větama, fakt se to pěkně poslouchalo.
3: S Honzou tady byl taky brácha Leoš a to byl za mě největší torpédoborec, protože ten se ničeho nebál, ten měl vyřídilku, cokoliv chtěl, to prostě řek na plnou pusu, borec.
0: Když byly vypnutý mikrofony, hráli jsme hudbu, tak Leoš tady chodil, ne, molejku Lukačky, můžu ještě něco říct do rádia?
3: Jo, jo, jo.
0: A my mu říkáme, a co by si jako ještě chtěl říct, tak jsem rychle zapnul mikrofon, jo, a co chtěl ještě vzkázat a už to nestih.
4: Tak třeba, že pozdravuju školu a svýho tátu, protože zítra k němu jedu. A taky pozdravuju všechny tady v světě, protože já už jdu.
3: Protože já už jdu.
2: Tady v světě já už jdu.
0: A když bylo před raní kachrou, říká, strejdo, a můžu tam ještě něco říct? No jasně, pojď.
5: Raní slepice.
0: Já. Už ne kachra, už je to
3: legenda,
0: slepice.
3: Legenda.
2: Raní slepice. Pro vás, co jste to nestihli, tak včera proběhla na KISu první velká výzva. Posluchačka Jana se ozvala s přáním, že by chtěla oslavit 18. svého syna Honzy a trochu ho uvést do světa DJů, protože tomu se věnuje a toho baví.
3: A pozor, pokud vše dobře půjde, tak ještě dneska v příští hodině by jsem rád splnil další přání.
0: Heleme se!
2: Moment. Já mám na pondělí připravenou další ranní výzvu. Já budu plnit přání.
3: No jo, to máš příští týden, na to si dej čas, ale já bych to stihl ještě dneska.
0: Nehádejte se, tam jich je asi 1000 těch přání.
2: No takže, to je pravda.
0: Jo, klidně můžem každou minutu.
2: No a ne, že mi ale všechny vyberete.
0: Neboj.
2: Jo?
0: Honči, veme tu tvojí dneska, viď?
2: Jo, počkej. Ne, to nemůže.

0: Když pročítáme internet, tak právě podle nadpisu se rozhodneme, jestli si ten článek přečtem. Patriku, za tebe nejlepší nadpis?
1: Do autobusu v německém depu nastoupila ovce, projela se imičkou.
0: Skvělý, co tohle? Opilý slepec v Anglii ujel za volantem 240 km.
1: Ano, to říkali v odpoledním jumpu taky. Já teda nemám nejlepší, já mám nejhorší, na rovinu. Motorkáři mají za sebou nejtragičtější prázdniny za 6 let. Míšo, ty motorkářka, jo, vem si to. Oni dělají statistiku ohledně července a srpna.
0: Ano.
1: A když se podíváte do roku 2021, tak bylo nějakých 990 nehod. V roce 2024 1230 nehod. A toto léto 1370 nehod motorkářů za červenec, srpen.
0: Já to taky pozoruju a musím říct, že ono, co se týká tady těch nehod, tak je to 50 na 50, protože někdy jede motorkář a nejede úplně předpisově a bohužel nedává pozor, ale někdy je to i na straně řidičů aut, kteří se třeba na jízdu nesoustředí a nevšimnou si toho motorkáře.
1: Každopádně to roste, no, než aby to bylo přesně naopak, i když se o tom neustále mluví a ví se, jak nebezpečný to je.
2: To je jenom Česká republika, není tam Ibiza?
1: To je jenom Česká republika.
2: Že bych tam byl taky s tím odřeným kolem na skutru.
1: Teď Patrik nám hapal.
2: Na skutru.
0: Já jsem jela za ním, já jsem to viděla. Takovej držkopat.
1: No a v tuto chvíli za to mohl kdo? Řekni to nahlas.
0: Popelnice.
1: Aha, jasně.
3: Děkuju, ne, vážně. Míšo, má
0: popelnice,
3: pravdu.
0: Popelnice, tam to bylo mastný a jemu se to tam sklouzlo.
1: Jo, tak Popelnice, takže vás zdraví Roman, Míša a Popelnice.
3: Ano.

0: nebo teprve pojedete ještě? Tento měsíc budeme na Kisu soutěžit o dovolenou s Blue Stylem, to wow. Jenom abyste věděli. A zrovna nedávno jsem viděl jedno hezký reelsko, kde někdo šel jakoby po ulici, bylo to někde evidentně u moře a byla tam kapela, která hrála jeden extrémně slavný song, ale překvapilo mě, že ta kapela se pustila prostě do tak velkého sousta. Tohle je originál, jo? Ale oni to dávali live, tři holky zpěvačky.
1: Live tohle?
0: Jo, normálně basák, bubeník, všechno, já vám to pustím, ono to není úplně jako dobře slyšet. Oni to nahrávali normálně na mobil.
2: Dobře.
0: A počkejte si na ten referén, jo? A lidi pařili, pěkný to bylo. A jdeme na to, jo? Ona to jede na kusu, ta holka, jo? A znova?
1: Máte jesmena?
0: Co?
1: Tohle si zaspíváte.
0: Ty jo, čekám, Patriku, kdy nějaká kapela na maturitních plesech tohle začne hrát.
2: Je to hit a myslím si, že to zvedne všechny ze židle.
0: Ale kapely, nedělejte to, my DJové nebudeme mít co pouštět.

0: Dobré ráno všem, co posloucháte Radio Kiss. 7 hodin 51 minut. Před chvilkou jsme slyšeli skvělý letní hit v live podání a něco vám to připomnělo?
1: Míšo, to pro Patrika není žádná výzva. On, který zaspíval prodavača, tak pro něj to bude malina.
0: Vy si vemete to tempo. Pupenata. A do toho Patrik.
2: Je to deka 10, deka 20, deka 30, deka
3: 15.
0: Dobrý, Honzo, dobrý postřeh.
4: A když jsme u té hudby, co ty lunetik? Kde je máme?
0: Po 8 ráno, říkali.
5: A oni představí novinku, pojď nám čuchnout jenom kousíček.
4: Ty to tady máš.
0: Čuchnout?
5: Jo,
4: jenom kousíček.
0: Ne, co? Tak to malinký, nejde, to se nedělá.
4: Malinký kousíček.
5: Vteřinku.
4: Co tam mají, víš, jako?
0: Počkej, tak já to musím nachystat, já to mám připravené po 8 ráno. Vteřinku si říkala?
4: Vteřinku.
0: To byla vteřina.
4: Ne, to byla půl vteřina.
0: Ne, to byla vteřina.
4: Já si chci doposlednout druhou půl vteřinu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pozorně poslouchejte, není toho málo. V Pardubicích na příjezdu od Chrudimi po silnici 37 popojíždíte v koloně dlouhé přes 2 kilometry. Na Jindřichohradecku u Studený je to přímo na silnici 23 havárie cisterny. Dane?
2: Z Petřvaldu na Ostravu, tak rondel mezi Šenovem, Petřvaldem a Ostravu je zasekaný.
1: Díky, co ty, Ivane?
3: Projedete od Hradce Králové směr Týniště, tak v Třebechovicích na křižovatce za autobazarem Golem stala se dopravní nehoda, nákladák tam popostrčil auto.
4: Bouralo se v Praze na Klimenské a v Brně řeší hned dvě nehody, a to v Moldavské a v ulici Elišky Přemyslovny. I might never be the one you take home to mother.

0: Vládo, odvysíláme.
1: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde.
2: Lítat prý taky nejde.
3: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
4: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna. A já jsem Airbag. Jo, to morče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
3: Dívka v oblacích.
2: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
4: Jo, a to je právě ten problém.
3: Pouze v kinech od 10. září.
5: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátky dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohou místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti. Vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce. Nejtragičtější teroristický útok v historii spáchala před 25 lety islamistická organizace Al-Kaida ve Spojených státech. Sebevražední útočníci 11. září 2001 unesli 4 letadla a s nimi zaútočili na klíčové budovy v New Yorku a Washingtonu. Následná série konfliktů, známá jako válka proti terorismu, přivedla Spojené státy z výsluní globální politiky do složitých situací, ve kterých se pod palbu kritiků dostaly jejich vojenské dovednosti, strategické schopnosti i morální hodnoty. A teď zpátky domů.
9: Téměř přesně po 2 letech se koncem září v Praze znovu rozjede lanovka na Petřín. Zkušební provoz s cestujícími pražský dopravní podnik zahájí 22. září. Lanovka bude v provozu denně do 22.15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. Pro KIS Blanka Holoubková.
7: Sport.
8: Španělský jezdec Alex Rins oznámil, že po sezóně skončí v MotoGP. Vítěz 6 velkých cen v královské kategorii nebude pokračovat v žádné jiné motocyklové sérii. Své další plány zatím neprozradil. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už raní KIS.
10: 8. hodina a s ní i nový hit od skupiny Lunatic.
11: Od premiéry nás dělí jenom pár minut.
10: Buďte s námi, kysáci.
12: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Skutři na Rádio Kiss, 8 hodin a 6 minut, je to tady, Lunatic dorazili, kluci, vítejte ve studiu, ahoj!
1: Hajpa!
2: Dobré ráno!
0: Tak je to tady, hele, jak to vezmeme?
1: Skutři, to je bomba, tyhle.
0: Dobrý, co?
1: To dlouho neslyšel, úplně jsem si vzpomněl na hajpa, když mi bylo... To jste ještě nebyli na světě.
2: No, kolik ti bylo?
1: Nevím, to byl nějaký 14, třeba 13, 12.
3: Začal ti ruský knírek.
1: To jo, tak, a dělali jsme hajpa.
0: To by se to ale šílí.
1: Promiň, já jsem ho...
0: Vaška jsme dostali Vítku jako, no to hrajete před naší novinkou Skutry, jako jo.
1: A my pak dáme ty náš ploužák, jo. Ne, no, tak...
0: Pojďme po prioritách. Co bychom měli rozhodně probrat parťáci s Lunatikama?
4: Jako první si myslím, že by patřilo zmínit, že 2. října čeká kluky velký koncert v O2 Univerzu.
0: Ano, dobře, další priorita.
2: Další priorita asi, že na webu kiss.cz probíhá historicky úplně první hlasování, kde můžou lidi rozhodnout o tom, jaký hit Lunatiku je ten největší.
0: A to je velký, k tomu se dostaneme, ještě nějaká jiná priorita.
4: Tři kysáci díky tomu vyhrají taky osobní setkání s klukama právě 2. října.
0: Jasný, a ještě nezaznělo teď to nejdůležitější.
1: Aha.
0: Jaká největší priorita?
2: Že mají novinku.
0: Ano!
2: No, ano!
0: Počkej, a ještě 5. priorita, to je horká novinka posledních dnů.
3: Že mám žvěkačku za uchem, já se to vždycky dělám. Já čekám na nějakou bombu.
2: Počkej, ty si ji pak dáš za ucho.
3: No ale já vždycky s tím já s tím usnu třeba, nám se pro mě přilepení to ucho.
1: A manželka ve vlasech.
2: A tak zase nemáš odstátý uši.
0: Počkej, teď si děláš, ty si fakt strkáš
3: vejku. Já si říkám, že
1: no,
3: škoda,
1: to se nás dělá.
3: Nebo ne, nová prostě.
1: Ty se nebyl
2: někdo stará škola. Počkej, a ty si pak dáš zpátky.
1: No to se šetří. No. My jsme měli svoje generace, která žvejkačky šetřila.
3: Jo.
1: I týden si žvíkal, když ti spadla do písku. Tak jsi to zvednul, protože nebyly.
2: Počkej, já se podívám Vaškovi za druhý ucho. A ta má jednu z minulého týdne.
3: Něco zelenýho.
0: Pojďme k tématu.
5: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
0: Největší hit skupiny Lunatic. Myslí si lidi, že to prostě nejde jako určit, jo?
1: Fakt?
0: No.
1: Počkej, na úvod, buďme upřímní. Píše někdo, hlasuje někdo na kiss.cz?
0: Hodně. A kluci, já tu pro vás mám průběžné výsledky.
1: Sakra.
0: Nezná je ani Míša s Patrikem, kysáci někdo, jenom pojďme si říct, jo. Hlasuje se na webu kiss.cz o... Only you. Vlastně nemusíme představovat.

0: Tak. Ale my jsme měli
1: anketu. To za kapelu, to zní dobře.
0: To zní dobře. Jaký Backstreet Boys?
2: Pojďme na to. Já vám řeknu jenom jedno jediné. Procentuální výsledky. 32% má hit nejoblíbenější podle těch, co hlasují. 32. Hmm. Ten druhý 29. To znamená, je to blízko u sebe. Potom 18% má ten třetí, 11%, čtvrtý, pátý 7% a šestý má jenom 3%. Aha. Nějaký song si řekli lidi, hele ne, tohle určitě nebude největší hit ever, ale vemte si, že příčka první, druhá jsou od sebe jenom nějaký 3%.
0: Hustý, hustý.
2: Není rozhodnuto.
0: Já si myslím, že ten nejmíň, který hlasují kysáci, je asi Příběh malého chlapce, protože to je taková vážná písnička a je pravdou, že ji milují hlavně naši jako hardcore fans, který vždycky chtěli, aby jsme ji hráli, my jsme ji vlastně nikdy nehráli naživo. Mm-hmm. Akorát loni na té první 30 Foutu univerzu a i letos 2. října Příběh malého chlapce zahrajem Václave, nebo ne?
1: Zahrajem určitě. Já na tom teďko právě pracuji, mám mozoly od kytary.
0: Do mikrofonu.
3: Vážně je tam mozoly.
1: Je to od kytary teda. Jo.
0: Pravačka.
2: Ale asi nám kluci naznačili, co bude tou novinkou. Slyšel si to slovo hardcore?
4: Jakože to bude tvrdý?
0: Jo, tohle.
3: Jdete do metalu.
2: Není to hardcore,
0: jako
2: jo?
0: Jako ta nová píseň.
2: No.
0: Ne, to je naopak, my jsme si řekli, že uděláme jako něco pomalýho. Jako.
3: Takže no, něco jako dotyky.
0: No, taky tam je piano. Mm-hmm. Akorát je to takový už jako dospělejší.
4: A kluci, mě by zajímalo, kdo s touhle písničkou přišel, jak to bylo?
0: Václave.
1: No mě...
0: Pochlup se.
1: Mě leta leží v šupliku. A byli jsme na zkoušce, tak jsme tam zahráli s kapelou a Aleš říká, hele, to je hit, pojďme to dodělat.
0: Jo, jo.
1: Takže Aleš to jakoby vybral, ale měl jsem tam spoustu dalších, ale vybrala se tahle, takže já doufám, že budou posluchači spokojený. A Aleš je spokojený, to je důležitý, takže když se nic jiného nestane, tak Aleš je spokojený.
0: Jo, to je takové manželství, musí být někdo spokojený, manželka, takže asi já tím pádem. Ne, ale tak je pravda, že jsme asi dva dny vlastně na ním pracovali potom ve studiu, kdy jsme hledali vlastně ten sound a vůbec to všechno. A byl to asi nejhezčí čas, který máme kromě pódia spolu, protože na pódiu je to pecka. Ale tohle bylo, my jsme byli jenom tři v tom studiu dva dny, lahvinka, dobrá nálada.
1: No.
0: A takže jsme udělali...
1: Proto to tak dlouho trvalo.
0: Takže to je vlastně takový opelecký song, omlouváme se.
1: Ne,
2: no. Ne, to si nemyslím, no. Když slyšel jsem jenom úvod, ale ono je to tady.
0: Oh. OK.
2: Je to tady.
0: Poprvé, dneska premiéra.
2: Premiéra skupiny Lunatic. Ano, od Loštího světa, tímto zdravíme i Davida, vašeho parťáka, jdeme na to. Kysáci.

0: I když je to novinka, mě to hodilo zpátky do 90.
1: Jo.
0: Tím soundem, nevím čím přesně, jako bych ten song někdy uslyšel, tak tohle byli noví Lunetik.
1: Odlož tíhu světa.
2: Krásný. Děkujeme, děkujeme.
0: Fakt to má skvělý zvuk.
2: To jsme moc rádi.
0: Na nás netradiční, tady na Kisu se to hodně sype, ale ano. Člověk by měl občas si taky
3: tak
0: uvědomit.
3: Tak to můžeš zrychlit, ty to tady máš.
2: Ale tak výhodou je, že vy jste taky ta doba a ta hudba, ano. Kdy byly i ploužáky.
0: Ano, byly. Ježiši, a jak krásný časy to byly.
2: A víš co, ty jsi se spotil, tančil si na skútr a pak přišel ploužák a musel si s tou dívkou se přitulit. Tak jste se logicky přilepili a už jste se neodlepili.
4: Tančně se dotknout.
3: Odešel si s ní rovnou domů, že takže... byla přilepená.
2: Víš co, a dneska se ploužáky moc nedělají, my jsme si řekli, že on teda ten beat není úplně ploužákový, ale řekli jsme si, že uděláme zase takový ne dotyky, ale prostě něco s pijánem, aby se lidi mohli přitulit, protože my to prostě máme rádi.
0: A to už máte natrénovanou na 2. října do O2 Univerzum, kde Lunetik budou?
3: Teďko v sobotu to natrénujeme.
2: máme zkoušku.
3: My si dáváme na čas vždycky, ale já myslím, že to tak přirozeně to dopadne dobře.
2: Jo, jo, jo, máme skvělou kapelu zase, takže to bude parádní. Ta to taky ještě naživo nehrála, takže vlastně toho 2. října v O2 Univerzum to bude premiéra živá poprvé. A jinak k tomu všechno, co patří, to znamená, tanečníci už trénujou, my už se
3: a ty
2: taky...
3: už trénuješ.
2: My už taky trénujeme. My už se taky jako, už nejím asi 14 dní a nepiju.
1: A teď jenom věcná, k tomu hlasování o ten největší hit na webu kis.cz, tenhle ten song tam zařadíme teď taky.
0: Ne, to už by nebylo fér, že jo? Už se jasně hlasuje a 25. Aleši, když dorazíš...
2: Ano, dorazím.
0: Tak vybereme 3 z vás, možná bude mít i Vašek čas, ale jsme domluvený, Aleši, napevno, že určitě ty, aby jsme vybrali 3 posluchače, nebo kohokoliv, kdo hlasoval. A oni se budou moci s vámi setkat 2. října v O2 Univerzum. Super.
2: To se moc těšíme, aby viděli trošku taky backstage a poznali jsme se.
3: A já pro tu výverce schovám tu žvejkačku za uchem.
2: Jo, jo.
0: Jenom jedna věc, nečekejte, že vám 25. oznámíme, jaký hit to vyhrál.
2: Aha.
0: To se dozví lidé až 2. října v O2 Univerzum.
2: Takže my jenom oznámíme výherce toho setkání s námi.
0: A až v hale vám bude oznámeno, jaký hit je ten absolutně nej.
4: Takže to máte taky překvapku.
2: To bude i pro nás, to ještě nám nikdo překvapení neudělal.
0: I když vy těch překvapení budete mít hodně a nechoďme kolem horké kaše.
2: Ano.
0: Kluci, my z toho máme fakt velkou radost. Byť jako respekt, protože asi netušíte, co se opravdu stane nebo ne, ale po 7 letech Martin Kocián se skupinou Lunetik.
2: Jo, jo, Václave, jak jsi to dokázal? Že Václav s tou myšlenkou vlastně, já byl po Loňsku zklamaný, když to nevyšlo s Martinem, tak už jsem úplně jako nechtěl to znovu probouzet, abych zase nebyl zklamaný. A Václav řekl, já to zkusím.
3: No tak řekl jsem si, to zkusím, teď se vlastně uvidíme v sobotu poprvé na zkoušce, tak jsem zvědavý tváří v tvář, jak to celý dopadne a navíc má ještě vlastně přijít další host, to je Dev ze skupiny Chaos.
2: Ten sama má taky pecku.
1: Jo.
2: Takže přijde taky na zkoušku a měl by s námi dát a vlastně s Martinem hlavně taky jeden song tam.
0: Tak to je dobrý.
1: Bude
0: a vy
1: velký.
0: Se s Martinem uvidíte i po dlouhé době jen tak jako z očí do očí.
3: Já už jsem ho viděl přes telefon a teď ho vidím naživo.
0: No vidíš.
3: No, mám tu žvejkačku, ale no tak jsem zvědavý, jak to celý dopadne ta zkouška. No.
0: My si to jako fandové moc přejeme, máte pravdu, když jsme minulý rok byli v O2 Univerzum a jelikož se to povedlo, vy jste to vyprodali, proto se dělá další ročník.
2: Ano.
0: Spoustu lidí se na to chce dostat, takže nezapomeňte.
3: A prosím vás, po třetí už
0: datum.
3: Ne. Jo,
0: ano, bude to naposledy. Tak to byla ta třešnička na dortu, která Míšo Patriku, když jsme byli na parketě, to nám tam chybělo, že jsme si říkali, ještě přijde Martin, hele.
2: Jako, hele,
0: uzavře se epizoda, jo.
2: A tohle asi cítilo hodně lidí, to, co vy říkáte, je super to slyšet i vlastně od lidí okolo, protože my jsme v nějaký té bublině svý, že jo. A ty lidi, my jsme včera dali na Instagram, že teda fakt jako dorazí Martin a strhla se úplně bouře, takže chápeme, že lidi ho mají rádi, mají ho spojený s Lunetikama, zakládal to a i když jde jinou cestou, tak by bylo fajn jeden večer si to společně užít.
0: Určitě.
1: To jste udělali skvěle, já jsem právě viděla vaše první video, kde ty si Vašku říkal, že mu zkusíš zavolat a já jsem pak čekala, kdy vyjde to druhý, jak už si voláte a už je to venku. Včera jste říkali,
2: ano,
1: že jste to zveřejnili.
2: Ano.
0: Teda, heleď, všechno je připravený, už je to ani ne měsíc, co se uvidíme v O2 Univerzum.
2: No jo.
0: Lunetik, 30. výročí, tentokrát po druhé oslavené. Vstupenky ještě jsou?
2: Ano,
0: ano.
2: 2/3 už jsou pryč, takže pospěšte.
0: Tak jo, takže jdeme do finále a 25. se tu sejdeme. Ukážeme prstem na ty, kteří se za vámi dostanou osobně. No a 2. října jdeme slavit.
4: Užijeme si to.
0: A držet palce.
2: Jo.
0: No jasně.
1: Jasně.
2: Vy nám to na tom pódiu řeknete, který hit je největší.
0: Ano, my vám musíme říct, který to vyhrál, že jo.
2: Jo.
0: Jo.
3: Tak když nepřijde Martin, tak aspoň vy třeba.
0: Totiž to je na tom to nejlepší, já si myslím, ten otazník tam bude viset vlastně do poslední minuty.
2: My doufáme a on fakt jako se k tomu postavil, řekl, hele kluci, to budu ready.
0: Respekt.
2: Žádný látky, budu připravený a chci s váma si to užít a hlavně s fanouškama, proto to děláme.
0: Tak to je skvělý. Kluci, držíme vám moc palce. Neuvěřitelně moc, ať se to povede.
3: Děkujem, děkujem.
0: A 2. října všichni kysáci Foutu Univerzum.
2: Těšíme
1: se. Děkujeme, mějte se. Ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Je 8 hodin 24 minut a na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru do Prahy se srazil osobák s motorkou. Dál se bouralo v Ostravě v Českobratrské, v Liberci v Košické, v Českém Brodě v Klučovské a ve Zlíně v Gahurově ulici.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohu místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci dnes budou schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také poslanecká předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Sněmovnu čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa slíbila vrátit $500 v přeplatcích téměř milionu Američanů, kteří si sjednali zdravotní pojištění v programu Obamacare. Rozesílání šeků by mělo začít v říjnu.
0: Sport.
1: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl na mistrovství světa, zapojil ve West Hamu do tréninku. Kouč Nuno to uvedl na tiskové konferenci před dnešním zápasem druhé anglické ligy proti Wrexhamu. To byly zprávy v jedné minutě. Hezké ráno.
2: Sliboval tady náhodou někdo, že uděláme menší ranní výzvu?
3: Sliboval a za chvilku si někam zavoláme.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: co se asi teď odehraje.
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
2: Já jsem se rozhodl, že splníme další menší výzvu, protože nám na studiový e-mail ráno@kiss.cz napsala posluchačka Irena, trošku ze zoufalosti. Tak to začalo tento e-mail. Irena byla delší dobu rozhádaná s kamarádkou a já jsem se rozhodl, že bychom to mohli slepit dohromady.
0: Přes éter, jo?
2: Přes éter.
0: Je to dobrý v pátek ráno?
2: Je to dobrý a věřím, že se to povede.
1: Výzva přijata.
0: Jediné, co Patrik říkal, mít nachystané telefonní číslo. Takže...
3: rozhádaný kamarád.
0: Zkusíme, pardon, navázat spojení. Mm-hmm. Myslím si, že teď už by to mohlo být. Halo, halo, dovolali jsme se.
4: Ano, ahoj, dobré ráno, ranní trojko.
2: Ahoj, Irčo, tady Patrik z Kisu, Míša i Roman. Ty jsi nám na e-mail ráno@kiss.cz psala, že jsi měla nějaké bolavé období se svou kamarádkou. Můžu se zeptat, co se stalo, proč jste se spolu nebavili, nebo co bylo za problém?
4: No, my jsme byli mladí blbky, když to takhle řeknu. My jsme spolu měli koně a tenkrát kvůli těm koním jsme se nějak rozhádali, ale bylo to úplná blbost, úplná maličkost. Ale jak jsme byli mladí a neuměli jsme ještě úplně vyřešit takovýhle konflikt, tak jsme to vyřešili tak, že jsme se spolu přes 10 let nebavili. Hmm.
2: A teď jste se teda udobřili a dali jste to dokupy, nebo bysme vám s tím trošku mohli pomoct?
4: My už jsme se udobřili před x lety, dali jsme se dokupy, ale tím, že vlastně bude to, co bude, tak jsem si na to vzpomněla, že tenkrát, ještě předtím, než jsme se rozhádali, tak jsme vlastně byli na tom koncertě spolu. A tím, že to teďkom bude znova, tak bych hrozně ráda to zažila s ní znova.
2: Irča naráží na koncert, na kterém byli v roce 2009. A bylo to na koncertu Pussycat Dolls, kteří shodou okolností 23. září budou v Praze v O2 aréně. A já si myslím, Irčo, že s kamarádkou by to byl asi skvělý zážitek a hezká nostalgie a připomenutí roku 2009. Co myslíš?
4: Bylo by to úplně super.
2: Irčo, víš co? My ti ty vstupenky dáme.
4: Ne.
5: Jo!
4: Tak to je super.
0: Dobře ty, Patrik.
2: No, tak splněno.
0: Hele.
4: Děkuju.
0: Irčo, to je skvělý. Kdy to bude? Už brzy, 23. září.
2: Přesně, tak v O2 aréně.
0: Je, tak to je dobře. Takže
4: tak to já se těším.
0: Pokud se nepletu, Patriku, můžeš ještě volit. No volit, co se budeme ptát tebe, Irči. Budete pařit na parketě, anebo si sednete a užijete si to takhle v klídku?
4: Ne,
0: co volíte?
4: Budeme pařit.
0: Dobře, jdeme do toho.
2: Skvělé. Irčo, tak je to tvoje, dvě vstupenky ti posíláme. Užijte si to s kamarádkou a zase někdy na Kisu.
0: Měj se hezky a pozdravuj.
4: Díky moc, budu,
0: děkuju. Ahoj.

0: kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Ranní slepice.
1: Aha. Jo, jako včera, touto dobou, když to tady Leoš takhle oznamoval. A Patriku, ty jsi včera byl velice zákeřný a nepodařilo se uhodnout ranní kachnu?
2: Včera byl totiž Národní den proti spamu a říkal jsem, že spam je send people annoying message, což byla blbost, ale je to těžký.
1: Bylo to těžké, doufám, že dnes to budou mít kysáci jednodušší.
0: No ještě aby ne, to by ten člověk měl zkažený celý začátek týdne, když je dneska pondělí 4. června.
3: Kachna ranního kysu.
2: Jo, proč ne?
1: Zavolejte, že jo.
2: Jaká byla kachna? Pojďte to tipnout a získat rádiový balíček.
0: 210-323-323.
1: No, tak vám dáme šanci, no, jestli si s tím nějak poradíte a vezmete si rádiový balíček.
2: Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
4: Dobrý den, tady Monika.
2: Ahoj Moniko, co byla dnešní ranní kachna?
4: Že je 4. června.
1: Jak jsi na to přišla?
4: Dobře, chvilku jsem slyšela Míšu.
0: To není možný, že já bych zalhala, že tady máme napsaný ten datum.
1: No tak, to bylo hodně rychlý teda, no, oproti včerejšku.
0: Jste říkali něco jednoduchýho.
1: Moni, jsi ráda, že vyhráváš rádiový balíček?
4: Jo, jsem.
1: Aby ne, jdem to svoje, jdem to domluvit. Tak hezký víkend.
4: Děkuju moc.
1: Ahoj.
4: Vám taky, ahoj. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu u Hrusic blokuje pravý pruh osobní auto po havárii do svodidel a tvoří se dvoukilometrová kolona.
2: Připomínáme bouračku na D7 na 2. kilometru ve směru do Prahy. Hromadnou nehodu řeší ve Zlíně na třídě 3. května. Dál se bouralo v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě, v Brně v ulici Elišky Přemyslovny a v Praze na Klemenské ulici.

0: Rádiu Kiss. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde!
2: Lítat prý taky nejde.
3: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
4: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna. A já jsem Airbag. Jo, komorče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
3: Dívka v oblacích.
2: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
4: Jo, a to je právě ten problém.
3: Pouze v kinech od 10. září.
5: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Ticket Energylandia.pl.
6: Počasí.
7: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohu místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Žáci se v českých školách necítí dobře. Podle výsledků mezinárodního šetření skoro nejhůře ze školáků z 38 zemí. Žáci si stěžují hlavně na malou podporu ze strany učitelů, necítí se respektovaní a mají prý také problémy se začleněním do kolektivu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se plánuje setkat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na konci září v New Yorku. Američtí a ukrajinští vyjednavači jsou v neustálém kontaktu. Uvedl to po schůzce s kanadským premiérem Markem Carneym v Calgary. Třístranná jednání o ukončení války na Ukrajině se podle Zelenského neuskuteční před parlamentními volbami v Rusku, které se konají 20. září. A teď zpátky domů.
8: Ředitelství silnic a dálnic začne 14. září opravovat silnice první třídy číslo 10 a 35 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Práce za více než 40 milionů korun bez DPH potrvají přibližně 2 měsíce a přinesou výrazná dopravní omezení. Hotovo bude 1. listopadu.
7: Sport. Program 8. kola fotbalové ligy odstartuje v sobotu v 15 hodin 3 zápasy. Hrát se bude třeba brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Dále Liberec přivítá Mladou Boleslav a Bohemians Slovácko. V sobotu v 18 hodin se ještě rozehraje utkání na pražské Letné mezi domácí Spartou a Jabloncem. Tolik zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss se Míšou, Romanem a Patrikem.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Na Rádio Kiss soutěžíme o výbornou kávu z Coffee Spotu.
1: A to dnes naposledy, konkrétně o dárkový box plný kávy od Coffee Spotu. Najdete v něm indonéskou kávu, brazilskou kávu, ledovou kávu a spoustu dalšího. Ale pokud i vy jako sekysáci přemýšlíte nad tím, odkud a jakou, jestli je to dobrá káva nebo špatná káva, ne, zavítejte na coffeespot.cz, tam vám všechno vysvětlej a budete mít jistotu, že to bude skvělý.
2: K nám do Kissu se dovolala Péťa, která měla obrovskou radost. Ahoj Péťo.
3: Ahoj všichni, ahoj.
2: Peťo, ty seš milovnice kávy, nebo by si spíš tu kávu třeba někomu věnovala?
3: Jsem milovnice, miluju. A hlavně v Itálii, takže super.
2: A máš to po kafi tak, že opravdu máš ty oči otevřený a funguješ, anebo třeba tě naopak káva sklidní?
3: Jo, občas to tak mám, že si přijdu jak zreslená, kdybych něco brala jinakšího.
4: Je to na tobě, Peťo, slyšet, že minimálně jedna káva už dneska ráno byla, že jo?
3: Ano, ano.
4: Tak
3: a
4: jo.
3: Já pozvolte, tak musím rychle zase.
4: Pojďme na soutěžní otázku.
3: Super.
4: Kdy bude pražírna kávy Coffee Spot slavit své 15. narozeniny v nové hale v Hradčovicích? Chceš možnosti, anebo to, Peťo, víš?
3: Já bych to zkusila bez možností, jestli můžu.
4: No počkej, tak to pozor. Hmm. Ano, bez možností, kdy to bude?
3: 19.
4: září 26. Jasně!
5: Yeah! Dobře!
4: Tady je někdo připravený. Teda, ano, bude to velká událost, protože oni opravdu 15 let praží den co den a chtějí to s vámi, fanoušky Coffee Spotu, oslavit. Takže na to nezapomeňte, sobota 19. září. A ty, Peťo, vyhráváš ohromný dárkový box od Coffee Spotu.
3: Vy jste nejlepší, moc děkuju.
4: Ty jsi boží.
2: My taky, když to půjde, někdy zavolej do Kissu, rádi tě znovu uslyšíme.
3: Určitě, já vás taky, mějte se, ahoj.
2: Měj se, ahoj.
6: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let.

0: Soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: se zase bude cestovat, dneska to začne ve velkém, takže bezpečně na cestách, ideálně s kysem. A zeptám se, kolegové, přiznejte se dobrovolně, jeli jste někdy na červenou?
1: Přímo na červenou?
2: Jo, stalo se.
1: Asi nikdy.
0: Správně. Více než 8000 nehod se stalo za období od roku 2010 až do současnosti. A teď si vemte, že více než polovina z těchto dopravních nehod se stala v jednom jediném městě.
2: Fuck.
0: Jo.
1: V Český Třebový.
0: Proč tě napadla Česká Třebová?
1: Já nevím, nechtěla jsem říkat Prahu nebo Brno.
0: Logicky je to Praha. A třeba takový Moravskoslezský kraj je na druhém místě za Prahou, ale daleko za Prahou. Mm-hmm. Opravdu tady se riskuje nejvíc. Takový to stihnu, ostatní si počkaj. No jo, no, jenomže nejhorší období právě přichází. A to je od září do ledna. Nejvíce nehod, které se stanou, protože někdo jede na červenou, se stane v pátek, to je dnes, a kolem 17. hodiny, tady typická odpolední špička. A pak je druhá špička, takový trošku zajímavý extrém, kolem 2. hodiny raní. To znamená, někdo si říká, kdo by tam jel, že jo, teď já to stihnu, no a raz, dva se stane dopravní nehoda, že jo.
1: Hele, a schválně nevíš náhodou, kolik je těm hříšníkům, co nejčastěji jezdí na červenou?
0: Kolik chceš, aby to bylo?
1: Já nevím. Já si myslím, počkej, já mám takovej tip.
0: Jasně?
1: To budou takový ty zkušený řidiči, takže si myslím, že mezi kolem 40 let.
0: Nejčastější viníci, mám to tady, řidiči 25 až 31 let.
1: Mladioši.
0: Takže mladiošino, který si řeknou, je to v pohodě, stihnu to. Dobrá zpráva, jediná v tomto všem špatném je, že počet těchto nehod klesá. Možná je to i díky tomu, že jsou třeba kamery na semaforech a lidi už začínají být opatrnější, protože pak už to neomluví.
1: Mně se stalo, že jsem třeba projela na oranžovou a já si říkám, že třeba, když jsem byla v Rakousku, tak se mi tam hrozně líbilo, jak ta zelená třeba bliká.
0: Jo, že tě to upozorní, nebo oranžová, ano, ne, zelená začne blikat,
1: ano.
0: A ty víš, hele, už to přijde.
3: Odpočty jsou úplně nejlepší.
0: Taky.
3: Ve Vietnamu
0: taky.
3: Jsem jezdil a přesně víš, za jak dlouho bude červená, za jak dlouho bude zelená.
0: Takže kdo jede z Vietnamu, přivezte nám ty semafory.
4: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Dobré dopoledne, prosím vás, nespívá tam Pupenatá, Pupenatá, Pupenatá?
1: Taky to tam slyším.
0: Že jo?
2: Ahoj. Spívá tam Pupenatá,
0: Pupinky,
2: Pupenatá.
0: Takže to je písnička o pupinkách.
2: No ale neodvádějí pozornost, Michael.
0: Jo?
3: Kiss Extra.
2: Ty budeš mít v dnešním dopoledním vysílání něco extra pro kysáky.
0: Já si myslím, že máš něco pro mě ty, Míšo.
2: Ne, ty prý máš něco pro kysáky.
0: Mám.
2: A co to bude?
0: No někde po, možná po 13. hodině to dáme.
4: Až?
0: No já mám po 11. ještě dva lupeny na Pussycat Dolls, víš?
4: Už?
0: No. Počkej, co by tam ještě šlo? Už, až? Co tam ještě máme za slovíčka?
2: Než, když.
0: Nekecej.
1: Pak už jenom proč?
0: Ano. A počkej, za kolik?
2: Tak co to bude speciálního dneska?
0: Hele, Míšo, nemůžu ti to říct, protože tím bych to samozřejmě prozradil. Jo, musíme ty naše posluchače držet trošku v tajemství.
1: Michael, ty máš ty lístky na tu Barcelonu.
2: Neblázněte.
0: Ne, my budeme soutěžit o ten nový iPhone za 90 tisíc.
2: Nějak to třeba jako nakousnout. Víš?
0: Hele, Míšo, kolik máš teďka v kapse u sebe peněz? Kolik máš? Nosíš u sebe peníze? Vyndej, co máš.
2: Jedna
0: rychle.
2: Kapsa, prázdná, druhá, vysypaná ve třetí.
0: To jsou ženy. Nic. Dobře, Páťo, kolik ty máš u sebe v kapse?
5: 200.
0: Dej 2 kila a prozradím, co bude tady po 13. hodině. Tak, rychle.
5: Já mám v kanclu peněz.
0: Ježišmarja! Každý správný muž má u sebe 2 kila. Romane, tak asi nic nemáš, jo?
1: Vůbec, jenom vstupní kartičku
0: tak tím pádem po 13.
2: Michael,
0: hodině.
2: Můžeš mi ukázat tvoje 200?
0: Já tady mám u sebe, já vždycky nosím sebou prachy. Hele, mám tady litr, druhý litr.
2: Počkej, můžu se podívat, jestli jsou pravý?
0: Já si doplatím teďka hypotéku, víš.
1: Hele,
0: takže...
1: to poznáš toho 90-kovýho kluka. Já si všímám, že Michael a podobný lidi nenosejí peněženku, ale vždycky to na féra vytáhnou z kapsy.
0: To je dobrý téma. Já jsem zkoušel nosit peněženky. Koupili mi i takové ty drahé, kožené, nebo takovou tu sponu na magnet. Hele, nikdy mi to nevydrželo. Nikdy.
2: Jakože jsi to ztratil?
0: Ano.
2: No tak to v tom případě. A peníze nestrácíš?
0: Ne.
2: Dobře, tak vysílání je tvoje.
0: Tak po 13. extra. Ahoj.
3: Radio Kiss.

0: Filmové tipy.
1: Tom po smrti manželky zbalí sebe a svého 8letého synka Jakea a odjede z města začít nový život. Výběr nový lokality se ale taťkovi moc nepovedl. Nejdřív zmizí cizí malý kluk a potom i Tomův mladej. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho na šeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton. Velká Netflixová pecka na šeptávač už teď ve vašich modrých obrazovkách. Pro KIS Katka Čepelíková.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.

0: KIS počasí.
1: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohou místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Státní zemědělský intervenční fond nemohl po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše pozastavit podpory holdingu Agrofert. Na dotaz pirátského poslance Ivana Bartoše to ve sněmovně uvedl ministr zemědělství Martin Šebestián. Nyní je podle něho Česku pozastavená refundace zhruba 77 milionů korun. Fond by peníze podle ministra vymáhal, pokud by padlo rozhodnutí o vyloučení z financování. V japonském Tokiu představili sanitku, která se na první pohled nijak neliší od mnoha dříve uvedených. Její hlavní zajímavostí je, že není navržena pro záchranu lidských životů. Jedná se o první vozidlo v Japonsku, navržené specificky pro údržbu humanoidních robotů. A teď zpátky domů.
2: Téměř přesně po dvou letech se koncem září v Praze znovu rozjede lanovka na Petřín. Zkušební provoz s cestujícími pražský dopravní podnik zahájí 22. září. Lanovka bude v provozu denně do 22.15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou Arina Sabalenková s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Běloruská vítězka posledních dvou ročníků postoupila v New Yorku do čtvrtého finále v řadě po vítězství nad domácí Jessicou Pegulaovou 7-5 a 6-2. Rybakinová následně zdolala po obratu jinou Američanku Coco Gauffovou 3-6, 6-4 a 6-4. Finále začne v sobotu ve 22 hodin. To byly zprávy a teď už začíná dopolední KIS.
3: Tak jsme to zvládli a přežili až do pátku. Pojďme si to užít 10 až 14. Nejlepší muzika a nejlepší 90ky na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

Luka, světla, Rejža, natáčíme. U nás by to bylo v případě rádia. Vysíláme. Červená, Michale, můžeš mluvit. Dneska bude opravdu krásný den, kysáci. Jednak ty teploty úplně v pohodě, dobře, jo, žádný urakán, tornádo, mega bouřky nás nečekají, mělo by být takové příjemné počasí. Svátek má Denisa, dneska máme, ano, 25 let od té smutné události 11. září 2001. Asi každý, kdo z nás žil a měl více než asi 10 let, tak si pamatuje, kde v tu chvíli byl, když to dávali v televizi. Já jsem byl v Liberci, ale o tom si ještě dneska budeme povídat. Dneska bude nabité 10 až 14 na lupeny, protože po 11. hodině poslední dva lupeny, které tady mám na holky z Pussycat Dolls, mimochodem lístky stále v prodeji, pořád se tam můžete do outůčka dostat. A po 12. hodině, si dáme Kiss Extra. Dva lupeny, které se mi podařily sehnat, to jako neuvěříte. A nebo to dáme až po 13. Ne, tak počkat, tak dáme to po 12. nebo po 13. No, podle toho, jak budete dneska hodný, jo? Taková malá nápověda, znalci poznají, neznalci budou tápat dál. Tak si počkejte do 12. Pojďme na dnešní balíček Rádia Kiss. A dneska to bude fakt velký. Tyhle dva lístky tady nikdo nemá.

0: baví, baby.
1: I přesto, že velkou rýmu mám, Kise Rádio poslouchám.
2: I dnes pěkně v pátek 11. září na Denisu si dáme balíček Rádia Kiss. Samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu ještě přibalíme také tričko. Jak se do našeho klání teďka, abyste v 11 vyhráli ten balíček dostat? Velmi jednoduché, pokud ještě nemáte naši apku, tak si ji stáhnete, vytvoříte nějakou přezdívku nebo tam dáte vaše jméno, nějaký kontakt, abychom se vám mohli ozvat zpátky, telefon, e-mail a tak dále. A už k nám můžete posílat SMSky, hlasovky, obrázky, videa a tak dále. Já bych dneska zůstal u té peněženky. Mně se to líbilo, co jsme tady načli někde v 9.45. Protože já jsem názorným příkladem toho, že u mě se nikdy žádná peněženka bohužel nikdy neohřála. Vyzkoušel jsem skládačky, rozkládačky, takové ty tenké magnetické spony, nespony, nebo takovou tu tenkou peněženku, kdy tam máte takovou tu ocelovou zarážku, vy to pod to zasunete ty peníze, aby vám to v kapse prostě co nejméně zabíralo místa. Měl jsem i takové ty tučné kožené peněženky. Bohužel nikdy to u mě nevydrželo. Pojďme se pobavit o tom, co vy a peněženky. Máte peněženku? Měli jste peněženky? Nosili jste peněženky? Ne, v životě jsem žádnou peněženku neměl a nosím to jako Michael po kapsách a proto nemám pořád žádné prachy. Tak co, jak to máte? Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss a nejlepší. Opět nejlepší hlasovka vyhrává před 11. náš balíček. Rádio Kiss.

0: peněženka. Ano, ne. Nesnáším peněženky. Miluju, zbožňuju peněženky. Já si bez peněženky neumím představit život, protože do té mojí peněženky dám úplně všechno. Peníze, doklady, všechno. Jak to máte vy, kysáci? Váš život s peněženkou. Ano nebo ne, Kačenko?
1: Ahoj, Michael, tak já mám i nemám peněženku. Tak teď mám modrou, krásnou peněženku a vždycky, když ji najdu, tak zjistím, že jezdím třeba dva dny bez dokladů. Když jdeme do krámu nebo chci partnera na něco pozvat, tak si to musí zaplatit sám, protože to je vždycky, ježiš, miláčku, nevíš, kde mám peníze? No, tak ten už si na to tak zvyknul, že já peněženku nepotřebuju. Ahoj, Kačka.
0: Kačenko, to je stará finta, no. Ježišmarja, jsem si zapomněl kreditku doma, prosím tě, zatáhneš to za mě. Janče, ahoj, Michaele, myslíš, že má cenu nosit peněženku dva dny v měsíci, smajlík? Já mám zřejmě místo peněženky kouzelný proutek. Mávneš a za dva dny výplata, fuč. Ondřej.
2: Čau, Michaele, hele, moje peněženka, většinou to byla kožená, jo, ale furt se mi drobáky sypali proti z peněženky. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem si koupil žvíkačky v krabičce, takové té malé, co jsou ty orbitky. A tam jsem dával jak papírovky, tak kováky.
0: Ano, ještě taková super česká peněženka jsou cigarety, že? A pod ten celofán si dáváte papíráky. Lenka.
3: Tak ahoj, Michaele. Skvělá otázka, protože peněženky já nosím celý život, ale bohužel jsou stále prázdný. Tak asi tak.
0: Prievan v peňaženke stále mám.
4: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: Ariana Grande. Co myslíte, nosí u sebe Ariana Grande peněženku? Já myslím, že asi ne. Pojďme na dnešní balíček peněženka. Dneska téma peněženky. Máte peněženku jednu, kterou už mám 10 let. Máme peněženku, kterou už mám 20 let. Ano, je ošoupaná, ale stále drží. Ne, peněženky měním jak ponožky. Ne, peněženku nepoužívám vůbec. Trilo.
1: Tak čo, Michael, tak já peněženku mám v baťohu už asi 2-3 roky a vyberám ju len, keď potrebujem občiansky, alebo tak. Odkedy prišli prachy, bankomatová karta, telefon, peniaze som neviděl. Tak čau, Trilo.
0: Verča.
2: Ahoj, ahoj. Tak jelikož u manžela se neosvědčilo nošení dokladů a peněženky u mobilu, tak se vrátil zpátky k peněžence, jenom pokud ji najde. Takže v ní má tracker, který je napojený na telefon. Aby nestratil telefon, má ho napojený na chytré hodinky anebo na Google. Takže u nás se sice peněženky používají, ale jenom v případě, že se najdou.
0: Hezký. Lu napsala. Lucinka. Ahoj, peněženka čím větší, tím lepší, ale spíše kvůli kartičkám. Mám 3 kluky, to máš 3 průkazy pojištěnce. Karty sportovců, dohračkáren, Kaufland, DMK, Rossmann, Teta, Tesco, jo, a tak dále. Peněz tam mám tak 2000 teď, ale kartiček do každého obchodu. No, já si právě myslím, že kartičky to celé stěžujou. Dneska už můžete mít kartičky v mobilu a je to lepší. Petr?
3: Čau, Michaele, tady Mazlík. Hele, já peněženky nosím, ale pokaždé je to cibulová, protože když se do ní podívám, tak se hned rozbrečím. Měj se, čus.
0: Ahoj, pane Kavalčíku. Hele, peněženku ano, protože jak se říká, kdo si váží peněz, nosí je v peněžence. Kdo si peněz neváží, nosí je po kapsách. Takže i toho málo, co v ní mám, si vážím. Jana. Robert.
4: Čau, Michael, tak u mě to dopadlo tak blbě, protože jsem furt ztrácel peněženky, stálo mě to hromadu peněz, nejenom peněz, ale i peněz za doklady, že jsem si pořídil peněženku na krk. A představ si, i tu jsem byl schopen ztratit.
0: Ha, i tu jsem ztratil!
5: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ty prašule, jak se tomu ještě dá říct, ty vado. Zlaťáčky se nám zakutálely do peněženky. Ano, někdo jich tam má víc, někdo méně, někdo vůbec žádné. Dneska v dopoledním balíčku v pátek se bavíme o tom, zdali používáte peněženku, ano nebo ne, nebo už jste ji zahodili, nebo už máte jenom papíráky, anebo jenom platíte mobilem. Pepa.
1: Čau, Michaele, hele ty jo, já a peněženky. Nikdy mě žádná nevydržela. Ale za posledních 5 let ty jo, musím říct, že to je docela držák. Já jsem vášnivý rybář a pořídil jsem si rybářskou peněženku a od té doby, co ji mám, tak jsem na ní opatrný. No, takže vlastně ono stačí mít jenom peněženku, která ti padne do oka a ona potom vydrží. Čus, jeze.
0: Ano, pokud se o ní krásně staráme. Peťule!
2: Čau, Michaele, tak já si myslím, že nebudu jediná, která měla v peněženkách různé fáze. Když jsem měla nějakých, já nevím, 12, tak jsem nosila peněženky, které byly velké, jako psaníčko na ples. A teď, když už mi ta nepomalu na 30, tak peněženku sice nosím, ale jenom na kartičky, protože všude stejně platím mobilem.
0: Teď mě tady rozesmála Lou, vzpomínáte si, jak jsem četl před chviličkou. Michale, v peněžence mám tak 2 koruny a 1 000 000 kartiček, ne 2 000, jak jsi říkal do vysílání. Kéžby, promiň Lou, no, tak mě nenapadlo, že 2K jsou 2 koruny, ale u nás 2K je jako 2 000, víš, no. Nevadí, no. Marek.
3: Nazdar, Michaele. Tak já teda peněženku mám, ale už asi 5 let jsem ji nevyndal z přihrádky v autě. Mám tam jenom doklady a tím to končí. Já používám stejně jenom mobil, protože hotovost mi manželka vždycky stejně sebere. Tak se měj, čau.
0: Tak já mám teď peněženku v práci, jsem na neschopence a už mě to doma nebaví, Karel Opatovice nad Labem. No jo, tak je dobré, že víš, že máš tu peněženku někde, snad ti kolegové z ní nic nevyberou. Miras.
4: Nazdar, Majky, no tak já mám peněženku už 20 let, od svých dětských let, a to víš, travní list, toto frčelo. No a mám tam napsáno don't panic, it's organic. No a vždycky, když mě zastaví teď policajti a vytahují doklady, tak oni vytahujou test na drogy. Mm. Tak zatím čau.
0: Musím říct, že přišlo i spoustu vašich textovek o tom, když jste se třeba stěhovali nebo vybalovali jste nějaké staré věci z půdy, tak tam jste našli starou peněženku, ve které byly třeba staré účtenky, když jste někam chodili do restaurací. Jo, to je potom taky pěkná podívaná. Ježíš, to jsem byl tehda tam. Máme tady vítěze. Dneska je to Fuchs.
5: Nazdar, Michaele. Tak já peněženku nosím, ale od té doby, co vymysleli placení mobilem, tak nenosím v ní peníze, ale doklady, jo? Protože vždycky platím mobilem. No a tím pádem z peněženky se stala dokladovka. Takže asi tak. Zatím čau.
0: A já všem, kteří ještě mají peněženku, přeju, aby vám to v ní pořád stále cinkalo.
6: Be happy.
7: Kiss.
6: Kiss.
8: Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, mám tady jenom opravdu pár maličkostí, protože před 11:05 to zatím vypadá dobře. Mám tady něco z D1, tak pozor, pokud jedete z Prahy na Brno, dálnice D1, 18. kilometr, je tam asi 10-minutové zdržení, je tam 4-kilometrová kolona a jede se tam průměrně tak 30. A je tam práce na silnici a zúžení vozovky jenom do jednoho jízdního pruhu. A další komplikace je

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký kriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
0: V Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
1: Pátek přinese zpočátku zataženou oblohu, místy s občasným deštěm, ale postupně bude oblačnosti ubývat.

0: Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí snížil na 10 milionů 903 655 osob. Oznámil to Český statistický úřad. Důvodem byl přirozený úbytek i malý počet přistěhovalých. V první polovině letošního roku bylo uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků a to je nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky. Německá vláda plánuje po srpnovém incidentu na letišti v Lipsku zásadně posílit svou obranu a hodlá zřídit ochranný kyberštít. Ten by spolu s několika dalšími opatřeními měl sloužit k větší ochraně proti hackerům i ochraně vzdušného prostoru země nad strategicky důležitými městy. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic začne 14. září opravovat silnice první třídy číslo 10 a 35 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Práce za více než 40 milionů korun bez DPH potrvají přibližně 2 měsíce a přinesou výrazná dopravní omezení. Hotovo bude 1. listopadu.
1: Sport.
0: Dlouhé týdny příprav jsou u konce. Čeští volejbalisté dnes vstoupí do evropského šampionátu v Itálii duelem s Řeckem. S řeckým fotbalem nemá česká reprezentace příliš zkušeností. Poslední vzájemný zápas se odehrál už před 21 lety. A to také v rámci šampionátu nejlepších evropských celků. Češi tehdy podlehli 1-3. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Nejlepší hudba, nejlepší muzika, kdo pak to umí, jenom Kiss. V téhleté hodince 2 lístky Pussycat Dolls.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Tom Scott a další skvělá pecka, 11 hodin a 10 minut. 11. září a já jsem tady něco našel, ale ještě předtím, než vám to pustím k tomu tématu, které jsme skončili před 11. hodinou, tak připomínám, že pokud v téhleté hodině uslyšíte aspoň byť kousíček 5-10 vteřin od holek z Pussycat Dolls a chtěli byste dva lístky na jejich koncert na 23. září, tak hned potom volejte 210-323-323. No a tady je ta píseň, kterou jsem našel k tomu dnešnímu tématu, který jsme měli před 11.

0: Věříte lidem? Nebo nevěříte lidem? Dnešní moudro dne bude o tom, komu věřit a komu nevěřit.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Nevěřím lidem, kteří vstanou na první zazvonění budíku. Jen čert ví, čeho ještě jsou schopni.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Ladies and gentlemen, chtěl by někdo dva lístky na Pussycat Dolls? 210 323 323. Až uslyšíte tuhle kapelu v éteru Rádia Kiss, volejte. Já chci lístky na Pussycat Dolls!
1: Kiss, Radio Kiss.

0: doba. Na druhé straně kdo?
1: Ahoj, tady Michael.
0: Nazdar Michael, zdraví tě také Michael. Jak se máš takhle v pátek?
1: No dobře, je pátek.
0: Je pátek. Tak myslel jsem, že třeba řekneš, jako dovolal jsem se na Lupeny.
1: Dovolal jsem se na Lupeny a je to paráda, protože jsem se úplně dovolal poprvý do kysu.
0: A z kterých končin se ti to povedlo?
1: Povedlo se mi to, no tak konkrétně teďka jsem na cestách, ale jinak jsem kousek od Prahy, takže bych to případně měl blízko.
0: Dobře, ty jsi říkal nějaký Kostelec nad Labem, viď?
1: Přesně tak.
0: Prosím tě, Michaele. Já to dneska, ale ty poslední dva Lupeny na Pussycat Dolls 23. září O2 Arena. Děkujeme Live Nation, že nám dala tyhle ty Lupeny. Já to dneska jako nebudu dávat zadarmo. Budu tvrdej, když to bude slabý, bohužel beru dalšího volajícího, OK?
1: No, nedá se nic dělat.
0: Potřebuju, abys nám tady na telefon zahrál takzvanou úplně největší faninku Pussycat Dolls. To znamená, já řeknu 3, 2, 1 teď. A ty si představíš, že seš úplně ta nejlepší, nejvášnivější faninka nebo fanoušek Pussycat Dolls, seš v první lajně v O2čku, rozhrne se opona a ty tam vidíš ty kočky. A chci tvou reakci, OK? Michael, okay. 3, 2, 1, vidíš Pussycat Dolls teď!
1: Jo!
0: To je všecko, jo? Pojď ještě, přidej, jinak jdeš do háje, kámo. Pojď, přidej.
1: Jedem!
0: Moc jako v háji z toho nejseš, čoveče. Pojď, vidíš je poprvé v životě. Pojď, přidej, kámo, přidej.
1: Jedeme, holky, pojďme. Ukažme nám to.
0: No, třeba já jsem úplně hotovej, víš, pojď.
1: No, tak to já bych
0: byl taky hotový. No, hele, Michaele, jako čekal jsem to lepší, já nevím, já se tady počurám, pokakám, řvu tady normálně, že by hlasivky, jako, co?
1: No, upadnou, tak já už je mám takhle utržený.
0: Tak jo, budeme tě šetřit. Chlape, máš tady poslední dva Lupeny, 23. Pussycat Dolls. Tak věřím, že potom v O2čku ta tvoje reakce bude trošku lepší, jo?
1: A my rozkážím se.
0: Dobře, měj se hezky a zase někdy ahoj.
1: Díky moc, mějte se, čau. Radio Kiss.

0: A teď na vážno. Zcela bez legrace. Ke sáce přišla tady hlasovka od Sonči 11.40. A má toto na srdci.
1: Těvečko, Michael, já bych chtěla vznést velmi vážnou poznámku a připomínku. My, kteří posloucháme přes internet, nemáme šanci se dovolat. Že se snažíme dovolat už mraky a mraky let, to ví každý. Ale prostě získat lístky na Pussy Cat Dolls ne a ne a ne. Bude se o ně soutěžit i dál, nebo už to končí? Řekni, prosím, máme ještě nějakou šanci.
0: Soničko, nejdříve první část tvého dotazu. To, když někdo poslouchá přes internet nebo přes apku, dovolím si rozporovat toto pravidlo, že nemáte šanci se dovolat na žádnou soutěž. Mám pocit, že to zpoždění na internetu, to se zkracuje. Kdysi to bylo 10 vteřin, pak to bylo 5 vteřin. Mám pocit, že teď už jsou to 2 nebo 3 vteřiny. Možná je to jenom 1,5 vteřina. A my nikdy nebereme prvního volajícího na kysu. Nikdy. Vždycky bereme až toho třetího. To znamená, že těch 3 nebo 5 vteřin, které uplynou od toho zpoždění, tak se stejně teprve dovolává možná první, možná druhý. Vždycky máte možnost chytnout toho třetího volajícího. A druhá část otázky. Jestli ještě budou lupeny na Pussy Cat Dolls, to se dozvíte příští týden v raním kysu. Ale jediná šance, jak se to dozvědět, je poslouchat Radio Kiss.
2: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, mám tady od vás tři kousky, pokud se nepletu, a začneme ve Znojmě, protože tam něco startuje.
2: Nazdar kysáci, ve Znojmě startuje dneska vinobraní, provoz už se nám krásně zahustil, všude hromada lidí, tak opatrně, jo, kdo nemusí, tak se Znojmu dneska vyhněte, čus.
1: To byl Tomáš, letíme do Litoměřic.
3: Kdo může, vyhněte se Litoměřicím, protože začala zahrada Čech a je to tady ucpaný ze všech směrů.
1: A hlásí se Kuba Kubánec.
4: Je to z Brna, ulice Vídeňská směrem na Modřice, tak u čerpací stanice Eurooil, nebo co to je, Eurobit, tak zrovna dneska se silničáři rozhodli, že budou v levém pruhu spravovat svodidla, takže se to stahuje do jednoho pruhu, takže opatrně, zdarec Kuba.
1: Ano, a my děkujeme, že silničáři všechny tyhle ty opravy si vždycky schovávají na nejlepší den v týdnu, a to je pátek. Tleskáme, děkujeme a posíláme bludišťáka.

0: Bass Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Light Nation. Podporuje Radio Kiss.
0: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
0: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Vy jako co v tom rádiu dokážete, vy jste fakt hustá parta.
4: Strašně se mi to líbí.
5: Husí kůže.
6: Husně fotucha kuchu.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
7: Pro dnešek je převážně zataženo s občasným deštěm. Ten bude ale pozvolna ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty jsou mezi 16 až

0: 20 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě je kolem 15 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. Předběžná data dnes zveřejnilo Český statistický úřad. Na nejvyšší japonské hoře Fuji ve čtvrtek po zhruba 2 měsících skončila lezecká sezóna. Cizinci letos tvořili 32% všech horolezců. Údaje byly poprvé sestaveny na základě online rezervačního systému pro turistické stezky, který byl zaveden letos a který shromažďoval informace o turistech, včetně jejich národnosti. A teď zpátky domů.
2: Po téměř 4 letech rekonstrukce se na konci září veřejnosti znovu otevře průmyslový palác na Pražském výstavišti v Praze 7. Historická budova dostala novou střechu, obnovena byla i její vyhořelá levá část. Dodejme, že první komentované prohlídky jsou naplánované na konec září. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
0: Fotbalista Tomáš Vlček byl navzdory porážce 2-3 Slens v úvodním duelu hlavní fáze Ligy mistrů hrdý na tým Slavie. Pražané si podle něj za předvedený výkon zasloužili alespoň bod. Cítilo, že v nastavení, kdy hosté 2 góly skóre otočili, už slávistům hrajícím téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Mikoláše Konečného docházely síly. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Nejlepší maminky podle horoskopu. Tak co, které to budou? Povíme si v této hodině.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: vám víc neprozradím, ale co tady pro vás v téhleté hodině mám? Jedno info, ze kterého, jak se říká lidově, si normálně cvrknete do spodního prádla. Ano, cvrknete si tak, že nebudete tomu věřit. A já teď přemýšlím, zdali vám oznámím, co tady pro vás mám, a lístky dáme až po 13. anebo vám možná za okamžik rovnou ty lístky rozdám. Dejte mi ještě 5 minut, jo?
1: Kiss, Radio Kiss.

0: Tak co, kysáci, jste připraveni na absolutní pecku? Dýcháte.
1: Kiss. Kiss Extra. Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
0: Třetí řada. Hlásil jsem se do jedničky, do dvojky, do trojky, ani mi nevolali zpátky. Nevadí, aspoň to bude lepší. Slavnostní premiéra Zrádců, samozřejmě na televizi Prima, ale, já tady pro vás mám dva lupeny, dvě vstupenky na slavnostní premiéru Zrádců s názvem První stůl. 16. září, Kongresový sál Praha. Ty lístky si můžete ještě pořád koupit, ale je to raketa. My vám je dáme zadáčo. Slavnostní premiéra a vy budete u toho. Pěkně si hačnete do toho kongresového sálu, tam se vejde nějakých skoro 1000 lidí a budete sledovat úplně první stůl. A teď já nevím, jestli to mám dát jako teď, tu soutěž o ty lístky, nebo ještě počkat. Markusy, mám počkat, nebo už to mám dát teď?
2: Já vám jenom chci říct, že jsme postavili opravdu show, která si myslím, že bude naprosto unikátní. Bude to divadlo, bude to mít přesah do muzikálu. V podstatě jsme napsali divadelní představení s takovým muzikálovým přesahem, který se odehraje na scéně Kongresového centra ještě před projekcí. Je to opravdu unikátní věc, která se stane jenom jeden den, a to je to 16.9. Pokud máte lístky do Kongresového centra, moc krát děkujeme. I díky vám vůbec si můžeme dovolit takovouhle věc dělat a dělat to v tom našem velkolepém stylu, který prostě je trošku přehnaný, já si to uvědomuji. Pokud nemáte lístky, nezoufejte, těch způsobů, jak si můžete užít Zrádce, je i tak dost a budeme se vídat letos i v kinech a myslím si, že máme fakt nejlepší komunitu fanoušků Zrádců na celém světě a moc vám za to děkujeme.
0: Ano! Markus Krůk, premiéra první epizody, přichází spolu s jedinečnou live show, která posouvá hranice zážitku daleko za běžné představy. Počet míst je omezený. Nejďábelštější hra na život a na smrt je zpátky. A víte co, já vás ještě nechám trošku napínat, jo? Až uslyšíte ve vysílání hradního pána, volejte 210-323-323. Dva lupeny na 16. září.
1: Kiss. Kiss Extra.

0: Soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Zazněl ten hradní pán ve vysílání Rádia Kiss? Ještě asi ne, že? No tak ještě vyčkejte. Pojďme na ta znamení, která znamení mají být podle horoskopu těmi nejlepšími maminkami. Tak maminky, pozor, pište si, jo? Astrologie nejčastěji zmiňuje, že nejlepší maminky jsou narozeny ve znamení raka, pany, bíky, bíka, váhy a ryby. Rak vytváří silné rodinné zázemí a často vycítí, co dítě potřebuje, ještě než to samo řekne. Pana má všechno promyšlené dopředu. Svačinu, kroužky, doktora i náhradní ponožky. Bík přináší stabilitu, klid a pocit bezpečí. Váhy. Ty se snaží o harmonii, spravedlnost a hlavně komunikaci. A ryby jsou podle charakteristik asi nejcitlivější. Mají obrovskou empatii a děti přijímají takové, jaké jsou. Samozřejmě pojďme si říct mezi náma, že maminku najdete dobrou v každém znamení. Ano, některá má těch plusů víc, některá má víc těch mínusů, ale tak už to na tom si

co budete potřebovat příští středu v 15:30. Squeezer, Blue Jeans. Už byl ten kotek nebo ne? Ne, ještě nebyl.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

To už jsem taky dlouho na Kisu neslyšel. Teďka něco, abych vám ušetřil vaší rodinné peněžence. Mám tady tři spotřebiče, které vám doma můžou zbytečně zvedat účet za vaši elektřinu. Bacha, hlavně na starou sušičku, druhý skoro prázdný mrazák a starý elektrický boiler. Starší kondenzační sušičky spotřebují výrazně víc než moderní modely s tepelným čerpadlem. Druhý mrazák zase běží nepřetržitě, i když v něm máte jenom pár sáčků zeleniny. A třetí, starý boiler může kvůli horší izolaci pořád dokola ohřívat vodu, kterou ani nepotřebujete. Není zač? Samozřejmě okamžitě to nevyhazujte, ale zkuste se zamyslet, jestli třeba nepotřebujete upgrade, kde byste víc ušetřili za peníženku, jo? Za chviličku Backstreet Boys. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme, Petře, za tyhle ty informace a komplikace.
2: Ahoj, prosím tebe, mezi Čkyní a Malenice z Lešice je dopravní nehoda, řídí to tam policajti. Jsou tam všechny záchranné složky, takže si tam dávejte pozor a jeďte opatrně. Ahoj, Petra.
1: Václav informuje.
3: Zdravím všechny kysáky. Je to sice setrvalý stav, je to víceméně každý den, ale jenom chci říct pro kamenňáky, který jedou na Brno a nemusí do Brna a pokračují dál třeba na Olomouc nebo tak, berte to, jestli můžete, tak přes Havlbrod a Svitavy a tak, tam by to mělo být mnohem průjezdnější. Protože teď jedu z Brna a nesouvislá kolona je někam na 170. kilometr, z Prahy na Brno. Je to masakr, je to šílený.
1: Ano, vidím to tady a je tam skoro 30-minutové zdržení. Ještě Václav dodává.
3: Tak mám ještě jenom malý update k té dopravě, ono tam byla větší mezera. Takže první kolona začíná někde na 167. kilometru, kousek od 9 křížů. Takže pro kamionáci fakt, jestli můžete, obějte to. A teď jedím další část kolony, takže je to fakt mazec. Vůbec na to Brno nejezděte. Mějte se, čau,
1: venca. Mojda!
4: D11, na konci zúžení přibližně 62. a půl kilometr si silničáři postavili dodávku do jednoho z dvou pruhů. A musí se tam zipovat. Už se tam vytvořila kolona skoro 4 kilometry. Takže trpezlivost.
1: Ano. Ahoj. A já to aktualizuju. Kolona už má 7 kilometrů. Trpělivost a laďte KIS.
0: Rádio KIS. Filmové tipy.
5: Začátkem září vstoupily do kin hned dvě hudební čumendy. Zvu vás. Koncertní film Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris natočil na 60 kamer jeden z nejlepších koncertních režisérů Paul Dugdale. A díky němu se fenomenální vystoupení Katy Perry užijete i vy. Ve vašem vyjáku. Fandové Bary Basikové, našpicujte uši. Dokument nesoucí jméno této legendární zpěvačky zachycuje 50 let její profesní dráhy a chybět nebude ani vhled do jejího soukromí. Užijte velký divy na velkém plátně. To vám z KISu přeji.

0: Počasí.
1: Je převážně zataženo s občasným deštěm, ten bude ale pozvolna ustávat. Teploty máme mezi 16 až 20 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku je kolem 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci budou dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také poslanecká předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Sněmovnu čeká i hlasování o novele, jež má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Koalice také prosadila přednostní projednání novely o zvyšování penzí. Lesní požár v oblasti Potrvely v Kalifornii už rozlohou přesáhl 1000 acrů. Kalifornští hasiči uvedli, že požár byl už z 5% lokalizován a že se šíří.

0: mírnou rychlostí. K incidentu byly přivolány i letecké jednotky. Příčina požáru je stále předmětem vyšetřování. Úřady oblast evakuují. A teď zpátky domů.
1: Správa železnic vypsala tendr na přestavbu 20-kilometrového úseku důležité regionální železniční tratě mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí na Rychnovsku. Stavba by měla začít v březnu příštího roku a dílo za 10 miliard korun by mělo být hotové na konci roku 2031. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. Švýcarský hokejista Kevin Fiala zmešká začátek přípravného kempu Los Angeles Kings před startem nové sezóny NHL. 30-letý útočník českého původu podstoupil další operaci nohy, kterou si zlomil na únorovém olympijském turnaji v Miláně. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
2: Dva lístky, Zrádci, první stůl, Kongresové centrum Praha, 16. září.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Remix. 13 hodin 11 minut. Radio Kiss. Dneska je pátek 11. září 2026. Svátek má Denisa. Všechno nejlepší, kočky. No a za malý okamžik tady bude opravdu hodně dusno. Možná tady bude trošku i zima. Protože tady rozdáme dva lístky. Dva lístky na 16. září do Kongresového centrum Praha. Kongresový sál, kde všechno vypukne. Zrádci, první stůl. První stůl. První díl, který můžete vidět dřív než v televizi. Na televizi Prima. Schválně mi tady někdo volá, já to jenom takhle zvednu. Radio Kiss, kdo pak tam? Radio Kiss. Dobře, nikdo nechce lupeny. Radio Kiss, kdo pak tam? Nikdo, to je zajímavý. Vy to zvednete a tam nikdo není. No tak třeba tam za chvilku někdo bude.

0: komu teď položím svou ruku na rameno, je od téhle chvíle už navždy zrádce. Dobře se rozhlédněte. Mezi vámi jsou zrádci.
1: Zrádci každou noc jednoho ze svých spoluhráčů tajně zavraždí. Tohle jsou zrádci.
2: Be happy.
3: Kiss.
4: Radio Kiss.

0: Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací.
1: Kiss Extra. Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
2: Kiss Extra. Extra dva lupeny. Extra nabídka. Něco, co vám vůbec nikdo jiný nenabídne. Jenom Radio Kiss. Ano, TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci. V níž budou soutěžící znovu odhalovat skryté protivníky a zároveň bojovat o vlastní přežití ve hře. Režie Zrádců trojky se stejně jako v předchozích sériích ujal opět výborný Markus Kruk. Já se ptám, kdo je na druhé straně?
3: Co?
2: Halo, tady Kiss.
3: Jo, Eliška.
2: Ahoj Eliško, prosím tě, po hlase zníš jako trošku mladší posluchačka Rádia
3: Kiss.
2: Ano. Kolik ti je let?
3: 11.
2: A to už, Eliško, máš jako dovoleno koukat na tuhle tu reality
3: ano.
2: show?
3: Ano.
2: Zbožňuješ to, miluješ to?
3: Jo.
2: Viděla jsi obě dvě řady, jedničku a dvojku?
3: Ano.
2: A oni to dávají docela pozdě v noci, ne? To jsi vydržela?
3: Jo.
2: A kdyby jsi byla v těch Zrádcích, kdyby jsi měla teda víc než 18 let, kým by jsi chtěla být? Zrádcem anebo tou druhou stranu?
3: Zrádcem.
2: Jo.
3: A ty jo.
2: Bys, dokázala bys to jako takzvaně, dokázala bys tam občas zalhat?
3: Já si myslím, že jo.
2: A Eliško, víš to, že lhát se nemá? Prosím tě, s kým jedeš v autě?
3: Tačkou.
2: Ano. Já mám tady před sebou dva exkluzivní lístky na 16. září 2026. Kongresové centrum Praha. Tam totiž bude live show. První stůl, Zrádci, premiéra první epizody a live show. Protože televize Prima začne vysílat tuhle tu třetí řadu právě 16. září na internetové platformě Prima Plus. Plus v tomhle kongresovém sále a potom na TV Prima premiéra 20. září. Já ti ale ty lístky zadarmo nemám. Seš připravená na jednu otázku?
3: Ano.
2: Jak se jmenuje to místo, kde se natáčela jednička a dvojka, možná i trojka?
3: Křivoklát.
0: Seš si jistá?
3: Jo.
0: Opravdu to byl Křivoklát? Nebyl to Bouzov?
4: Joj.
3: Jo.
0: Takže Křivoklát?
3: Křivoklát.
0: Na 100%?
3: Jo.
0: Fakt?
3: Jo.
0: Nepleteš se, Eliško?
3: Myslím, že ne.
2: Je to Křivoklát!
1: Který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
2: Tak co na to říkáš, Eliško?
3: Mám radost.
2: No co, když tě nepustí do sálu?
3: No, to nevím.
2: Prosím tě, můžeš si od maminky půjčit aspoň podpatky, takové ty jehly, aspoň dvanáctky?
3: Já mám, takže dobrý.
2: Jo, počkej, ty už máš podpatky.
3: Jo.
2: Dobře, a ještě poslední otázka. Co říkáš na úžasný výkon toho hradního pána Vojta Kotek? Jak se ti líbí?
3: Dobrý.
2: Dobrý, že?
3: Je dobrý.
2: Dobrý, že? On to prostě umí úplně vyšperkovat, no jo. No tak Eliško, 16. září, dva lupeny, kongresové centrum v Praze. Budou se tam na tebe těšit. Měj se moc hezky, jo?
3: Jo, děkuju.
2: Tak jo, ahoj, čau.
3: Ahoj.
2: Velká gratulace a já ještě přidám jednu zprávičku. Chtěli byste ještě jednu extra nabídku? Pokud v pondělí budete ladit 6 až 10 ranní Kiss, tak tady budou ještě dva lupeny. A osobně do studia Rádia Kiss přijdou... Roman, Patrik a Míša.
1: Kiss Extra.

0: Ještě k naší výherkyni Elišce. Zeptala se mě, jestli se může potom v kongresáku vyfotit s Vojtou, s hradním pánem. Tak pokusíme se to zařídit, ale nic neslibuju, jo? Jo? Třeba bude mít Vojta dobrou náladu.
1: KISS. Radio KISS.

0: Hezký. Fergie a 13.42. Kysáci, já děkuju za celý týden. Pomaličku se za chvilku budeme spolu loučit. Magda s Radkem už jsou připraveni. Ale náhodou, pokud v neděli máte volný program a jste Ostravaci, nebo to máte kusek do Ostravy, do fajné šumné Ostravy, tak se můžeme společně vidět. Budu tam po dlouhé době vystupovat. Tak jestli znáte Dubina Fest, tak Dubina Fest má svůj ročník 2026. Václava Košaře, Ostrava Dubina, určitě víte, kde je Ostrava Dubina, a tam je pro vás připraveno několik stagí, skvělé kapely, super DJs, a já tam budu konkrétně vystupovat v neděli večer, opět největší pecky, retro party, 80-ky, 90-ky, takže pokud chcete, vidíme se v neděli večer na Dubině. Dubina Fest 2026. Těším se na vás, bude to velký.
1: Radio Kiss.

Nádherný víkend vám všem, kysáci, přeju, mějte se krásně, užívejte pátek, sobota, někdo má volno i v neděli, no a budu se na vás těšit zase v pondělí úderem 10. hodiny. A připomínám, že kdo by chtěl ještě dva lupeny na Zrádce, na tu premiéru 16. září do Kongresáku, ladí v pondělí 6 až 10 raní kys.

0: i jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké páteční odpoledne, pojďme spolu nejdřív na dopravu. Bouralo se na dálnici D0 ve směru na D1, je to na 59. kilometru a jedna nehoda také v Olomouci v ulici Koželužská.
2: Sušice, nádražní, tady se bouralo, při pátku počítejte se zdržením. Pojďme do Bruntálu, Ruská ulice, i tady je to bohužel teďko na štíru.
1: A pojďme odstartovat odpolední jump.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodávačky. A víš proč? Protože měli nalazený KIS.
0: Díky apce Rádia KIS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
0: Apku Rádia KIS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
5: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: KIS počasí.
6: Je převážně zataženo s občasným deštěm, ten bude ale pozvolna ustávat. Teploty máme mezi 16 až 20 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku je kolem 15 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Kandidatura na Pražský hrad je pro Miloše Zemana pokušením. Připustil to dnes v pořadu K věci ve vysílání CNN Prima News. Jedním dechem ale dodal, že ho od toho odrazují vlastní sebeomezení. Mimo jiné vášeň pro čtení knih. Kdyby nakonec kandidoval, musel by se jí Zeman podle svých slov vzdát. Z neuvěřitelného nálezu desítek tisíc eur na sběrném dvoře v Polsku se žena neradovala dlouho. Za to, že nález v odložené komodě neohlásila, jí teď hrozí vězení. Majitelka, která komodu vyhodila, si na peníze vzpomněla až následující den a vydala se je hledat. Ve sběrném dvoře, kam vše odvezla, ovšem už nebyly. A tak se rozjelo pátrání, do kterého se zapojila i policie. A teď zpátky domů.
7: Bývalé lázně v Kyselce by se mohly stát příkladem, jak zachránit zdevastované památky a zároveň využít moderní technologie k úsporám energií. Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka chce s projektem usilovat o zařazení mezi strategické projekty programu Spravedlivá transformace. Ze západních Čech Lucie Sinková.
0: Sport.
6: Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě v WNBA hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé dva týdny kvalifikace o Evropskou ligu. Žabiny o návratu Joklové informovali na klubovém webu. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už zdravíme odpolední Jump.
8: Krásné páteční odpoledne přeje Magda Vronková i Radek Hrdina.
9: No a z muziky třeba Karma, ta bude pojednávat o tom, jak sedí Dana.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Páteční odpoledne nám odstartovalo, přátelé. Někteří z vás už možná někde trávíte víkend, máte už po práci, někdo teprve finišuje. Každopádně doufejme, že máte před sebou nějaký hezký volno a že si víkend užijete.
1: Máš něco v plánu?
0: Já pracuju zase.
1: Pracuješ, taky pracuju. Zítra jsem v Luži, to si řekneme, ale v neděli mám volno.
0: Já taky.
1: Takže v neděli ráno beru batoh, pohorky a mažu nad Harachov se zase projít.
0: Nad Harachov, takže tam tě můžu když taky sáci potkat, jo?
1: Tam. Co? Studenov, ručičky, dvoračky, na pláně a tam.
0: Co počasí? Jaký to, jak to vypadá?
1: Prosím tě, je tam déšť v neděli, neděli a to až někdy večer, to já už budu někde v autě zpátky.
0: Výborně, no tak si to parádně užij, každopádně před náma celý 4 hodinky odpoledního jumpu.
1: Hezký odpoledne.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na hře.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Byla to teda fuška ti dneska něco vybrat, ti povím, protože mi tady začaly trošičku zrazovat přístroje v našem studiu, nicméně povedlo se mi to.
2: Ano.
1: A bude to mi hrozně jednoduchý. Neměla jsem úplně moc čas přemýšlet, co těžkýho
2: ti dám. Co to bude?
1: Bude to, prosím tě, je to jedna velmi významná zpěvačka. Vlastně se jí začalo dařit až trošičku později, ona totiž začala původně úplně jinak. Já myslím, že to poznáš, ne, nemáš za čo bát.
3: Začala úplně jinak?
1: No, jako s někým jiným.
3: Jako s někým jiným? Jako, že byla herečka?
1: Ne, že byla s někým a pak jako už nebyla s nima.
3: Aha, tak by mi měl.
1: Ne.
3: Aha. Ne, počkej, co to je za písničku, ty jo?
1: Crazy love, now you touch, come and love in a crazy ride. Víš, jak mi ta angličtina jde? No, byla členkou Destiny's.
3: Takže Beyoncé?
1: No!
3: To jsi nemohla vybrat jenom? Teďkom tato písnička totiž s někým pletla.
1: Ona je samozřejmě v kolaboraci s Jay-Zem, s jejím manželem, že jo? A tohle byla píseň, která odstartovala vlastně tenkrát Beyoncé kariéru.
3: Je teda pravda, že tam tak jako krásně střídá tu levou pravou, jak jde takhle prostě. Mm-hmm. A samozřejmě ty tanečky, no, tak to bylo hodně. Jako...
1: To bylo hodně. Mm. A, tak já nevím, půl budu máš dneska.
3: Nevadí, já to přežiju, furt mám už 400 vteřin. Kiss Hit v jedné vteřině.

0: mistří teďka všichni ti, co rádi chodí do muzea. Ne, prosím vás, nechceme vás tady nějakým způsobem nudit nebo tak. Někoho by to třeba nemuselo
1: pozor, jako
0: zajímat.
1: Muzea se hodně změnily, jsou teď dost interaktivní, i když takový třeba, já nevím, Národní muzeum
0: ano.
1: hodně inovovalo a musím říct, že je to velká paráda.
0: Tohle muzeum není teda u nás, je to kousíček dál, ale myslím si, že když budete mít možnost ho navštívit, protože se bude otevírat už brzo, tak to bude stát za to a všechny milovníky kultovních filmů tím jako totálně rozbijem.
1: Tak za malou chvíli prozradíme, kde to je a myslíme si, že vás nalákáme hodně.
2: Jump! Odpolední Jump!

0: Milovníci Star Wars teď zbystřete a budete plesat, opravdu budete plesat, protože je to tady. Už 22. září se totiž otevře v Los Angeles v Exposition Park muzeum, které má na svědomí a postavil ho George Lucas se svojí manželkou Melody Hobson. No a samozřejmě je to na tématiku hlavně tady Star Wars, protože George Lucas je samozřejmě neodmyslitelně spjatý se Star Wars.
1: No tak to je otec všeho, otec. Prostě bez něj by to nebylo tam, kde to je, a dával to dohromady dlouhých 15 let.
0: Čoče, dokonce 15 až 17 let, no.
1: 15, 17 let, to je, teď už je to teda na spadnutí, opravdu pár dní zbývá, všechno je nachystáno. A co si budeme, George Lucas je ten, který má všechny, neříkám úplně, ale drtivou většinu těch artefaktů z těchto filmů, takže pokud tam zavítáte, tak budete koukat opravdu vlastně na originály toho, co se objevilo v těch jednotlivých dílech a sériích.
0: Je to tak? Víš, zkusil by ses třeba tipnout, nakolik vyjde takovýhle muzeum?
1: Takovýhle muzeum vyjde, prosím, pěkně na jako milionech kabr, nebo dolarů, nebo...
0: hodnotu.
1: Kolik?
0: Jednoho bilionu dolarů.
1: Bilionu
0: jednoho
1: dolarů?
0: Jednoho bilionu dolarů, je to tak, prosím vás, jako skutečně jednoho jako bilionu dolarů.
1: On je futuristický, on je postavený na zelený louce.
0: Je obrovský.
1: Je obrovský, ale jako jeden bilion dolarů, jakože 21 bilionu korun.
0: Tam budeš mít prostě, opravdu to tady si jako vidím, jestli to nečtu špatně. Máš tady, ano, jeden bilion dolarů.
1: I když mám, myslím, že oni mají bilion jako, miliardu.
0: Jako jako miliardu, takže jdeme tomu, že jeden
1: 21
0: miliard
1: korun.
0: Tak, jako, no. Protože tam samozřejmě jsou všechny ty historické komponenty, že ze Star Wars a tak dál, a samozřejmě interaktivní věci, kdy se tam můžeš muset.
1: Ale ta opening party, ta bude zajímavá, podle mě se tam objeví všichni, že jo, který se zúčastnili, který žijou samozřejmě. George Lucas, Steven Spielberg, jeho kámoš, jo, a tak dále. Ta jako opening party bude hodně zajímavá.
0: Takže v Los Angeles.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme pro vás dopravní informace, pojďme se na to podívat společně a nějakou dopravu nám hlásíte i vy.
2: Je to tak, je to od FIFA, je to D11, je to upozornění, možná i dobrá rada, dávejte pozor.
3: Ahoj, jedna dopravní, jak je zacpaná dálnice D11 směr Hradec u Soužení a 62. tak všichni to valej na Chlumec po starý a Chlumec je totálně zacpaný. Tak prosím, vyhněte se tomu nebo počkejte na té dálnici, protože v tom Chlumci to je fakt na dlouho.
1: Děkujeme mockrát. Na dálnici D11 se vydáme ještě jednou ve směru na Jaroměř. Tam je bouračka na 99. kilometru a bouralo se i v Jablonci nad Nisou v ulici Květinová.
2: Pojďme na okres Blansko, přímo v Černé hoře. Je to brněnská ulice, kde se bouralo v Jablonci nad Nisou Květinová a v Rokycanech čerstvá dopravní nehoda Jiráskova ulice.
1: Opatrně a šťastnou cestu.

0: střecha, rekonstrukce, krytina teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Rádio KISS počasí.
3: Je převážně zataženo s občasným deštěm, ten bude ale pozvolna ustávat. Teploty máme mezi 16 až 20 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku je kolem 15 stupňů.
2: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Roční procesní sazba nákladů nebude smět u vyšších půjček překročit o 8% bodů čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Opoziční občanští demokraté neprosadili pětinásobek. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu dnes schválila sněmovna. V New Yorku se lidé scházejí u takzvaného Ground Zero, kde před 25 lety stál komplex Světového obchodního centra. Sebevražední útočníci 11. září 2001 unesli 4 letadla a s nimi zaútočili na klíčové a symbolicky významné budovy. Podle průzkumu se většina Američanů shoduje, že teroristické útoky významně a navždy změnily Spojené státy. A teď zpátky domů.
4: Koupání v Havířově a v Karviné je u konce. Provozovatelé obou koupališť sezonu hodnotí kladně. Jejich branami letos prošlo více lidí než v loni. Havířovské letní koupaliště Jindřich zaznamenalo meziroční nárůst návštěvnosti přibližně o 18%. To karvinské koupaliště je na tom ještě o 10% lépe. Luděk Savana, Urbánek, Karviná.
2: Sport.
3: V nominaci na Davis Cupové utkání proti USA došlo k jedné výrazné změně. Tomáše Macháče nahradil deblista Adama Pavlásek. 31-letý Pavlásek doplnil deblového spoluhráče Patrika Rykla. V týmu jsou také Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
5: Yeah! Vanka von Frku Frku, moc krát děkujeme a je tady Pitbull a John Ryan.
6: Magda Vronková i Radek Hrdina.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Přátelé, kamarádi, takový Mount Everest, tak to je věc, kterou já bych si chtěl třeba odškrtnout.
1: Fakt jo.
0: No jako fakt, já rád chodím po horách, to se ví, že jo. Nicméně samozřejmě to přes 8000 metrů, nejvyšší hora stále jí patří prvenství, nic jiného jako ještě nám nepopolezlo, vejš. Ale jedno prvenství si ta hora, byť je tady už takhle dlouho, dá se říct asi od startu, jo, asi, jo. Tak jedno prvenství letos v roce 2026 si přece jenom připsala. A je to veselý prvenství.
1: Je to veselý.
0: Nebudeme mluvit o nějakých. Jako,
1: to jsi mě trošku to vyděsilo.
0: Bohužel tahle hora si taky může odškrtnout samozřejmě a stále odškrtává, ale ne. My se koukneme na tu lepší část této hory.
1: Tak za chvilku.

0: Pojďme se podívat na Mount Everest, který se rozkládá samozřejmě v Himalájích, státní hranici mezi Nepálem, Čínou a Tibetem. Každý má svůj tak nějak kousek. Ale to je úplně jedno. Přátelé, Mount Everest si připsal jedno krásné prvenství, svoje vlastní, je to nejvyšší hora samozřejmě na světě. A přes, a to nekončí ještě rok, přes 1 000 horolezců tam jenom letos vylezlo až na vrchol.
1: Nekecej, až na vrchol, jo?
0: Přes 1 000. Když si vezmeš, že pár let dozadu, ono to není tak dávno, kdy tam vylez úplně první člověk, ale během těch x let, což není říkám tak mnoho, ty blaho, to je 1000 lidí za 9 měsíců, ani ne?
1: Já se teda přiznám, ono samozřejmě jenom nějaký taky období, kdy tam můžeš líst nahoru, jo. A potom, když vidíš někde různě fotografie a videa, jak jsou tam vlastně fronty nahoru na ten vrchol, to je něco, co mě jako děsí a mě by to asi odrazovalo, protože jen tam ten poslední kousíček, jak se tam říká tomu ten hřeben tomu smrti nebo něco takového, nevím teď, možná plácám nesmysl, jo. Ale ten poslední kousek, než jdeš úplně na ten vrchol, ten nejnebezpečnější,
0: a tam je jeden člověk za druhým.
1: Je tam jeden člověk za druhým a pod tebou ta brutální propast, no tak to abych nedala. Vůbec ne.
0: Je to tak, no, ne každý mu to vyjde, samozřejmě tahle hora má i ty stěnné stránky, kde se tam hororově povalují ty horolezci, kteří jsou mrtví a vlastně nebyli za ty roky ani sneseni dolů. Nicméně přes 1 000 lidí. A samozřejmě to číslo ještě nekončí, máme x měsíců do konce roku.
1: Já si zajdu na říp a mám to
0: svůj. Aulika nám bude stejně.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Branky Body Jump a taky fotbal na Rádiu Kiss.
2: Návrat fotbalistů Fenerbahce po 18 letech do Ligy mistrů měl divokou dohru s možným koncem trenéra Ismaila Kartala. No a po čtvrteční včerejší domácí remíze s AS Řím totiž na tiskové konferenci oznámil nečekaně, že odchází a že už se nikdy nevrátí. Šéf klubu však jeho rezignaci odmítl a ujistil, že 65-letý Kartal pokračuje. Ve třetím kole Ligy mistrů by tak měl vést istanbulský klub 20. října proti pražské Slavii. No prostě byl naštvaný, frustrovaný a to jsou takový ty věci, kdy z tebe lítají prostě ty věty neuváženě, no. Se dá pochopit.
1: Dá se to pochopit, no. Jako z tebe taky občas vypadne nějaká neuvážená věta.
2: No, jsi ženská.
1: Au.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Aktiv víkend.
1: Jo, přátelé, možná, že někomu z vás už Kiss Active Weekend začal, respektive víkend vám začal, máte už třeba po práci, někoho to teprve čeká. Nicméně, pokud máte i třeba vy nějaký zajímavý tip, kam byste chtěli kysáky naše posluchače pozvat, tak určitě neváhejte a už dneska klidně to tam lifrujte a klukům to přes celý víkend posílejte, protože samozřejmě vy můžete využít naší aplikaci Rádia Kiss, přes kterou pošlete hlasovku do 30 vteřin nahrát vzkaz a tam můžete kohokoliv na cokoliv pozvat.
2: Jenom nezapomeňte, teď ne v tuhle chvíli, samozřejmě bylo by fajn, když to bude třeba zítra v sobotu, to znamená v sobotu ráno poslat, ať se to může zpracovat, potom se to tam dát, když to bude v neděli, nejlépe poslat v neděli ráno, ať se to nějakým způsobem netlumí. Já vás pozvu zítra na Chrudimsko do Lůže, kde jsou městské slavnosti, no a od nějakých 8 hodin večer diskotéka, to tam pojede, takže stejně jako loni to tam rozpálíme a buchví v kolik skončíme. Takže Lůže na Chrudimsku zítra, no a vy posílejte tipy přes víkend.
1: A my máme pro vás ještě jeden tip a to přímo od naší Teresky.
3: Máme pro vás tip na víkend. Zveme vás na zámek Ploskovice na makové slavnosti, kde uvidíte a ochutnáte mák ve všech podobách. Pro milovníky zelí tady máme otické zelné slavnosti, které se konají v sobotu jak jinak než v Oticích. A navštívit můžete i muzejní dýňobraní ve Valticích. Tak hezký víkend.
0: Kiss Active Weekend.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady vzkazy přímo od vás. Jirka ví o nehodě kamionu.
2: Kde jdete na Jaroměř po dálnici, tak si dejte pozor. Za nově budovanou odpočívkou vyprošťují kamion z příkopu, stahujou to do jednoho pruhu, bude se tam chvíli čekat.
1: Honza?
3: Je z Opatova na Lanškroun, při odbočce na Třebovice, čerstvá nehoda, zatím bez složek, ale už tak je to zavřený, neprůjezdný, pokud možno vyhněte se, ale asi není kudy směr Lanškroun.
1: Děkujeme. Jedna dopravní nehoda také bohužel v Ústí nad Labem a je to v ulici Boštěšická.
4: Já tady mám výčet aktuálních dopravních nehod v Praze. Pojďme se kouknout na Prahu 5 a je to křižovatka ulice Rozebaumova a u Lihovaru. Tady počítejte se zdržením, dále je to v Praze Sulitická a Lomnického.
1: Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
5: Byl nejslavnější a nejúspěšnější krasobruslař v československé historii a přesto kariéru ukončil ve 22 letech. Životopisný příběh Ondreje Nepely si nově můžete zkouknout na Prima Plus. S Josefem Trojanem a Zuzanou Maurery v hlavních rolích se snímek zaměřuje na Nepelovu cestu od talentovaného chlapce ke zlaté olympijské medaili a taky na jeho zápas s očekáváními společnosti. Ondrej Nepela a příběh, který jste neznali. Z Kisu Nepelu doporučuje Katka Čepelíková.

0: musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. A teď zpátky domů.
1: Trať z Ústí směrem do Velkého Března bude muset mít zabezpečení ETCS. Úsek totiž nezískal výjimku od ministerstva dopravy. V místě jezdí historické vlaky z Ústeckého nádraží Střekov do skanzenu v Zubrnicích. Po zavedení zabezpečení se dostanou pouze mezi stanice Velké Březno Zubrnice. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. Sára Bejlek doplnila pětičlennou nominaci tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Hraje se od 22. září v Shenzhenu. Češky vyzvou ve čtvrtfinále Britky. 20-letá hráčka doplnila v týmu letošní wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Siniakovou. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
2: Blance za zprávy, moc děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního Jumpu.
3: Muzika připravená, my taky a my vám přejeme krásné páteční odpoledne.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Posloucháte Odpolední Jump na rádiu Kiss. Kdyby si s můj milý kolego mohl vybrat, když půjdeš na dovolenou, nějaký speciální, zajímavý, hezký ubytování dle tvého gusta, co by to bylo?
1: Tak jako kdybych na to měl, jak se říká lidově, koule, tak bych chtěl v takových těch závěsných stanech někde na skále, kde je pod tebou jako to,
0: wow.
1: Ale na to nemám. Představa toho, že jdu čůrat uprostřed noci.
0: Bylo by to dobrý.
1: Takže pojďme zpátky na zem. Mám a už snad brzy si ho odškrtnu v létě a to je maják.
0: Hezky. Člověče, takovýhle místo může být i takzvaně na seznamu ubytování Airbnb, jak se to říká?
1: Airbnb.
0: A my si za chviličku tady řekneme o jednom ubytku, který teda nevím, jestli by se ti líbilo a každopádně, co by na ně mohli říkat kysáci.

0: Slíbili jsme, že se podíváme na jedno ubytování Airbnb, který úplně asi nesplnilo očekávání, které měli ti samozřejmě zákazníci, kteří si to objednali, tohle ubytko. Chtěli asi výhled normálně prostě na město a místo toho, místo výhledu na město, tak se jim poskytl výhled přímo na parkoviště v podzemí. Ty se takhle prostě přijdeš do pokoje.
1: Jakým suterénu, jo?
0: No, přesně tak. Přijdeš takhle prostě na ubytování, že otevřeš ty dveře od toho hotelového pokoje a najdou čučíš prostě na to parkovací zázemí.
2: Jak to řešili?
0: Zůstali tam.
2: Zůstali tam?
0: Zůstali tam.
2: Přátelé, tohle, to, co teď řeknu, se skutečně stalo. Já jsem jeden čas jezdil sám na dovolenou, Egypt, Řecko a tak dále, není důležitý. A připlatil jsem si tudíž u jedné cestovní kanceláře pokoj. S výhledem na moře, pozor, dvojlůžko, byť jsem byl sám.
0: Aha.
2: Prostě chci mít velký pokoj, velkou postel, jedu na dovču. Tak jsem si přihodil nějaký koruny. Přiletěl jsem do Hurgády, do nějakého hotelu a přišel jsem na pokoj, taková nudle, postel jedna u stěny, s výhledem do rozestavěného hotelu, kde když jsem se hodně koukal skrz ty panely, ano, tak jsem viděl kousek moře. Tudíž vrátil jsem se s kuframa na recepci a říkám, ne, že mám připlaceno. On říká, sorry, ale nemáme jiný pokoj.
0: Aha.
2: A říkám, OK. Neříkal jsem vůbec nic, tam bylo velký kanape přímo uprostřed recepce. Mm-hmm. Rozložil jsem si věci, lehl jsem si na kanape, přikryl se ručníkem a frér na mě kouká, říká, co se děje. Říkám, dokavať nebudu mít svůj pokoj, budu celý tento týden tady.
0: Jo.
2: Frajer říká, OK, my mistake. A za 15 minut jsem měl nádherný pokoj s výhledem na úžasné moře.
0: Jak krásně jsi to vyřešil.
2: Dá se to vyřešit.
3: Radek Hrdina a Magda Vronková na

To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Jak pak se zadařilo asi při pátečním ránu? To si za chviličku pustíme, protože to dneska nedopadlo, ale vůbec špatně. A cože nedopadlo špatně?
2: Soutěž v 7 v 7, jak už název napovídá, kdyby náhodou jste nevěděli, v 7 ráno se dovolá třetí volající a dostane možnost si zahrát tuhle hru. A kostka proběhne naší věží, no a co potom vypadne na té klasické kostce, je tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak to už potom se násobí tisícem. Pokud je to 6, to nejvyšší možný číslo, tak je to krát 1000, 6000 a jako bonus ještě 1000 od nás, tím pádem 7 v 7. Melissa dneska se dovolala.
3: Rovnou vrhám kostku do věže. 4, vyhráváš 4000!
1: Člověče, Patrik, když rovnou vrhá, tak to jde, viď?
2: Starý dobrý vrhač, široko daleko se o něm na party ví, že prostě je to nejlepší vrhač všeho, co vůbec vrhat jde. Ale vy si tohleto můžete ověřit už pondělí od 7 hodin ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a my se teďka podíváme na jeden britský pár, který tak strašně moc věří na svou lásku, na to, co prožívají, že ať jim ten osud prostě háže jakýkoliv klacky pod nohy, oni stejně jdou a všechno společně překonají. A takhle podobně to měli i ve svůj svatební den. Oni se totiž nejdříve poznali v roce 1993, pak se nějakým způsobem rozešli a v roce 2016 se znova potkali a rozhodli se, že to byl teda osud a že to dají dohromady a rozhodli se teda, že se vezmou, jo? No a jak to vypadalo? Nejdříve si Michelle zapomněla kytici svatební a musela se pro ní vrátit, takže jí její budoucí manžel potkal už na silnici. Tím pádem první věc, že nemáš spatřit nevěstu ve svatebních šatech, jo, očkrtnu to. Dále, cestou k oltáři začalo vydatně pršet, takže na všech byly nalepené konfety, které na nás svatební hosté házeli. Celé měsíce nezaprší a zrovna, když se máme brát, tak se rozestoupí.
1: V Anglii, jo, se
0: divím. Tak to je divný, veď. No a nakonec samozřejmě se chtěli fotit, byly svatební fotky a chtěli se fotit při západu slunce, jenomže to jim úplně moc jako nebylo nakloněno, tak se rozhodli, že se budou fotit na loďce. Jenomže sotva novou manžele na loďku nastoupili, ztratili rovnováhu a navzdory snaze se udržet nahoře, skončili nakonec oba dva ve vodě. A slečna nevěsta, nebo paní nevěsta, která už byla docela smutná, protože říká, celou dobu si říkám, že nesmím spadnout do vody, mám na sobě šaty za 51 tisíc korun a ejhle, byli jsme tam. No ale člověče normálně, furt jeli dál a jsou svoji.
1: Tak máme něco podobného s mámou mojí.
0: Jak to?
1: Než byla ségra malá, já samozřejmě taky podstatně menší, že jo? Tak taky nás, že vás vezme, jako nás vezme na loďku. Já do dneška pochybuju, jestli vůbec předtím někdy byla. Ale vzala jednu nohu do lodičky, druhou nechala na molu a najednou se to začalo rozjíždět. A ona si nemohla vybrat, jestli dovnitř nebo na molo. No, dopadlo to, jak to dopadnout mělo. Spadla, segra má psotník, do dneška z toho jako má trauma. Ale já jsem z toho měl záchvat smíchu a do dneška si to pamatuju a nechali jsme si ji.
0: No, vidíš to.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne
3: od 2 do 6
2: na Kisu. Children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet the night has come.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: My už pro vás máme v tuto chvíli zprávu od Denise a dálnice D35.
2: Jedna aktuální D35 od Olomouce na Mohelnici, 242. kilometr. Jsou tam odstavený v pravém jízdním pruhu, zasahují do vozovky dvě auta, docela hustě tady prší, dobržďuje se na poslední chvíli, dávejte velký pozor.
1: Ano, ten dešť je tam opravdu hodně slyšet, tak dávejte pozor, jinak na D35C se ještě bouralo ve směru na Hradec Králové, je to 242. kilometr a jedna nehoda je v Teplicích v ulici Jateční.
3: Pojďme do Kyjova na Hodonínsko, Brandlova ulice, tady se bouralo, Česká Lípa, je to Vohradského a ještě jedna je v Kuřimi na Brno venkov okrese Křižkovského ulice.
1: Tak buďte na sebe opatrní a šťastnou cestu.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek třetí zdarma. Tiket energylandia.pl.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký kryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená.

0: a v Čechách, například v Praze nebo v Mělníku. Letošní sklizeň hroznů bude vedle vinařů kvůli počasí asi o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Kvalita hroznů je ale dobrá. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách měl premiéru očekávaný dokumentární film NASA o válce v pásmu Gazy. Tvůrci na tiskové konferenci řekli, že chtějí ukázat, jak zevnitř vypadá izraelský systém zabíjení Palestinců. Ve filmu anonymně vystupují izraelští vojáci a příslušníci tajných služeb, kteří popisují plánování vojenských operací v pásmu Gazy, včetně toho, jak se počítá s civilními oběťmi. A teď zpátky domů.
1: Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji aplikace, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Zatím ji používá více než 200 lidí. Aplikace dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Program je možné stáhnout si do mobilu. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. Slavné sportovní jméno bude nově k vidění na českých fotbalových trávnicích. Lukas Demitra, syn zesnulého slovenského hokejového velikána Pavola Demitry, mění angažmá. Po působení v Rakousku se stěhuje do Česka, kde bude oblékat dres Třince ve druhé lize. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
2: Bilda Smithu anebo Mike Candy, muzika další, připravená na KISu.
3: Tak pojďme na to, KISáci, společně.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Víte že? Dnešní rubrika Víte že? Dozvíme se něco o našem těle. Víte že? Když se snadno potíte, vstáváte bez budíku, chodíte rychleji než ostatní, anebo máte například růžové nechty. Jak se hned kouká na nechty. Je to jen několik známek toho, že jste skutečně zdraví.
1: Takže ještě jednou. Vstávám bez budíku.
0: Vstáváš bez budíku, musíš se hodně potit.
1: Když se hodně potím, se zdravý, jo.
0: Jako když se snadno zapotíš. To znamená, že tvoje tělo je jako prostě třeba zvyklý na sport nebo tak, že?
1: Aha, dobře.
0: Jo. Chodíš rychleji než ostatní.
1: Dobře, chodím rychle.
0: A máš například růžové nechty. Někdo je může mít takový do šedivá, do žlutá nebo něco,
1: já
0: že?
1: Já jsem asi v pohodě, člověče.
0: Jseš v pohodě, máš růžový nechty? Jo. Ale moc se nepotíš, jo.
1: Teď ne.
0: Jseš se jistý?
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Kdyby jsme byli někde na trhu, vypadalo by to asi takhle. Letenky za 20 tisíc korun, letenky za 20 tisíc korun. Jo, jenže my na trhu nejsme, my jsme na rádiu Kiss, ale přitom vlastně plus a minus je to stejný, protože my skutečně tady pro vás letenky za 20 tisíc pro někoho máme. A je to hrozně jednoduchý.
1: Stačí, když půjdete na Facebook Rádia Kiss, kde právě teď ještě probíhá stále soutěž z Hot Pepper Sprák o právě už zmiňované letenky nebo voucher v hodnotě 20 tisíc korun na letenky. Přátelé, tahle soutěž končí teď v 6 hodin večer, to znamená za několik minutek, tak abyste to stihli.
0: 42 minut, 42 minut máte na to. Facebook Rádia Kiss, nikde jinde tuhle soutěž nenajdete. Z Hot Peppers 20 tisíc pro někoho z vás, přátelé, na letenky, ale podle vás.
1: Ano.
0: A hlavně máte tu soutěž hotovou prostě plus minus za pár vteřin. Takže pokud máte čas, neodkládejte to, jak říkala Magda. Tum to dedo. 42 minut. A je konec týhle soutěže. Tak ať vám to neuteče.
1: Facebook Rádia Kiss.
2: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Franky Body Jam na Rádiu Kiss.
1: Do světa fotbalu se opět vydáme, no tohle to si za klobuček asi jen tak nikdo nedá.
2: No já si myslím, že i tady by se dalo tak nějak precedentně od toho odvíjet, protože byť je to Argentina, někdo si řekne horký hlavy, prostě kluci to tam jako mají úplně jinak, ne. Furt je to fotbal a prostě tyhle věci do fotbalu nepatří a pokud je někdo překročí tyhle limity, tak by měl být potrestaný a možná i tak, jako tady ten Argentinec. Prostě nějaká soutěž argentinská, kde bohužel došlo k tomu, že borec něco fouknul, blbej offside, zvednul paraporek, to znamená pomezník, jo, nic závažného prostě, jo, tak řeknete, to je vůl nebo něco, procedíte, jděte pryč. Tady ale hráč na nic nečekal, okamžitě po tom písknutí, kdy se zvednul praporek, běžel k němu a jako v plný rychlosti, bez nějakého rozmyslu mu jí natáh přesně do obliče, pohmožděniny a samozřejmě zlomený nos. A co z toho plyne? Plyne z toho, že červená karta na místě byla samozřejmě okamžitě. To je jasný.
1: No.
2: Civilní žaloba pro ublížení na zdraví, tak ta už tam je taky. A svaz argentinský okamžitě reagoval po sklídnutí toho videa, protože tady je všechno jasný. Doživotní zákaz a absolutně nic s fotbalem společného. Ani jako trenér, ani jako hráč, ani jako nic. Pro něj fotbal v Argentině skončil úplně zbytečně.
1: Já s tím naprosto souhlasím, video jsem viděla a ten zákrok byl teda absolutně nepřiměřený. A jako ten vlastně rozhodčí může být rád, že to dopadlo jenom
2: ale
1: se zlomeným nosem.
2: Ale on neměl ani šanci jako reagovat. Prostě to bylo tak rychlý, že vůbec. Takže ne. Možná takhle tohle to je cesta. Trestat takhle hráče, protože tohle do fotbalu kdekoliv nepatří.
3: Nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Franky Body Jam.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přenádherné kysačky, přenádherní kysáci a kysáčata všech zemí. Odpolední jump nejenom tento dnešní, ale samozřejmě týdenní je u svého konce. My se s váma budeme pomaličko, ale jistě loučit. Každopádně, pokud máte nějaký hezký plány na víkend, tak si to pořádně užijte. Co ty?
1: No a pokud máte něco třeba veřejného, kam potřebujete, aby došli lidi, jarmarky, různý trhy, divadla, soutěže, městské slavnosti, třeba kam jedu já, protože zítra budu v Luži na Chrudimsku. Přátelé, tak se nebojte, je tady Kiss Active víkend, sobota, neděle, kdy to máte, tak nám dejte vědět a naši víkendoví jezdci, jakým jim říkáme, vám to tak nějak pěkně zpropagujou. Já zítra Luže na Chrudimsku, kde bude Mejdan, zase večer diskoteka stejně jako loni, tak se budu těšit, doražte do Luže, ale bude tam už program celý den od rána, a

0: Přátelé, kamarádi, kysáci a krásné kysačky, 11. září, pátek a vůbec celý tento týden pracovní pro kys odpolední jump, respektive končí tento týden.
1: Tento týden odpolední jump, ano, ale pokračuje samozřejmě program tady na Rádiu Kiss. Za chvilkou už Martin Hovorka a Best of Millennium a s náma si ještě na závěr dnešního podvečera dáte taky dopravu. Pokud máte nějaký info, klidně pošlete. Tak jo, mějte se.
0: Hezký víkend, ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Tomáš má pro nás zprávu o silnici směr Vysoké Mýto.
2: Silnice od Vysokého Mýta do Litomyšle, tak je totálně ucpaná, kolony už jsou asi tak 3-4 kilometry, někde tam je sení, drží to jenom kruhové objezdy, ale zdržíte se minimálně půl hodiny, mějte se.
1: Díky tomu jedna nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, sjezd exit 6 a bouralo se i na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam je to na 17. kilometru.
3: A poslední dvě dopravní nehody, jedna je v České Lípě, Litoměřická, druhá na Nymbursku, jsou to Krchleby, Boleslavská ulice. Mějte se krásně.
1: Mějte se hezky. Víkend, ahoj.
3: Ahoj.

0: Jináš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Hrajeme to nejlepší

0: Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
1: V sobotu bude polojasno až oblačno a jen ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: V pondělí bude možné na denní obloze sledovat, jak měsíc postupně překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý astronomický úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Úkaz se odehraje kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Válečný veterán Rick Rescorla patří k největším hrdinům 11. září 2001. V jižní věži měl na starost bezpečnost kanceláří firmy Morgan Stanley, které zabíraly 22 pater. Tušilo, že jednou teroristický útok přijde.

0: hokejista Kevin Fiala přijde o začátek přípravného kempu Los Angeles Kings před startem nové sezóny NHL. 30-letý útočník českého původu podstoupil podle agentury AP další operaci nohy. Tu si zlomil v únoru na olympijském turnaji v Miláně. Takové byly zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Martin Hovorka.
1: Ale dobrý večer, tak se opět slyšíme, přeju vám famózní poslech Rádia Kiss, já jsem Martin Hovorka a jdeme do 2000.
2: Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a páteční Best of Millennium. Když tahle holka Alesha Dixon nastoupila na scénu, tak se o ní tehdy hovořilo jako o nové Beyoncé z Británie. A pojďme si říct, že tato dáma se sakramensky dobře zaparkovala v britském showbiznisu. V době, kdy měla v rádích tento hit Boy Does Nothing, tak to podpořila svojí účastí v britské verzi taneční soutěže Stardance a dokonce o zhruba dva roky později usedla na porocovské křeslo pěvecké soutěže, tuším, že to byl Pop Idol. Takže Alesha Dixon nám odstartovala dnešní vzpomínky na nultá léta. Máme 11. září. No a přátelé, pojďme si říct, že je to přesně 25 let, dnes je to 25 let od chvíle, kdy se po teroristických útocích v New Yorku změnil svět. Čtvrtstoletí je dlouhá doba, ale vzpomínky na lidskou statečnost a solidaritu zůstávají. Já myslím, že se k tématu 11. září ještě dnes několikrát vrátíme, protože mám tady x různých příběhů, hudebních příběhů propojených právě s tímto datem. Nicméně, přátelé, pojďte si užít dnešní večer, buďte s těmi, na kterých vám nejvíc záleží a já už vám posílám další hudební injekci pro dnešní páteční večer. Navíc tohleto je písnička, která do hitparád vstoupila 11. září, Superman Lovers a písnička Starlight. Písnička, která je stará k dnešnímu dni 25 let.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Vaším parťákem pro páteční večer je Radio Kiss. Já si to tu s vámi maximálně užívám, ale je to dáno tím, že já to beru jako zábavu. Nikdy jsem neříkal, že do rádia jdu jako do práce. Prostě pro mě odjakživa rádio byla, bylo je a bude zábava. Každopádně chápu, že někdo je teďka v práci jako v práci. A vždycky jsem si jako říkal, že jít na páteční, podvečerní či večerní směnu není nic příjemného. Jo, protože mezi tím vaši přátelé, rodina odjíždí třeba na víkend, jdou si někam sednout, posedět na mejdan, do baru a tak dále a vy musíte sedět v té práci. Ale pozor, přátelé, já si začínám uvědomovat jednu takovou drobnou změnu, že když jdete do práce v pátek, v čase, kdy se vysílá Best of Millennium, tak z toho vlastně máte radost. Už minulý týden se ozvala posluchačka, která mi říkala, že ladí v trolejbusu, protože ona šoféruje trolejbus. Hele.
1: Ahoj, jsem Monika, jsem řidička trolejbusu z Mariánských Lázních a musím ti říct, že nesnáším odpolední, ale když v pátek mám odpolední, tak mi to vůbec nevadí. Úplně miluju ty mileniovky.
0: To říkala naše posluchačka přesně před týdnem a dneska se ozývá další z našich milých posluchaček, která s radostí teďka je v pekárně a poslouchá u toho vysílání Kisu.
2: Ahoj kisáci, zatímco normální lidi si užívají páteční večer, já stojím ve výrobně a chystám kroasany na zítřejší food festival. Ale naštěstí mi k tomu hrajete vy, takže místo válení těsta probíhá skoro diskotéka. Každopádně díky, protože s váma tato večerní šichta utíká úplně sama. Tak ahoj!
0: Yeah! To mám radost, to mě potěšilo, že mohu být vaším parťákem pro páteční večer a ještě navíc vám to dodává sílu a energii, třeba i během pracovní šichty. Tak tady je další muzika, doufám, že i u tohle si lehce tancujete, zatancujete. Alice DJ a písnička Will I Ever, tady je Best of Millennium na Kisu. Hezký večer.

Rihanna zpívá na kysu Umbrella. Ela, Ela, to je jako kdyby u nás v Čechách zpívala Dešníkem, šníkem, šníkem. Přátelé, blíží se 6:30, tady je Best of Millennium a představte si to, Michael Jackson málem nepřežil 11. září. Detaily si povíme za malý moment, také si krále popu zahrajeme tady u nás na Kissu.

Na Rádiu Kiss další ohromný hit milénia. Shakira a Wyclef Jean, písnička Hips Don't Lie. Přátelé, dneska máme 11. září. Před 25 lety Al-Kaida zaútočila na dvojčata v New Yorku. A představte si to. Jednou z obětí mohl být také Michael Jackson. V onen osudný den se totiž pohyboval král popu v New Yorku a právě v době, kdy do budovy obchodního centra narazila unesená letadla, tak Michael tu měl mít schůzku na vrcholu jedné ze dvou věží. Nikdo z lidí, nacházejících se v horních patrech mrakodrapů, tento útok nepřežil a pravděpodobně by stejný osud potkal i slavného zpěváka, kdyby ráno nezaspal. On den předtím dlouho do noci telefonoval se svojí mámou. Jenom ona věděla, že má ráno schůzku. Jenomže tím, jak se dlouho do noci vykecávali, tak on potom to na hotelu prospal to ráno, zaspal, na schůzku nepřišel a tomu vlastně zachránilo život. Si vemte, jak se musela cítit jeho maminka, která věděla, že má mít schůzku ve dvojčatech. Ráno si pustí televizi, tam vidí, co se děje. No naštěstí to Michael zaspal v hotelu, ale ty minuty, ty hodiny, než se jí ozval tý svojí mámě, že je jako OK, v pořádku, že se mu nic nestalo. Ježíš, to musela být celá věčnost, teda. You Rock My World. Mimochodem, tohleto je písnička, kterou Michael vydal zhruba 2 týdny předtím, než se to celé stalo. Srpen 2001.

0: Ladíte Radio Kiss a během písniček, které vám tady pouštím, tak mi tady pípnul zajímavý dotaz, píše Andrea, jestli ty hity milénia nevyvezu taky někam do světa, na nějaký večírek Mejdan. Tak přátelé, už zítra se společně můžeme vidět na kraji hlavního města v Uhříně vsi, kde zítra celé odpoledne, celý večer probíhají městské slavnosti. Já to tam moderuju a navíc taková třešnička dortu, až dospívá pan Jiří Korn, tak já tam dělám diskotéku. A věřte mi, že ty největší hity milénia zítra večer v Uhříně vsi taky zahraju. Moc se těším, moc se těším. Safri Duo, taky Royal Gigolos, míříme k 19. hodině a Best of Millennium jede dál. Hezký večer.
1: Best of Millennium a Martin Hovorka.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Přichází novinka z Netflixu. Po brutální vraždě 2 policistů se houževnatý detektiv snaží lapit pachatele se svým fotříkem, který taky bejval Polda a se kterým teď nemá zrovna vřelej vztah. Jak jim to půjde, uvidíte ve snímku Krvavá oběť. Ve filmu Ztracená žena budeme stejně jako Helena objevovat její život. Ztratila totiž paměť a začíná se pomalu vracet do svýho života v přepichu. Brzy ale zjišťuje, proč ze zlaté klece chtěla vlastně utéct. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Každý páteční večer jsme zpátky v nultých letech. Tady je Radio Kiss, Martin Hovorka, odbyla 19. hodina, dáme den zla.
2: Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

0: Léto zpívalo Madoně v nultých letech na albu Confessions on a Dance Floor. To byla písnička Sorry krátce po 19. hodině. Nám se sice lehce ochladilo, ale dobrá zpráva je, že neprší a že když si člověk přes sebe hodí něco teplýho, já nevím, nějakou mikču, takovou tu chatovou mikču, jak nevadí, když zasmrádne kouřem, nebo nějaký třeba monterky, tak můžete normálně sedět u ohně a užívat si pátečního večera. Právě takhle to mají nastavený naši posluchači. Ahoj!
1: Ahoj Martine, tak my jsme na dovolený v jižních Čechách. Teď jsme si s tebou tady upekli parádní buřty a máme u toho výborný bílej burčák. Tak přejem všem krásný večer i tobě.
0: Čověče, buřty s hořčicí, možná dokonce i s kremskou a k tomu burčáček. No, to je super tyho kombinace. Tak pojďme, trošku přitvrdíme, dáme Blink 182 a písničku All the Small Things a pozor, mám nápad. Co kdybyste si jednu písničku z Milénia vybrali vy? Dejte mi vědět přes apku Rádia Kiss a já vám ji zahraju.

0: Na rádiu Kiss jedna z nejvážnějších písní Eminema, zároveň taky vzpomínka na desku Encore. To byla skladba Like Toy Soldiers a já jsem před malým momentem sliboval, že dáme jednu písničku podle vašeho gusta a mám dojem, že s posluchačem Matušem to naše dnešní vysílání teďka pěkně rozproudíme.
1: Ahoj Marťasko, tak keď počúvam tých ľudí, ako ti posielajú ty krásne vzkazy, opekajú špekačky, tancujú a podobne, tak my s manželkou sedíme na chate, pijeme vínečko červené, no a čo, počúvame Kiss a mohol by si nám do toho zahrať Bartéza in the movie. Pozdravujem celé rádio a všetkých poslucháčov Rádia Kiss.
0: To si píš, že zahrajú. Tak tady je nizozemský DJ Bartéz, který si své umělecké jméno vybral podle slavného francouzského fotbalového brankaře Fabiena Bartéze, který v té době zářil na Euro 2000. A tohleto je pecka, která se doslova proslavila přes noc. On the move na rádiu Kiss.
2: To nejlepší

0: Přátelé, kysáci, Moby má dneska narozeniny. Schválně si tipněte, kolik mu je let a dejte mi přes apku Rádia Kiss vědět, jaká jeho písnička patří mezi ty vaše nejoblíbenější. Pustíme si ji za chvilku.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: To není možné, hrajete tak dobře, že ani nevím, co chci zahrát.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Prostě je to nejlepší rádio na světě.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Prostě vás úplně žeru.

0: Kiss se každý páteční večer vracíme do nultých let. Máme tu Best of Millennium, vzpomínáme hlavně na písničky. A další, kdo v té době drtil hitparády, byl americký hudebník, DJ a producent Moby. No a představte si to, že on dneska slaví 61. narozeniny a také to byl Moby, kdo vlastně vynalezl iPhone svým způsobem, protože on s oblibou dává k dobru bizarní historku, která je vlastně z přelomu 90. a milénia. Když Apple spouštěl iTunes, tak Moby tenkrát řekl jednomu z manažerů, že by k tomu měli vyrobit i vlastní MP3 přehrávač. A o dva roky později, v roce 2001, mu zástupci firmy přinesli na hotelový pokoj první iPod se slovy Steve Jobs chce, abys to měl. To je to, o čem si tenkrát mluvil. No a Moby jim na to odpověděl, hele, a víte, že to časem bude mít v sobě i foťák a telefon. A oni se mu vysmáli, že se to nikdy nestane. No a uteklo 6 let a v roce 2007 přišla první generace iPhoneu. Takže Moby možná byl ten, kdo jim jako ukázal tu cestičku, no. Tak si ho pustíme. Tady koukám na vaše hlasovky, jaká muzika od Mobyho vás baví.
1: Feeling so real.
0: OK.
2: Lift me up.
0: A přišlo tady asi nejvíc zpráv, že vás baví písnička In This World. Tak pojďme zazpomínat na muziku, kterou Moby vydal v roce 2003. Tady u nás na Kissu.
3: Of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Největší hity milénia po celý páteční večer na rádiu Kiss, taky řada vzpomínek právě na nultá léta. A představte si to, v České republice máme na milénium jednu velmi hmatatelnou a trvalou vzpomínku. Česká národní banka tehdy vydala speciální pamětní 10 a 20 koruny s motivem orloje a hodinového stroje. Tyto mince se dostaly běžně do oběhu a lidé si je dodnes schovávají v peněženkách pro štěstí jako upřímnou vzpomínku na rok 2000. Tak a přátelé, další vzpomínka na nultá léta by tady byla. Reality show Vyvolení.
1: A ještě z Vyvolených Petr Zvěřina a borec Václavák, co přece nepřijel na babetě. Čau, Martin.
0: Martine, děkujeme za i tuto vzpomínku. Tak dobře, no tak si tady připomněl Petra Zvěřinu, tak si ho dáme, pojď.
2: Vole, že jsem opravdu přijel, vole, na babetě do Prahy, nebo co, vole. Se tam klepejte v té vaší plechový maringotce, vole, protože až já ven vylezu, vole, tak se bude takovej fičák, vole, že jste to ještě nežrali.
0: Až já dnes vylezu tady od nás z rádia, to bude takovej fičák. Či on podobně spopularizoval slovo fičák, tady ten člověk.

0: Rádiu Kiss. Je 8 večer, venku normálně tma, ale já vám posvítím na cestu, to slibuju. Jsem Martin Hovorka, tady jsou největší hity milénia.
1: Best of millennia. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

Can't get you out of my head a Kylie Minogue na rádiu Kiss. Dneska máme 11. září a přesně před čtvrtstoletím, před 25 lety, bylo to nechválně proslulé datum 11.9.2001, kdy došlo k té sérii koordinovaných teroristických útoků.

Trest uskutečnili ve Spojených státech. Tak, a všichni máme podle mě před sebou tu obrazovku, tam ty newyorská dvojčata a ten průlet toho letadla. To vidím jako dnes, jak jsem koukal ty zprávy odpoledne a já si říkal, to je nějaký blbej film, ne? A oni to byly reálně zprávy o událostech, které se staly pár minut předtím. No, koukám tady teďka takovou, takový výčet, jak to tenkrát všechno probíhalo. Tady se píše použité zbraně. Boeing 767 a Boeing 757. Tyjo, z toho mrazí i po těch letech. Já si ale každopádně vybavuju, co jsem ten den dělal. Podle mě každý, kdo tenkrát žil, tak ten mozek je nastavený tak, že se nám prostě zafixoval ten den, úplně jako vril maximálně do paměti. Taky si jistě vybavujete, co jste ten den dělali, protože to byl tak neobyčejný den, že to člověk jen tak nezapomene. Já si vzpomínám, druhý den jsme měli psát písemku z češtiny, učil jsem se nějakýho Jana Nerudu. Samozřejmě, že nám druhý den tu písemku odpískali, protože věděli, že jsme den předtím koukali na televizi, protože to dělal úplně každý. Takže Jan Neruda se tenkrát nekonal. Ale třeba taky teďka si vybavujete, co zrovna vy jste dělali toho 11.9. Každopádně pojďme to hodit zpátky na hudební notu a pojďme, přátelé, si jen tak jako nabídnout tři největší hity měsíce září roku 2001, kdy se to tenkrát stalo. Třetí nejoblíbenější písničkou té doby byl Uncle Cracker. Před těmi 25 lety se poslouchal taky boyband skupina Five. A absolutně nejúspěšnějším hitem té doby 11. září byl na vrcholu hitparád track písnička, která spojila americkou rapperku Eve a zpěvačku Gwen Stefani. Let Me Blow Your Mind. Píseň, kterou tehdy produkoval i legendární Dr. Dre. Takže přátelé, největší hit na týden

0: Posloucháte Radio Kiss a já jsem před malým momentem se vás jen tak jako zkusmo zeptal, jestli si vybavíte, co jste dělali ten osudný den 11. září roku 2001. A napsala Miluška, že si vybavuje, jak si ten den zařídila své první internetové připojení do svého bytu a vlastně první, co viděla díky internetu, byly ty záběry z New Yorku. Internetové připojení v roce 2001. Asi nějak takhle to bylo, že jo?
1: Čauky, no milénium, to je naprosto jasné.
0: Nezapomenutelný zvuk.
1: A můžem surfovat.
0: Tak to je retro. Přátelé, to je retro. Takhle jsme se připojovali k internetu v roce 2001. Pojďme na muziku, pojďme si připomenout další ohromné hity nultých let. Tohle to je Eric Pritz.

0: Musím říct, že Millennium zatím absolutně super. Bomba, každý pátek tě takhle poslouchat a na ty noční je to úplně nejlepší. Díky moc, Lukáš.
1: Lukáš, já tě zdravím, já jsem Martin, budu hrát Kate Ryan, taky Junior and Senior nás čeká a zazpomínáme i na nejúspěšnější desku zpěvačky Nelly Furtado.

Na Rádiu Kiss si v pátek večer hrajeme největší hity milénia a pojďme teďka za zpěvačkou Nelly Furtado, která v roce 2006, tedy před 20 lety, spojila své síly s Timbalandem a společně tady s tím hudebním producentem natočila album Loose a to je dodnes považováno za nejúspěšnější album její kariéry. Aktuálně se slaví takové kulaté výročí 20 let od desky Loose a to tak, že to album vyšlo znovu v rozšířené verzi a dokonce i poprvé na vinilu. Takže jestli jako máte rádi gramofony a rádi posloucháte muziku z gramodesek, tak si myslím, že tady ten vinyl by rozhodně neměl chybět ve vaší sbírce. Pojďme si jen tak jako připomenout, jaký slavný hity se na desce Loose objevily tenkrát před 20 lety. Tak jednak tam byl single All Good Things.

Takhle před 20 lety zněla deska Loose od zpěvačky Nelly Furtado a ještě na ní byla jedna písnička a tu vám pustím celou. Byl tam Man Eater, tak si ho pojďme dát a připomenout si, jak zněla Nelly Furtado spolu s Timbalandem před 20 lety.

Posloucháte Radio Kiss. Možná si právě teďka říkáte, že ten hlavní základní popěvek z té písně, kterou jste slyšeli, pamatuje mnohem víc než Millennium a nedokážete v hlavě dát vůbec dohromady, odkud tu písničku v originále znáte. Tak pozor, je to jednoduchý, ale jedná se o nesmrtelný hit I Wanna Dance With Somebody z repertoáru zpěvačky Whitney Houston. Ovšem pozor, v roce 2006 si tuto skladbu vypůjčila Lumidy, taky Fatman Scoop, a vznikla hitovka Dance, co by oficiální píseň pro fotbalový šampionát v Německu. Za malý moment, Asse Rehe, teďka skáda.

0: 21 hodin, Martin Hovorka vás zdraví z Rádia Kiss a budeme si hrát další hity Millenia, Milk and Sugar nebo Mika.
1: Best of Millenia. Každý pátek večer na Rádiu Kiss. Be happy.

Na rádiu Kiss písnička Grace Kelly, to byl Mika. Dneska z kalendáře svítí datum 11. září a to nás tak jako povědomě směřuje k tomu roku 2001, kdy došlo k těm všem událostem. A já bych chtěl tento rok vám dnes zejména přiblížit hudebně. A přátelé, pojďme si říct, že přesně před 25 lety se dělo naprosto zlomové období pro kapelu Destiny's Child. Dámy se tehdy definitivně stabilizovaly jako trio, Beyoncé, Kelly Rowland a Michelle Williams, a vydali svoji nejúspěšnější desku, to bylo album Survivor, na kterém se objevila i písnička Bootylicious, kterou napsala sama Beyoncé. Až to uslyšíte, tak vám ta skladba hnedka najede a uvědomíte si, že to je přesně rukopis zpěvačky Beyoncé. Navíc to slovo Bootylicious, název té písně, se tehdy jako nové slovo dostalo do prestižního oxfordského slovníku angličtiny a víte, co to označuje, to Bootylicious? Sexy, křivkami obdařenou ženu. Tak pojďme si je dát, holky Destiny's Child. Před čtvrtstoletím, 25 lety, bodovali písničkou Bootylicious.

Radio Kiss vysílá Best of Millennium a v souvislosti s Britney Spears, která teďka dohrála, mě napadá, víte, jaká je nejdražší sladkost na světě? No přece ta, kterou už měl někdo v puse. Na začátku milénia se rozžvíkaná žvíkačka od Britney Spears vydražila na internetu za neuvěřitelných v přepočtu 300 tisíc korun. Její skalní fanoušek za ní na eBay zaplatil právě tuto částku. Takže až budete příště čistit botu od přilepené žvíkačky na ulici, tak rozhodně nenadávejte, protože možná právě šlapete po něčem, co má hodnotu ojetého auta. Dáme si Enrika Iglesiase, budou i Lemon, ta vzducholoď, Radio Kiss.

Radio Kiss vám celý páteční večer do uší posílá největší hity nultých let. Máme tu Best of Millennium, za malý moment Le Monde a Vzducholoď. A pokud existuje nějaká písnička z milénia, kterou jste dneska večer třeba ještě neslyšeli a rádi byste na ní zaspomínali, tak dejte vědět přes apku Radio Kiss a já za malý moment zahraju jednu písničku podle vás.

0: Posloucháte Radio Kiss, máme pár minutek po půl desáté a teď nás doslova čeká taková hudební detektivka v našem vysílání. Pochopíte, jenom je potřeba pustit ke slovu našeho posluchače, protože ten by chtěl slyšet jednu konkrétní písničku. Ahoj!
1: Ahoj, mohla by být možnost zahrát písničku od Otto Knows, Million Voices. Děkuju, Ondris.
0: Písničku zahrajeme, ještě jednou ten interpret, je to švédský DJ Otto Knows, jedná se o skladbu Million Voices. Až uslyšíte, pochopíte, budete ji znát určitě. Každopádně, všichni si mysleli, že to je obrovský genius, ten Otto Knows, že vymyslí tak skvělou melodii. Jenomže pravda je taková, že Otto tenkrát neměl prachy na zpěváka. A tak ten vokál jednoduše ukradl z jiného songu od slavného rapera Wyclef Jeana z kapely Fugees. Prostě ho vystřihl, zrychlil a udělal z něj refrén. A teď, pozor, přichází druhá kapitola. O pár měsíců později jeli kolem němečtí skútr a tenhle ukradený popivek se jim tak líbil, že ho bez okolků sebrali tomu Ottu Knowsovi, přihodili k tomu ještě piano a vydali tak svůj vlastní hit 4AM. Žádný soud se nikdy nekonal, všechno se nakonec upeklo legálně a zrodili se dva obří hity z jednoho jediného výkřiku ve studiu od Wyclefa Jeana. Takže já vám teď zahraju ten originální švédský kousek. Tady je Otto Knows a jeho Million Voices na Radio Kiss.
2: Best of Millennium
3: a Martin Hovorka.
2: Kiss.

0: Tak myslím, že lepší finále jsme mít dnes ani nemohli. Kiss Kiss v Best of Millennium, to byla Holly Valance. Ladíte Radio Kiss a teda musím říct, že dneska to byl hit za hitem. Jedna lepší hudební vzpomínka na milénium než druhá. I vám se to evidentně líbilo. Ahoj!
1: Tak Martine, tak dneska to bylo krásný milénium. Děkujeme za to. Ty vado, to byly pecky. Fakt se ti to povedlo. Dobře, my děkujeme. Ahoj, Hedvika Lovosice. Zdravíme, Kiss Radio.
0: Hedvika jede podle mě se staženou střechou, nebo takový hluk tam, člověče. Za malý moment v našem vysílání to nejlepší z celého dnešního dne uslyšíte Best of Radia Kiss za pátek s datem 11. září. No a já se na vás budu těšit opět ráno od 7. A v případě, že byste se chtěli se mnou taky vidět nebo potkat, tak zítra jsem na městských slavnostech v Uhříněvsi, což je okraj Prahy. Bude tam vystupovat Jirka Korn a já tam pak dělám diskotéku, takže zábavy bude dostatek, si myslím. Takže zítra v Uhříněvsi a na vlnách Rádia Kiss hnedka ráno od 7. Strašně moc se na vás, kysáci, těším. Přeju hezký zbytek pátečního večera. Tady je Jason Mraz. I'm yours.

Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na rádiu Kiss.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní kiss.
1: Co jinak na pátek 11. září? Dneska se slaví Národní den stlaní postele. A to by mě zajímalo, když odcházíte takhle brzy ráno, respektive skoro ještě v noci, stelete si postel? Vždycky, ale ne když odcházím takhle brzy, protože se obávám, že bych vzbudil Myšku, svou ženu. Mm-hmm. Ale jinak, pokud vedle mě nespí, co se směješ?
2: Nic.
1: No ne, tak nechci rušit v ložnici, ne. Ale jinak to považuju za...
3: Já nevím. Samozřejmost takovou.
1: Mě ti jako přijde, že prostě poznáš i trošku charakter člověka, který za sebou nechákl bordel. Já mám rád, když je prostě uklizeno.
3: Já měl kamaráda, když do toho ještě vstoupím, a ten si nikdy nestlal postel. Já říkám, proč si neustele, že tam máš strašný bordel, vypadá to strašně. Odejď to do toho večer stejně vždycky vletím.
2: Já postel takhle brzy ráno nestelu, protože máme jednu velkou společnou deku, takže si myslím, že...
1: Fuj, ne.
3: Musíš to...
1: Co? To fakt máte tu jednu?
2: Jo.
1: Ne.
2: Jo.
1: Ne.
2: Jo.
1: Já to dostanu vždycky na dovolený a nemám to rád.
2: Ne, já to zbožňuju, já musím spát s tou
1: Míšo,
2: velkou dekou.
1: S tebou teda nikdy spát nebudu. Ale jenom kvůli tý dece.
3: No, podívej se, jakou s tou má srandu. Místo toho, aby začala plakat, tak ona je normálně ještě šťastná.
2: Jdeme někam, ne, s ní spát nebudu, Tamara, na velkou deku.
1: A promiň, ještě něco dneska?
2: Dneska je Mezinárodní den ocenění mraků.
1: Super.
2: Takže se dneska podívejte do nebe a řekněte si, co vám ty mráčky připomínají,
1: jo,
2: dobrá hra.
1: Jo, protože bez nich nebyl by dešť a podívej
2: ano.
1: se, no.
2: A den Skoro památky zda. Knihoven.
1: Nech toho.
3: Knihoven.
2: Knihoven.
1: Kaigo, narozeniny a dál nevím.
2: A svátek má Denisa.
1: Všechno nejlepší, holky.
0: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Dost možná jste se nevyspali kvůli tomu, že jste měli velkou deku jako tady paní Dinhová.
2: Mně se pod ní spí dobře.
3: Je to peklo a David to potvrzuje.
4: Dobré ráno, ranní trojko. Hele, ta velká deka, to je fakt peklo. My máme se ženou taky. A kdo spí odkrytej furt, že jo? No kdo?
3: Já. No, kdo? Takže pro tebe je to možná příjemný, Míšo.
2: Pozor.
3: Otázka, co pro toho druhýho.
2: Všichni tady říkáte, že je to strašný, ale podle nedávného výzkumu, provedeného v Evropě, se až 70 párů rozhodlo spát pod jednou společnou peřinou.
3: 70%.
2: Jo.
3: Jo, takhle procent, jsi řekla prvně 70 párů, to jsem řekl, jo, to je
2: 70% párů.
3: No, ty procenta tam nebyly.
2: 70%
3: tam
2: párů.
3: Tam jsi se spletla, víš, to byla chyba, tak jenom...
2: Aby stejně jsme v převaze.
3: 70 párů
2: prostě
3: v
2: jedna
3: Evropě.
2: Jedna peřina
3: to
2: pro páry vede.
3: 70 párů. To je bestseller. Ale nám dneska něco je, nebo?
2: Je pátek nám je.
3: Pátek, asi. Promiňte nám to. Už jenom tři hodiny a tři čtvrtě, jo? Už to bude dobrý.
2: V těch počtech si taky dobrý, Romane.
3: Já to chtěl převíst na procenta rovnou.
0: Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: poslucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: Kiss. Hádáme se tady o tom, jak se má správně spát, jestli má mít každý svou peřinu, anebo mají mít páry takovou tu ohromnou peřinu pro dva.
2: Já jsem tady v menšině, protože já říkám, že je lepší spát pod jednou velkou peřinou, ale moji kolegové tvrdí opak.
3: Nejlepší je spát pod tou jednou velikánskou peřinou.
1: Tady máš dalšího parťáka.
2: Ano.
1: Ten je na tvé straně.
4: Jedna peřina nebo jedna velká deka je super. Já jsem taky měl. Dříve, teď budeme zase pořizovat. Hele, ve vztahu, v manželství se všechno má sdílet, tak i prdíky pod peřinou.
5: Jo, no jo, počkej.
6: Ale vem si, Míšo, ty jsi trošku třeba menší než já a mě to fakt dělá problém, protože ty se tam vejdeš do té velké deky.
2: Tak
6: a
2: si pořiď ještě větší.
1: Jo, plachtu. Luboši.
7: Ale Míšo, a to já bych s tebou klidně spal. Já na velkou deku jsem zvyklý. S manželkou máme zimní deku velkou dohromady, taky jsme si na to zvykli, je to super.
1: No vidíš, tak on s manželkou pod jednou velkou spokojený, no hele, můžeš si zařídit to, co máš ráno, budeš to mít i večer.
2: Jak to myslíš?
1: Ráno ranní trojka, večer.
2: Večerní trojka. Ale na to je zase tahle peřina malá.
1: Jo, aha. Ranní Kiss.
0: Ranní Kiss.
8: Každý všední den
0: od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní kiss.
1: Je to tady. Lunetik dorazili. Kluci, vítejte ve studiu. Ahoj!
2: Hajpa.
3: Dobré ráno.
1: Tak je to tady. Hele, jak to vezmeme?
2: Tyhle, to je bomba, tyhle.
1: Dobrý, co?
2: Jsem to dlouho neslyšel. Vůbec jsem si vzpomněl na hajpa, když mi bylo... To jste ještě nebyli na světě.
3: Kolik ti bylo?
2: Nevím, to byl nějaký 14, třeba 13, 12.
4: Začal ti růst knírek.
2: To jo, a dělali jsme hajpa.
1: Tobě se to ale šílí.
2: Promiň, já jsem...
1: Vaška jsme dostali Vítku jako, no to hrajete před naší novinkou skutry, jako jo.
2: A my pak dáme ten náš ploužák, jo.
1: Pojďme po prioritách. Co bychom měli rozhodně probrat, parťáci s lunetikama?
5: Jako první si myslím, že by patřilo zmínit, že 2. října čeká kluky velký koncert v O2 Univerzu.
1: Ano, dobře, další priorita.
3: Další priorita asi, že na webu kiss.cz probíhá historicky úplně první hlasování, kde můžou lidi rozhodnout o tom, jaký hit lunetiku je ten největší.
1: A to je velký, k tomu se dostaneme, ještě nějaká jiná priorita.
5: Tři kysáci díky tomu vyhrají taky osobní setkání s klukama právě 2. října.
1: Jasný, a ještě nezaznělo teď to nejdůležitější.
2: Aha.
1: Jaká největší priorita?
3: Že mají novinku.
1: Ano!
3: Ano!
1: Počkej, a ještě 5. priorita, to je horká novinka posledních dnů.
4: Že mám žvikačku za uchem, já se to vždycky dělám.
2: Já čekám na nějakou
3: bombu. Počkej, ty si ji pak dáš za ucho.
4: No, ale já vždycky s tím já s tím usnu třeba, nám se pro děma přilepení to ucho.
2: A manželka ve vlasech.
3: A tak zase nemáš odstát ty uši.
1: Počkej, teď si děláš, ty si fakt strkáš vejku.
4: Já si říkám, že
2: no,
4: škoda,
2: to se musí u nás dělá.
4: Ona je nová prostě.
2: Ty si nebyl někdy
3: stará škola. Počkej, a ty si pak dáš zpátky.
2: No to, to se šetří. No. My jsme měli vysvěle generace, která žvejkačky šetřila.
4: Jo.
2: I týden si žvíkal. Když ti spadla do písku, tak jsi to zvednul. Protože nebyli.
3: Počkej, já se podívám Vaškovi za druhý ucho. A ta má jednu z minulýho týdne.
4: Něco zelenýho.
1: Pojďme k tématu.
0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetik.
1: Největší hit skupiny Lunetik. Myslí si lidi, že to prostě nejde jako určit, jo?
2: Fakt?
1: No.
2: A, počkej, na úvod, buďme upřímní. Píše někdo, hlasuje někdo na kiss.cz?
1: Hodně. A kluci, já tu pro vás mám průběžné výsledky.
2: Sakra.
1: Nezná je ani Míša s Patrikem, kysáci někdo, jenom pojďme si říct, jo. Hlasuje se na webu kiss.cz o... Only you. Vlastně nemusíme představovat.

0: Tak. Ale my jsme měli anketu.
1: Co to za kapelu, to zní dobře.
0: To zní dobře. Jaký Backstreamers?
2: Pojďme na to. Já vám řeknu jenom jedno jediné. Procentuální výsledky. 32% má hit nejoblíbenější podle těch, co hlasují. 32. Hmm. Ten druhý 29, to znamená, je to blízko u sebe. Potom 18% má ten třetí, 11%, 4%, 5%, 7% a 6% má jenom 3%. Aha. Nějaký song si řekli lidi, hele ne, tohle určitě nebude největší hit ever, ale vemte si, že příčka první, druhá jsou od sebe jenom nějaký 3%.
0: Hustý, hustý.
2: Není rozhodnuto.
0: Já si myslím, že ten nejmíň, který hlasují kysáci, je asi Příběh malého chlapce, protože to je taková vážná písnička je pravdou, že ji milují hlavně naši jako hardcore fans, který vždycky chtěli, aby jsme ji hráli, my jsme ji vlastně nikdy nehráli naživo. Mm-hmm. Akorát loni na té první 30 Foutu univerzu a i letos 2. října Příběh malého chlapce zahrajem Václave, nebo ne?
1: Zahrajem určitě. Já na tom teďko právě pracuji, mám mozoly od kytary.
0: Do mikrofonu.
3: Vážně je tam mozoly.
1: Je to od kytary teda.
0: Pravačka.
2: Ale asi nám kluci naznačili, co bude tou novinkou, slyšel si to slovo hardcore.
4: Jakože to bude tvrdý?
0: Jo, tohle.
3: Jdete do metalu.
2: Není to hardcore,
0: jako ta nová píseň.
2: No.
0: Ne, to je naopak, my jsme si řekli, že uděláme jako něco pomalýho. Jako.
3: Takže něco jako Dotyky.
0: No, taky tam je piano. Mm-hmm. Akorát je to takový už jako dospělejší.
4: A kluci, mě by zajímalo, kdo s touhle písničkou přišel, jak to bylo?
0: Václave.
1: No mě...
0: Pochlup se.
1: Mě leta leží v šupliku. Uhum. A byli jsme na zkoušce, tak jsme tam zahráli s kapelou a Aleš říká, hele, to je hit, pojďme to dodělat.
0: Jo, jo.
1: Takže Aleš to jakoby vybral, ale měl jsem tam spoustu dalších, ale vybral se tahle, takže já doufám, že budou posluchači spokojený. A Aleš je spokojený, to je důležitý, takže když se nic jiného nestane, tak Aleš je spokojený.
0: Jo, to je takový manželství, musí být někdo spokojený, manželka, takže asi já tím pádem. Ne, ale tak je pravda, že jsme asi dva dny vlastně na ním pracovali potom ve studiu, kdy jsme hledali vlastně ten sound a vůbec to všechno. A byl to asi nejhezčí čas, který máme kromě pódia spolu, protože na pódiu je to pecka. Ale tohle bylo, my jsme byli jenom tři v tom studiu dva dny, lahvinka, dobrá nálada.
1: No.
0: A takže jsme udělali...
1: Proto to tak dlouho trvalo.
0: Takže to je vlastně takový opelecký song, omlouváme se.
1: Ne,
2: ne, to si nemyslím, i když slyšel jsem jenom úvod, ale... Ono je to tady.
0: OK.
2: Je to tady.
0: Poprvé, dneska premiéra.
2: Premiéra skupiny Lunatic. Ano, od loštího světa. Tímto zdravíme i Davida, vašeho parťáka. Jdeme na to. Kysáci.

0: I když je to novinka, mě to hodilo zpátky do 90.
1: Jo.
0: Tím soundem, nevím čím přesně, jako bych ten song někdy uslyšel, tak tohle byli noví Lunatic.
1: Odlož tíhu světa.
2: Krásný. Děkujeme, děkujeme.
0: Fakt to má skvělý zvuk.
2: To jsme moc rádi.
0: Na nás netradiční, tady na Kisu se to hodně sype, ale ano. Člověk by měl občas si taky
3: tak
0: uvědomit.
3: Tak to můžeš zrychlit, ty to tady máš.
2: Ale tak výhodou je, že vy jste taky ta doba a ta hudba, ano. Kdy byly ploužáky.
0: Ano, byly. Ježiši, a jak krásný časy to byly.
2: A víš co, ty jsi se spotil, tančil si na skútr a pak přišel ploužák a musel si s tou dívkou se přitulit. Tak jste se logicky přilepili a už jste se neodlepili.
0: Konečně se dotknout.
3: Odešel jsi s ní rovnou domů, že takže byla přilepená.
2: Víš co, a dneska se ploužák taky moc nedělají, my jsme si řekli, že on teda ten beat není úplně ploužákový, ale řekli jsme si, že uděláme zase takový ne dotyky, ale prostě něco s pijánem, aby se lidi mohli přitulit, protože my to prostě máme rádi.
0: A to už máte natrénovanou na 2. října do O2 Univerzum, kde Lunatic budou?
3: Teďko v sobotu to natrénujeme.
2: máme zkoušku.
3: My si dáváme na čas vždycky, ale já myslím, že to tak přirozeně to dopadne dobře.
2: Jo, jo, jo, máme skvělou kapelu zase, takže to bude parádní. Ta to taky ještě naživo nehrála, takže vlastně toho 2. října v O2 Univerzum to bude premiéra živá poprvé. A jinak k tomu všechno, co patří, to znamená, tanečníci už trénujou, my už se
3: a ty
2: taky,
3: už trénuješ.
2: My už taky trénujeme. My už se taky jako, už nejím asi 14 dní a nepiju.
1: A teď jenom věcná, k tomu hlasování o ten největší hit na webu kis.cz, tenhle ten song tam zařadíme teď taky.
0: Ne, to už by nebylo fér, že jo? Už se jasně hlasuje a 25. Aleši, když dorazíš.
2: Ano, dorazím.
0: Tak vybereme 3 z vás, možná bude mít i Vašek čas, ale jsme domluvený, Aleši, napevno, že určitě ty, aby jsme vybrali 3 posluchače, nebo kohokoliv, kdo hlasoval. A oni se budou moci s vámi setkat 2. října v O2 Univerzu.
2: Jo, jo.
0: Super.
2: To se moc těšíme, aby viděli trošku taky backstage a poznali jsme se.
3: A já pro tu výběrce schovám tu žvejkačku za uchem.
2: Jo, jo.
0: Jenom jedna věc, nečekejte, že vám 25. oznámíme, jaký hit to vyhrál.
2: Aha.
0: To se dozví lidé až 2. října v O2 Univerzu.
2: Takže my jenom oznámíme výherce toho setkání s námi.
0: A až v hale vám bude oznámeno, jaký hit je ten absolutně nej. Takže to máte taky překvapko.
2: To bude i pro nás, to ještě nám nikdo překvapení neudělal.
0: I když vy těch překvapení budete mít hodně a nechoďme kolem horké kaše.
2: Ano.
0: Kluci, my z toho máme fakt velkou radost. Byť jako respekt, protože asi netušíte, co se opravdu stane nebo ne, ale po 7 letech Martin Kocián se skupinou Lunatic.
2: Jo, jo, Václave, jak jsi to dokázal? Václav s tou myšlenkou vlastně, já byl po Loňsku zklamaný, když to nevyšlo s Martinem, tak už jsem úplně jako nechtěl to znovu probouzet, abych zase nebyl zklamaný. A Václav řekl, já to zkusím.
3: No tak řekl jsem, že to zkusím, teď se vlastně uvidíme v sobotu poprvé na zkoušce. Tak jsem zvědavý tváří v tvář, jak to celý dopadne a navíc má ještě vlastně přijít další host, to je Dev ze skupiny Chaos.
2: Ten sama má taky pecku.
1: Jo.
2: Takže přijde taky na zkoušku a měl by s námi dát a vlastně s Martinem hlavně taky jeden song tam.
0: Tak to je dobrý.
1: Bude
0: a vy
1: velký.
0: Se s Martinem uvidíte i po dlouhé době jen tak jako z očí do očí.
3: Já už jsem ho dělal přes telefon a teď ho vidím naživo.
0: No, no vidíš.
3: Schovám, mám tu žvejkačku, ale no tak jsem zvědavý, jak to celý dopadne ta zkouška. No.
0: My si to jako fandové moc přejeme, máte pravdu, když jsme minulý rok byli v O2 Univerzum a jelikož se to povedlo, vy jste to vyprodali, proto se dělá další ročník.
2: Ano.
0: Spoustu lidí se na to chce dostat, takže nezapomeňte.
3: A prosím vás, po třetí už ne. Jo,
0: ano, bude to naposledy. Tak to byla ta třešnička na dortu, která Míšo Patriku, když jsme byli na parketě, to nám tam chybělo, že jsme si říkali, ještě přijde Martin, hele.
2: Jako,
0: hele, uzavře se epizoda, jo.
2: A tohle asi cítilo hodně lidí, to, co vy říkáte, je super to slyšet i vlastně od lidí okolo, protože my jsme v nějaký té bublině svý, že jo. A ty lidi, my jsme včera dali na Instagram, že teda fakt jako dorazí Martin a strhla se úplně bouře, takže chápeme, že lidi ho mají rádi, mají ho spojený s Lunatikama, zakládal to a i když jde jinou cestou, tak by bylo fajn jeden večer si to společně
0: jo,
2: užít.
0: Jo, určitě. Jo.
1: To jste udělali skvěle. Já jsem právě viděla vaše první video, kde ty si Vašku říkal, že mu zkusíš zavolat. A já jsem pak čekala, kdy vyjde to druhý, jak už si voláte a už je to venku. Včera jste říkali,
2: ano,
1: že jste to zveřejnili.
2: Ano.
0: Teda, heleď, všechno je připravený. Už je to ani ne měsíc, co se uvidíme v O2 Univerzum.
2: No jo.
0: Lunatic, 30. výročí, tentokrát po druhé oslavené. Vstupenky ještě jsou.
2: Ano,
0: ano.
2: 2/3 už jsou pryč, takže pospěšte.
0: Tak jo, takže jdeme do finále. A 25. se tu sejdeme, ukážeme prstem na ty, kteří se za vámi dostanou osobně. No a 2. října jdeme slavit.
4: Užijeme si to.
2: A držet palce.
0: Přijdete, jo. No jasně.
1: No jasně.
2: Vy nám to na tom pódiu řeknete, který hit je největší.
0: Ano, my vám musíme říct, který to vyhrál, že jo.
2: Jo, jo.
0: Jo?
3: Tak když nepřijde Martin, tak aspoň vy třeba.
0: Totiž to je na tom to nejlepší, já si myslím, ten otazník tam bude viset vlastně do poslední minuty.
2: My doufáme a on fakt jako se k tomu postavil, řekl, hele kluci, to budu ready.
0: Respekt.
2: Žádný látky, budu připravený a chci s váma si to užít a hlavně s fanouškama, proto to děláme.
0: Tak to je skvělý. Kluci, držíme vám moc palce. Neuvěřitelně moc, ať se to povede.
3: Děkujem, děkujem.
0: A 2. října všichni kysáci Foutu Univerzum.
2: Těšíme se.
1: Děkujeme, mějte se.
3: Ahoj. Čau.
4: Ranní Kiss.
5: Ranní Kiss.
4: Každý všední den
5: od 6 do 10.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Věříte lidem? Nebo nevěříte lidem? Dnešní moudro dne bude o tom, komu věřit a komu nevěřit.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Nevěřím lidem, kteří vstanou na první zazvonění budíku. Jen čert ví, čeho ještě jsou schopni.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Čau.
1: Milovníci Star Wars teď zbystřete a budete plesat, opravdu budete plesat, protože je to tady. Už 22. září se totiž otevře v Los Angeles v Exposition Park muzeum, které má na svědomí a postavil ho George Lucas se svojí manželkou Melody Hobson. No a samozřejmě je to na tématiku hlavně tady Star Wars, protože George Lucas je samozřejmě neodmyslitelně spjatý se Star Wars.
2: No tak to je otec všeho, otec. Prostě bez něj by to nebylo tam, kde to je, a dával to dohromady dlouhých 15 let.
1: Člověče, dokonce 15 až 17 let, no.
2: 15, 17 let to je, teď už je to teda na spadnutí, opravdu pár dní zbývá, všechno je nachystáno. A co si budem, George Lucas je ten, který má všechny, neříkám úplně, ale drtivou většinu těch artefaktů z těchto filmů, takže pokud tam zavítáte, tak budete koukat opravdu vlastně na originály toho, co se objevilo v těch jednotlivých dílech a sériích.
1: Je to tak? Víš, zkusil by ses třeba tipnout, na kolik vyjde takovýhle muzeum?
2: Takovýhle muzeum vyjde, prosím, pěkně na jako milionech eur, nebo
1: má
2: dolarů, nebo
1: hodnotu.
2: Kolik?
1: Jednoho bilionu dolarů.
2: Bilionu
1: jednoho
2: dolarů?
1: Jednoho bilionu dolarů, je to tak, prosím vás, jako skutečně jedno
2: jako
1: bilionu dolarů.
2: On je futuristický, on je postavený na zelený louce. Je obrovský, ale jako jeden bilion dolarů, jakože 21 bilionů korun.
1: Tam budeš mít prostě, opravdu to tady si jako vidím, jestli to nečtu špatně. Máš tady, ano, jeden bilion dolarů.
2: I když má, myslím, že oni mají bilion jako miliardu.
1: My jako miliardu, takže jdeme tomu, že jedno
2: 21 miliard korun.
1: Tak, jako, no. Protože tam samozřejmě jsou všechny ty historické komponenty, že ze Star Wars a tak dál, a samozřejmě interaktivní věci, kde se tam budeš muset.
2: Ale ta open party, ta bude zajímavá, podle mě se tam objeví všichni, že jo, který se zúčastnili, který žijou samozřejmě. George Lucas, Steven Spielberg, jeho kámoš, jo, a tak dále. To jako open party bude hodně zajímavá.
1: Takže v Los Angeles.
0: Odpolední Čau. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Pojďme se podívat na Mount Everest, který se rozkládá samozřejmě v Himalájích, státní hranici mezi Nepálem, Čínou a Tibetem. Každý má svůj tak nějak kousek, ale to je úplně jedno. Přátelé, Mount Everest si připsal jedno krásné prvenství, svoje vlastní, je to nejvyšší hora samozřejmě na světě. A přes, a to nekončí ještě rok, přes 1000 horolezců tam jenom letos vylezlo až na vrchol.
2: Nekeci, až na vrchol, jo?
1: Přes 1000. Když si vezmeš, že pár let dozadu, ono to není tak dávno, kdy tam vylez úplně první člověk, ale během těch x let, což není říkám tak mnoho, ty blaho, to je 1000 lidí za 9 měsíců, ani ne?
2: Já se teda přiznám, ono samozřejmě jenom nějaký taky období, kdy tam můžeš líst nahoru, jo. A potom, když vidíš někde různě fotografie a videa, jak jsou tam vlastně fronty nahoru na ten vrchol, to je něco, co mě jako děsí a mě by to asi odrazovalo, protože jen tam ten poslední kousíček, jak se tam říká tomu ten hřeben tomu smrti nebo něco takového, nevím, teď možná plácám nesmysl, jo. Ale ten poslední kousek, než jdeš úplně na ten vrchol, ten nejnebezpečnější,
1: a tam je jeden člověk za
2: druhým. Je tam jeden člověk za druhým a pod tebou ta brutální propast. No tak to abych nedala. Vůbec ne.
1: Je to tak, no. Ne každý mu to vyjde. Samozřejmě tahle hora má i ty stěnné stránky, kde se tam hororově povalují ty horolezci, kteří jsou mrtví a vlastně nebyli za ty roky ani sneseni dolů. Nicméně přes 1000 lidí. A samozřejmě to číslo ještě nekončí, máme x měsíců do konce roku.
2: Já si zajdu na říp a mám to
1: svůj. Paulinka nám bude stejně.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Slíbili jsme, že se podíváme na jedno ubytování Airbnb, který úplně asi nesplnilo očekávání, které měli ti samozřejmě zákazníci, kteří si to objednali, tohle ubytko. Chtěli asi výhled normálně prostě na město a místo toho, místo výhledu na město, tak se jim poskytl výhled přímo na parkoviště v podzemí. Ty se takhle prostě přijdeš do pokoje.
2: Terénu, jo?
1: No, přesně tak. Přijdeš si takhle prostě na ubytování, že otevřeš ty dveře od toho hotelového pokoje a najdou čučíš prostě na to parkovací zázemí.
2: Jak to řešili?
1: Zůstali tam.
2: Přátelé, tohle, to, co teď řeknu, se skutečně stalo. Já jsem jeden čas jezdil sám na dovolenou, Egypt, Řecko a tak dále, není důležitý. A připlatil jsem si tudíž u jedné cestovní kanceláře pokoj s výhledem na moře, pozor, dvojlůžko, byť jsem byl sám.
1: Aha.
2: Prostě chci mít velký pokoj, velkou postel, jedu na dovču. Tak jsem si přihodil nějaký koruny. Přiletěl jsem do Hurgády, do nějakého hotelu a přišel jsem na pokoj, taková nudle, postel jedna u stěny, s výhledem do rozestavěného hotelu, kde když jsem se hodně koukal skrz ty panely, ano, tak jsem viděl kousek moře. Tudíž vrátil jsem se s kuframa na recepci a říkám, ne, že mám připlaceno. On říká, sorry, ale nemáme jiný pokoj.
1: Aha.
2: A říkám, OK. Neříkal jsem vůbec nic, tam bylo velký kanape přímo uprostřed recepce. Mm-hmm. Rozložil jsem si věci, lehl jsem si na kanape, přikryl se ručníkem a frér na mě kouká, říká, co se děje. Říkám, dokavať nebudu mít svůj pokoj, budu celý týden tady.
1: Jo.
2: Frajer říká, OK, my mistake. A za 15 minut jsem měl nádherný pokoj s výhledem na úžasné moře.
1: Jak krásně jste vyřešil.
2: Dá se to vyřešit.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.